0: pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby.
1: No,
0: to
1: počkej.
0: By Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
0: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

Úvod. Já potřebuji žít v rovnováze, takže mám úctu k paní De Falco a úctu k jejímu právu mýlit se. V dobách, kdy to pro mě bylo těžké a má mysl plula v temnotách, mi pomáhal tento anděl jako nositel čistého vědomí. Odříkává s klidem v hlase manažer v dobře padnoucím obleku s pestrobarevnou svíčkou a bílým svícnem v ruce. Následuje hluboká úklona podle buddhistických tradic. Rozhodné kroky směrem k hlavní prokurátorce Gracielde Falco Haldilman, která si svícen se soškou rozpačitě přebírá. Rozpačitě možná proto, že dárcem je člověk, kterého soudcům navrhla zavřít na 5 let do vězení, bývalý šéf Mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček. Píše se 4. července 2014 a právě probíhá poslední den soudního přelíčení ve švýcarské Belinconě. Ve vcelku poklidném švýcarském městečku zhruba velkém jako Mělník s asi 20 tisíci obyvatel, které je ale nyní pod drobnohledem všech českých médií. Probíhá tu totiž soud s bývalými manažery Mostecké uhelné společnosti, firmy, kterou média označují za naprosto ukázkový případ nepovedené a podezřelé privatizace z období divokých 90. let. Čeští ex-manažeři Mostecké uhelné čelí ve Švýcarsku soudu kvůli finančním machinacím, píší v květnu roku 2013 na titulních stranách české deníky. Švýcarské soudy 6 let pracovaly na tom, aby rozpletly složitý pletenec vztahů. Výsledek? Zablokovaných 13,9 miliard korun a počátek několik měsíců táhnoucích se soudních přelíčení. Většina obžalovaných se jich účastní osobně. Soudní palác v Belinconě vypadá navenek jako mírně zastaralá budova středně velké základní školy. Sem se sjíždějí hlavní aktéři soudu, kteří se před trojicí soudců snaží vysvětlit kompletní příběh Mostecké uhelné. Vysvětlit příběh a obhájit sami sebe. Nás nezajímá, že u vás v České republice případ vyšetřují, peníze se praly u nás ve Švýcarsku, zní autentická věta švýcarské prokurátorky. V říjnu toho samého roku soud vyhlašuje verdikt. Nervozita se stupňuje, ale jsem připraven na jakýkoliv rozsudek. Připravoval jsem se meditací, chodil jsem po místních kopcích, bubnoval jsem a cvičil, tančil, oznamuje s naprostou vážností hloučku novinářů Antonín Koláček. Výsledek je ovšem ten, že důvod k bubnování a tancování má nakonec soudce Jean-Luc Becker a možná také švýcarská národní pokladna. Soudní síní zní nekompromisní slova. Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Jacques de Grotte a Marek Čmejla způsobili několika miliardovou škodu českému státu. Oznamuje soudce a způsobuje tím jednu z největších českých soudních mediálních senzací třetího milénia. O chvilku později následuje výčet trestů. Kromě vysokých pokut soudce mezi některé z obviněných rozdal celkem přes 15 let vězení natvrdo. Tím ale příběh nekončí. Švýcarským soudům trvá dlouhý půl rok, než odsouzeným manažerům zašle odůvodnění rozsudku, který nad nimi vynesl. K tomu přichází další překvapivá skutečnost. Text je psaný francouzsky a má stovky stran. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby lhůta na odvolání nebyla 30 dní. Sedím v křesle před televizí a sleduji evidentně zaskočené obličeje manažerů, jak si v hlavním bloku televizních zpráv stěžují na to, že jejich překladatelé nestihnou text přeložit, natož aby si jej advokáti stihli nastudovat. Nakonec se to chlapcům přece jen povedlo. Ale mě a dokonce i řadu kolegů novinářů poprvé napadlo, nic není černobílé, možná je to celé trochu jinak. Opravdu se mohlo stát, aby si parta chytrých kravaťáků na začátku 90. let naplánovala, jak postupně ilegálně a nevýhodně pro stát ovládnout hnědouhelné doly? A kdo to dovolil? Pokud to tak skutečně bylo, opravdu se dopustili něčeho, co české zákony zakazují? Proč to tedy dávno před švýcarským soudem nerozklíčovali soudy u nás? Kde se před soudem vzal člověk jménem Jacques de Grotte? Komu vlastně vznikla škoda? Jak vysoká? A kdo ji zaplatí? Podobných otázek jsem si v úvodu pokládal desítky. Tedy začínám se zajímat o okolnosti případu, zatím ještě bez ambice, že by z toho mohl vzejít ucelený knižní tvar. Pročetl jsem snad všechny internetové články, které se o případu Mostecké uhelné byť jen krátce zmínily. Otázek ale neubývalo, naopak. Postupem času jsem zjistil, že nevyjasněných okolností je čím dál víc. A tak scháním telefonní čísla a mailové adresy všech tehdejších a vlastně i současných aktérů. Protože případ Mostecká uhelná ještě stále žije. Celá ta uhelná story mě spolkla natolik, že jsem si začal všechno postupně sepisovat a ukládat.
Nakonec se ukázalo, že příběh Mostecké uhelné by stál za zpracování. Zasloužil by si poskládat jednotlivá fakta do řady a umožnit každému, aby si udělal vlastní názor. Na první pohled nemusí být sled událostí v letech 1993 po současnost nijak zajímavým tématem. Jenže čím víc jsem se začal zajímat o okolnosti a důsledky některých takzvaných privatizací, pochopil jsem, jak dráždivým tématem to může být pro každého člověka, který se zajímá

žádal o stanovisko či rozhovor, vyhověli. Troufám si ale říct, že v této knize se v zásadě velmi blížíme k pravdivému popisu událostí. Kauzu Mostecké uhelné, ve které se z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti bývalí manažeři a vlastníci dolů zodpovídají od roku 2012 i poté, co bylo v minulosti již třikrát vyšetřování otevřeno a vždy zastaveno, chce olomoucké vrchní státní zastupitelství uzavřít zhruba v polovině letoška. Žalobci se původně domnívali, že by kauzu mohli dokončit do konce loňského roku. Brzdí je i překlad obrovského množství materiálů ze Švýcarska. Zní krátká zpráva na páté straně Hospodářských novin. Píše se 5. února 2015. Už je to přes 20 let, co na základě rozhodnutí vlády vzniká akciová společnost s názvem Mostecká uhelná společnost. Tehdy se začal psát příběh, který má dnes takřka nadnárodní význam a dodnes hýbe politickým zákulisím. A to přesto, že pomyslná mozaika vztahů, událostí a okolností je i po dlouhých letech nekompletní. Což je škoda. Vždyť ona pověstná privatizace Mostecké uhelné je prakticky součást českých dějin. Ledacos napovídá o tom, jak komplikovaný může být v zemích bývalého sovětského bloku přechod ze státního do soukromého vlastnictví. A možná také o tom, jak jsou politici a do velké míry i média ochotní kvůli senzaci znásilňovat fakta. Jestli se některý z mnoha kontroverzních porevolučních podnikatelských příběhů zaslouží důkladnou péči a pečlivou práci s daty, pak rozhodně příběh o převzetí Mostecké uhelné. Z jejich dnes již bývalých vládců jsou veřejně známé osobnosti, které vídáme na televizních obrazovkách a předních stranách novin. Není to sice zrovna ten druh mediální pozornosti, o kterou by kdokoliv z nás stál, přesto je, myslím si, v zájmu veřejnosti, aby celá uhelná story dostala to, co si zaslouží. Snahu o nalezení pravdy. Nebo alespoň podklady, podle kterých si každý čtenář udělá vlastní názor. Hodně jsem o celém případu přemýšlel. Vždyť přeci každé manažerské a politické rozhodnutí musí mít nějaký důvod. Co vedlo aktéry k některým rozhodnutím? Z čeho se vlastně ti chlapíci z Mostecké uhelné před soudem zpovídají? Kradli? Pokud ano, co je k tomu vedlo? Pokud nekradli a nepodváděli, proč skončili před soudem? Bylo vše v pořádku a jen se to nedaří mediálně a politicky vysvětlit? Kteří čeští politici byli u případných chyb, které jsou dnes propírány soudem? A proč vlastně celé to soudní divadlo? To je ten zlomek otázek, ke kterým se selským rozumem dobereme velmi snadno. Těch otázek jsou ale v celém případu desítky, možná stovky. A protože se mi stále častěji v úvahách objevovalo slovo proč v různých souvislostech, pokouším se kauzu Mostecké uhelné chronologicky zachytit. Vycházím přitom z veřejně dostupných informací a vyjádření jednotlivých protagonistů. V době mého pátrání soudy za celým příběhem ještě stále neudělali poslední tečku. A to jak české, tak ty švýcarské. Některá rozhodnutí již padla, byť zatím nepravomocně. O tom později. Minimálně ve Švýcarsku odešli od soudu aktéři kauzy s verdiktem vinen. Tresty odnětí svobody, zabavené majetky v hodnotách miliard korun. Jak jen k něčemu takovému mohlo vlastně dojít? Abychom si udělali opravdu hodnověrný obrázek, musíme se vrátit v čase hodně zpět a postupně si vysvětlovat okolnosti. Prokoušeme se časem až do současnosti, kde příběh možná zůstane smírně po otevřeným koncem. Nás ale zajímá dobové pozadí a to, co se dělo v době, kdy to celé vznikalo. Září?

To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem se na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i K.H. Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je, Xavere, naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu, Ivo Strejček, o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: A tak, proč? A to já myslím, takže já jsem mu řekl, že to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho nem, dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho K.H. Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné a povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednání, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal pokusu o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezident.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie. Nad Evropskou komisí je Evropská rada, která je volená, přece jenom z volených orgánů. A té shodou okolností v tomto půlroce Česká republika předsedá. Takže Fiala předsedá Evropské unii, přesně Evropské radě, a podřízený útvar té Evropské rady ten den, když ten Fiala předsedá té Evropské radě, vyhlásí, že začínají vést 19 soudních pří s Českou republikou za pomalou implementaci legislativy Evropské unie. Blázinec, ne? Něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. A to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: A korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc transparentnost, nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
2: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle tomu všem.
1: Tady jsme tak transparentní, pane prezidente.
2: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat.
1: Co si o tom myslíte? To je, To jsou takové tanečky.
2: To jsou tanečky.
1: Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
2: Střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. A teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
2: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
2: Tak já si nejsem jistý, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím, já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny, myslím, že jsme o tom tady mluvili. Ale říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod, nejvýchodnější výspu Evropy, tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jistý, jestli je to výspa Evropy, prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání s Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
2: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka, prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Na výsost politické rozhodnutí. A když budou politické větry vanout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU, dospět k závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politické a ekonomický. Možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kyvadlo natáčí?
2: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. na rozdíl třeba od Slovenska, kde kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily takzvané terms of trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše, než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura, bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko teda není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás v tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
2: Opakuji znova, ne znova možná tady, ale dlouhodobě argumentuji. Náš vstup do eura bezprostředně, to, jestli se cítí být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nejaké impulzy a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na něj díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
2: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředněji zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže není, podle mého názoru, není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem, chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby. Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Jednou týdně zavolej mi znát.

0: Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

0: Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze, bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do Teploučka, zaletí asi někam do Asie, dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Ronny sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil, to je svině, tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří, je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný, a odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Serioža uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci. Tak nazvali svou konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i Hrábě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli. Že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Riči. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby do nich Lopata ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy, tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti, a chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti, odvětil nadurděně Ronny. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Ronny a Richie zavětřili, že se trefili do černého, že něco běží asi bez nich a musí to být moc velký kšeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na Lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagón naložený železnou rudou. Ronny a Richie si začali být nejistí. Nikdo už nepromluvil, nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví. Ronny a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je už na pytláctví nepotřebují. Oběma to ale bylo hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy "když se daří, tak se daří" slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře jí tak, končil už značně podnapilý Lopata, když se kránu objímal s kamarádem, měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistil, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále, všichni pracovali podle metodiky, kterou měli už vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast, tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české podělané mafie. Noc, která svedla příbuzné k sobě. Noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožností studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jakými opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala. Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. George Bernard Shaw.
1: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru, a v domě voní Vánočka, co kdyby třeba zrovna teď, pohyby prstů stále stejný, už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bartoš, rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
2: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že? S tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že? To je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš kdysi měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion. No, ale když to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne? To luxusní auto, jo? Které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne? To, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže já nezaparkuju před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo? Ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří, dneska má jiný luxusní auto, to nebudu říkat, to je každému pendrek, no a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře, tak mu to jako zakážem, řekneme, že musí jezdit ve škodovce, jako když ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce, takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari, jo? Čili, že jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nemím říct, 50 lidí, no tak je potresta, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každý doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, a my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy, no ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
1: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
2: No je to populismus prostě nejhrubšího, zrovna to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Jako. Totiž typický volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že s těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejný platy jako ty chlapy a stejný důchodci, stejný důchody. Ale to je jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, protože ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci, nebo že tam víc policajtů. Jak to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na mateř.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
1: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě. Tancujete, ten do vás bouchne, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
0: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
1: No, když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco si mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
0: V žádném případě, jenom když tančíte.
1: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
0: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
1: Teď? Nevím. Možná ano.
0: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
1: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
0: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
1: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá, ten si něco přidá.
0: Z kolika dětí pocházíte?
1: Z 11.
0: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
1: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vlítl asi v 70-kilometrový rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 10 minut 17:30 zemřel.
0: A co ti ostatní?
1: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co, já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
0: Zkoušel jste jim třeba napsat?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
0: Co tam bylo?
1: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
0: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
1: No, nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti. Já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
0: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
1: Je mi smutno. Moc.
0: A co sourozenci, jejich přece ještě 9?
1: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
0: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
1: Ne.
0: Vy si s nikým nepíšete?
1: Ne.
0: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
1: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
0: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
1: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už třetí rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídani, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, daj mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře, napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy a jdu spát. A ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
2: Proč nechodíte na vycházky?
1: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
2: Jak to chcete dlouho vydržet?
1: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
2: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
1: Jak to, vy to víte?
2: Něco málo vím. Jak to bylo?
1: Chtěl jsem skončit.
2: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
1: Přijel jsem z Ruzyně na Pankrác a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil. Ale nechtěl jsem to udělat tak, jak to dělají, že se pověsí na smyčku. Počkal jsem, až půjdou dva policajti a oběsil jsem se. Probudil jsem se asi 4. nebo 3. já nevím kolikátého, v civilu v nemocnici.
2: A kolikrát jste se pokusil o sebevraždu?
1: Už několikrát.
2: A vždycky stejným způsobem?
1: Ne. Předtím jsem se podřezal.
2: A tady ve Valdicích jste se o to taky pokusil?
1: Ne. Když to budu chtít skončit, tak to nikomu říkat nebudu.
2: Pane Zápotocký, a nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
1: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
2: Tak někdy v září.
1: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
2: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
1: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na celé.
2: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
1: Rozmyslím si to.
2: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
1: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuju.
2: Čím vy jste profesí?
1: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
2: Proč teď nechodíte do práce?
1: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
2: S kým se teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
1: S nikým.
2: Ani se s nikým nepotkáváte?
1: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
2: Beru to na vědomí, pane Zápotocký. Nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
1: Máš problém.
2: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
1: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju Sasku. Teď jde NHL. Tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
2: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
1: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
2: Sázel za peníze?
1: Jo.
2: Takže vy máte k dispozici peníze?
1: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
2: Jak vám to pošle?
1: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
2: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
1: Je to Romák, není to Čech.
2: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
1: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
2: To vás nebere?
1: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis, třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky, teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
2: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
1: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
2: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
1: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
2: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
1: Ne.
2: Vy jste se nic nepřiučil?
1: Ne.
2: Setkal jste se se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
1: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
2: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
1: Paní Jelinkovou.
2: Zase komplot?
1: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
2: Koho jste měl znásilnit?
1: Nějakou Darinu.
2: Byla aspoň pěkná?
1: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty, oni ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let? Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
2: Co je to nejhorší?
1: No, když je mrtvý.
2: Hodně odsouzených mi říká, že do životí je horší.
1: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
2: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který když vidí zloděje, odvede ho na policii.
1: No, jen.
2: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
1: Lidi to o mě vědí.
2: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
1: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
2: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
1: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
2: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
1: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
2: Měl jste se s nimi rád?
1: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí. Ale oni mě ne.
2: Proč?
1: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí, tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho, a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít bydlet?

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No, taky, máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat
2: nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: A co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešního
2: rozhovoru. Neměl, musí, ne? To bude zlomit.
1: No, může být. My nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil se začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
2: Já mám, jak se vrlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

Fremont Street Show. Jde o jedno z míst, kam jsme tahali všechny naše spolucestující, kteří s námi byli v Las Vegas poprvé. Jednak už víme, co je Fremont Street, kde se v Las Vegas vzala a co pro město znamená. Víme, co všechno je okolo k vidění, ale ta hlavní atrakce překoná všechny představy. Ještě než začnu popisovat onu neskutečnou záležitost, neubráním se povyprávět milou historku, která se při naší procházce po Fremont Street přihodila. Nějak se věci seběhly, zrovna jsme korzovali jen ve dvou, tedy já a Petr Novotný. Prvotní zásadní chyba. Zrovna jsme neměli vedle sebe někoho z naší party, kdo mluví dobře anglicky. A to jich máme většinou po ruce dost a vedeme běžně konverzaci s každým a u toho si ještě dělám poznámky. Ale teď jsme tu neměli ani Miloše Pínu, ani Michala Komana, ani Petra Vinaře, ani Lukáše Trse, Tomáše Řehořka nebo jeho paní, ani Tina Kratochvíla, natož Kačenku Váchovou. Pro další okamžiky katastrofa. Narazili jsme na dva pouliční umělce. Jeden byl malíř a nabízel krásné obrazy, druhý básník a na místě vám na vaše přání složil báseň o vás. Básník mě zaujal už jménem. Měl na cedulce napsáno Konstantin Shakespeare. Bezradně jsme se u jejich stánku zastavili a začali to zkoumat. A teď ta začátečnická chyba. Říkám kolegovi, Petře, jeden je malíř a druhý básník. Na to téma znám výborný vtip. Zkusíme jim ho povyprávět? Třeba se s nima zkamarádíme. Jak jsem mohl být tak hloupý, pane bože? Petr mi to rozmlouval důsledně. Nevíš, odkud jsou, jakou mají kulturu. To budou křehké umělecké duše. Tady je šance, že to skončí velkým trapasem. Navíc znám tvoje vtipy, neblbni. Ale říkal to tak, že jsem cítil šanci a zabojoval jsem. Nastoupil jsem na Petra s nejtvrdším kalibrem. Petře, tak seš jednou pětinásobný bavič roku a nevykoktáš tady v angličtině krátkou anekdotu? Navíc, když bychom mohli navázat družbu s místními umělci? Petr rezignoval. Přistoupil ke kumštýřům a začal je svojí velmi základní angličtinou připravovat na to, že tady pan kolega si nedá říct, že je také entertainer a chce je pobavit a říct jim veselou příhodu. Stáli jak přikovaní. Buď si mysleli, že jsme dobře maskovaná kontrola z místního finančáku, nebo že si je připravujeme na okamžik, abychom je mohli zastřelit. Už se nedalo nic dělat. Museli jsme začít anekdotu vyprávět. Zní asi takto. Potkají se po čase dva kamarádi, chvíli si povídají o životě a z ničeho nic se ten jeden ptá toho druhého. Prosím tě, tak se pořád nemohu rozhodnout, jestli mám malovat obrazy nebo psát verše. Co myslíš? Druhý kamarád se hluboce zamyslí a říká, určitě bys měl psát básničky. První se podíví, opravdu, ty už si nějaké četl? Druhý odpoví v zápětí, nečetl, ale viděl jsem několik tvých obrazů. Mně to přijde vtipné, ale chlapci se moc nesmáli. Asi pochopili, že se vyprávěním vtipů snažíme vydělat nějaké drobné. S pochopením se nám oběma omluvili, že nám nemohou dát peníze, ale každý jsme dostali na papírku pár řádků poezie. No, pan pětinásobný zachoval dekorum, ale následujících několik minut chodil pár metrů přede mnou. Mohl jsem za to já. Uznávaného českého baviče jsem postavil do role žebráka ještě k tomu na samotné Fremont Street. Nikdy jsem to neřekl nahlas, ale tady do knížky to napíšu. Chyba byla v překladu. A teď k tomu důležitému. Představte si nějakou pražskou rušnou ulici plnou obchodů, barů, restaurací a života. Třeba na Příkopě. A ta ulice je od náměstí Republiky až na Václavské náměstí, ve Vegas je to 460 metrů, takže ono to tak nějak zhruba bude, zastřešená a zespod se díváte na obří klenutou obrazovku, tedy 460 metrů dlouhou a 25 metrů širokou. Celý večer, respektive posetmění do pozdní noci, pozhasínají všechna kasína i hospody na Fremont Street svoje světelné reklamy. To je mimochodem rarita, protože žádné kasíno svůj obří světelný poutač nezhasíná rádo a každou půl hodinu se nad hlavami návštěvníků promítá dokonalé obří představení. Celé je to podepřeno mohutným propracovaným zvukem. Neslyšíte vlastního slova a každý úder na bicí nebo do struny basové kytary vám parádně rozvibruje nohavice. Totiž, ať se nahoře promítá cokoliv, je to vždycky s muzikou. Máte zakloněnou hlavu, pozorujete strop ulice a nad vámi projede závod motorek. Nebo sledujete fragmenty slavných rockových koncertů s původní muzikou a z ničeho nic projede mezi Glennem Frey a Walshem parta motorkářů a jen tak minou Donna Henley, ale Eagles jakoby nic a hrají dál. Těch typů představení jsou desítky. Mě nejvíc bavili ty s Big Beatem.
Kdykoliv takto večer na Fremont Street stojím a dívám se v němém úžasu nahoru, často přemýšlím, jestli v těch domech, tedy v poschodích nad kasíny a restauracemi, někdo bydlí a jak to snáší. Nějak mi od té doby nevadí, když mi v noci pod okny několikrát projede tramvaj. Důležitá okolnost. Každá show na Fremont Street je zdarma. Máme vyzkoušené, že se lehce stíhají například první dvě show na Fremont Street a pak nějaké další představení na stripu. V takovém případě je vždycky třeba jet taxíkem, sockou to nestíháte. Bonanza suvenýry. Bonanza je jedním z našich oblíbených míst. Dokonce si myslím, že každý, kdo si chce nějak zhmotnit svoje vzpomínky na hlavní město zábavy nebo někoho obdarovat, by se tady měl alespoň zastavit. Leží přímo na stripu, pár kroků od hotelu Stratosphere. Rozlohou a počtem prodávaných položek by možná porazil průměrné Tesco nebo Albert v okresním městě. Tvrdí se, že je to největší prodejna suvenýrů na světě a celkem bych tomu i věřil. Trička, pohlednice, přívěsky, propisky, žetony, hrnky, polštáře, prostěradla, kšiltovky a spousty všeho možného s nápisem nebo logem Las Vegas, Elvisem a dalšími symboly Vegas. Jenom popelníky s emblémem Las Vegas jsme tady napočítali ve 26 provedeních. Dají se zde koupit vysloužilé balíčky karet, tedy čertovy obrázky, které splnily svoji úlohu v dějinách. Každý takový obehraný balíček má na sobě papírovou pásku s informací, kdy přesně a ve kterém kasínu karty sloužily. Celkem mě překvapilo, kolik nakupujících neslo takovou věc v košíku k pokladně. Jedna z podivností, které se dají koupit v Bonanze, je průhledný polštářek na spaní, naplněný skartovačkou rozsekanými dolarovými bankovkami. Byť jsem nepátral po bližších souvislostech, pán od ochranky upozorňoval, že s takovým suvenýrem mohou být problémy na letišti. Za sebe raději doporučuji, když už, tak plnit si polštáře dolarovými bankovkami, které zcela drží pohromadě. Chvíli jsem zvažoval, zda upozorňovat na zdánlivě obyčejný obchod se suvenýry v knížce. Těch je v Las Vegas spousta, jenže tento je největší a má ještě jednu vlastivědnou zajímavost. Kdykoliv jsme sem vyrazili na nákup, za pokladnou nás obsluhovala velmi stará dáma. Na 100% jí bylo dost po 90 a legendární bába Tutovka by vypadala jako její mladší sestra. Paní malá, drobná, vetchá, ale svěží a žertovná. Netuším, čím může být významná, ale na vlastní oči jsem viděl několik turistů, jak ji žádají o podpis nebo společnou fotografii. A pak se řekne normální pokladní v obchodě. Když jsme se jí ptali, čím je populární, jen se šibalsky usmívala. Ani bych se nedivil, kdybychom se jednou dozvěděli, že třeba vodila Bugsyho Siegla do školky. Několikrát jsme se jí ptali, jak se jmenuje, ale pokaždé nám řekla něco jiného. Tím zvýšila svoji cenu. Nějak jsme postupem let vzali babku do party a vždycky za ní zaskočíme. Říkáme jí Tutovka. Při naší poslední návštěvě nás velmi potěšil okamžik, kdy jsme vstoupili do prodejny a spoza pokladny se ozvalo lámanou češtinou: Ahoj, Tutovka! To nás bába Tutovka zdravila, protože už nás zná. Jen mě pak mrzelo, že jsme jí z Prahy něco nepřivezli. To ještě napravím. Elvis Presley. Víceméně všechny světové hvězdy prošly nějakým způsobem městem hříchu. Bez nadsázky lze dodat, že ti nejvýznamnější a nejpopulárnější umělci zde většinou získali na nějakou dobu stálé angažmá. Zpravidla je jejich stopa v Las Vegas nějak viditelná dodnes. Každé takové působení světově uznávané celebrity má svůj příběh, své zajímavosti, svoje legendy. Spousta slavných jmen se v různých souvislostech objevuje i v této knize, ale za všechny volím pár řádků o celebritě celebrit. Mluvil jsem v Las Vegas s několika pamětníky, kteří si Elvisovo slavné lasvegaské období pamatují. Někteří třeba považují za životní štěstí, že Elvise zahlédli někde u hotelu, když nastupoval do auta. Jiní zase legendu obsluhovali v baru nebo mají společnou fotografii. V jednom se ale shodují všichni. Byl to kamarádský a milý člověk, který se vyhýbal styku s normálním běžným životem a obyčejnými lidmi. Elvis Presley vystoupil poprvé v Las Vegas v roce 1956. Tomu bylo pouhých 21 let a bylo to v hotelu New Frontier, kde o pár let později byl v angažmá i Karel Gott. V roce 1969 byl Elvis na vrcholu sil a možná i slávy.
Zlomovým okamžikem byla sobota 26. července 1969, 6 dní poté, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíc a autor této knihy byl 213. den na světě. Toho dne prý bylo v Las Vegas mimořádné horko a možná i dusno, byť v tu chvíli ještě velmi málo lidí tušilo, že nastává zlom. Jeden z těch vyvolených, kteří mohli tušit, ale nemohli vědět, byl Kirk Kerkorian, majitel úplně nového hotelu International, dnes Hilton. Samotný hotel patří k legendám Las Vegas, byť nestojí úplně na stripu, ale kousek bokem, a o Kirku Kerkorianovi ani nemluvě. Od 26. července 1969, kdy proběhla premiéra show Elvise Presleyho v hotelu International, následovalo ještě neuvěřitelných 838 repríz. Počátky nevypadaly úplně slibně, protože některé dobové noviny považovaly Elvise za vyčichlou hvězdu a předpovídali jeho působení ve Vegas spíš neradostnou a krátkou budoucnost. Jak fatálně se mýlili. Existují zvěsti o jednom konkrétním novináři, autorovi článku, který neunesl svůj špatný odhad a spáchal sebevraždu, ale to řadím spíš mezi pohádky. Působení Elvise Presleyho přineslo mimořádný úspěch. Pro hotel to byla jistota plného divadla a hlavně kasína na hodně dlouho. Proč se jedná o zlomovou událost? Do této chvíle jsou všechny hvězdy vystupující na různých scénách v Las Vegas účinným lákadlem, které přitáhne hosty do hotelu a následně do kasína. Slavní mají vysoké honoráře, jenže resortům se to zkrátka vyplatí. Show Elvise Presleyho byla prvním pořadem, který sám o sobě vydělával velké peníze a nebylo třeba ji dotovat z hazardu. Tedy nastává zlom a Las Vegas už není městem, které žije z peněz hráčů a začíná se prodávat show business. Jak víme, dnes už příjmy ze zábavních center směle konkurují příjmům z hazardu. Od roku 1969 dramaticky stoupá počet lidí, kteří do města přijedou za zábavou a mnohé hazard nezajímá vůbec. Lví podíl na tomto obratu má Elvis Presley. Původní smlouva mezi manažery Elvise a hotelem International zněla na 58 koncertů a v průběhu let se mnohokrát prodlužovala. Oficiální prameny uvádějí, že celkové tržby za vstupenky na vystoupení Elvise v Las Vegas činí 44,7 milionů dolarů. A pozor, jsme mezi lety 1969 až 1976. Přepočítáno optikou roku 2007, činily by tržby 166,7 milionů dolarů. Nemám sice představu, jak se takové přepočítávání dělá, ale ekonomové na to prý opravdu mají nějaký vzorec. Ale to jsou peníze za vstupenky, trička, hrníčky, propisky, přívěsky na klíče a všechny možné cetky jako vzpomínka na show Elvise ve Vegas přinesly odhadem údajně ještě jednou tolik.

podpisy celebrit nebo autogram papeže. Taky zde nabízeli jídelní lístek z hotelu International s věnováním od Elvise Presleyho v honosném rámu. Bratru za 11 000 dolarů. Král je stále v kurzu. Elvis Presley odehrál svůj poslední koncert v Las Vegas v prosinci 1976 a 16. srpna 1977 zemřel. Mluvili jsme s dámou, která pracovala v hotelu International jako pokojská a Elvise znala. Byl to velmi laskavý člověk, bydlel u nás v hotelu na 30. patře, tam měl svoje apartmá, vzpomínala na něj paní se slzami v očích. Říkal jsem jí, že se ptám na vzpomínku na Elvise, abych jí napsal do knihy. Paní smečovala okamžitě. Napište tam, že byl opravdu král. Černá kniha Las Vegas. Černá kniha je pro fungování hazardní meky vele důležitá věc. Decentně řečeno, jedná se o seznam lidí, kteří nejsou v kasínech vítáni. Přesněji, mají zákaz vstupu. V okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, má 33 položek. Bystrý čtenář už chápe, že do černé knihy se dostanou hráči, kteří podvádějí při hrách nebo jsou napojeni na organizovaný zločin. Na první pohled by se mohlo zdát, že 33 jmen není zase tolik. Jenomže samotný zápis do černé knihy podmiňuje několik věcí a takový hříšník už musí být pan někdo ve svém oboru. Tedy ubohý podvodníček okresního formátu se běžně do knihy nedostane. Pokud už tam někdo je, pak se vší parádou. Plné jméno, případně jména, která používá, datum narození, fotka ze všech stran a celkem podrobně výčet jeho hříchů, mnohdy i uvedení jeho specializace. Existuje pouze jeden důvod, kdy je zločinec z knihy vymazán. Smrt. Jedná se tedy většinou o hazardní hráče, kteří počítají karty u blackjacku, nějak označují karty, třeba u pokru, nebo ti, co jakkoliv podvádějí u výherních automatů. Celkem mě zajímalo, jak se dá podvádět u automatů, ale byl jsem v Las Vegas několikrát ujištěn, že těch způsobů je několik a hlavně, že nikdo z povolaných o tom nic neřekne. Na seznam bývají někdy zapsáni i hráči, kteří nebyli u ničeho nachytáni, ale třeba jen vyhrávají příliš často nebo podezřele hodně. S černou knihou přirozeně pracují manažeři kasín, ale také Gaming Control Board, Rada pro kontrolu hazardu. Krom nejčastějšího označení černá kniha se jí též říká Griffin Book, Griffinova kniha. To podle příjmení zakladatele společnosti Griffin Investigation, která knihu vytvořila a pečuje o ní. Vlastně se jedná o detektivní agenturu založenou už roku 1967. Svůj profesní výhlas si získala specializací na oblast hazardu, spíš na oblast podvodů při hazardních hrách. Jak obelstít kasína, jak získat výhodu při hrách, to se v Las Vegas řeší od nepaměti. Najednou se našel někdo, kdo začal systematicky mapovat všechny druhy podvodů a postupně je odhalovat. Griffinova parta stála zejména u odhalení MIT Blackjack týmu, což byla pozoruhodná skupina profesorů a nadaných studentů z několika amerických vysokých škol, která uvedla do praktického života počítání karet u Blackjacku. Celý jejich příběh byl předlohou pro film Oko bere, který se z velké části odehrával v Las Vegas. Filmaři přidali odhadem 60% skutečností, ale základ zůstal. Nejzásadnější rozdíl vůči realitě je poskládání událostí do krátkého období, protože gang ve skutečnosti fungoval přes 20 let a prošli jim desítky hráčů. Podle některých záznamů z vyšetřování skupina pracovala s poměrně velkým kapitálem. V dobách nejúspěšnějších disponovali až 850 tisíci dolary. Své peníze jim svěřovala řada pochybných investorů, tedy mnohé prostředky pravděpodobně pocházely z trestné činnosti. V principu šlo hlavně o rozmnožení peněz a o jejich vyprání a legalizaci. Investoři v průběhu let pobírali za investované dolary zisk. Ten se v čase měnil, ale detektivové po letech uveřejnili, že se profit investorů pohyboval mezi 4 až 300%. Policie, úřady i soudy dlouhá léta zápasily s úkolem, jak definovat podvodné počítání karet. Vysvětlil mi to až Číňan, na kterého jsme často narazili v hotelu Stratosphere. V Las Vegas žije od roku 1972 a posledních 20 let se živí hraním. Trošku machýrek, tvářící se, že taky nepřijel do Vegas na babetě, ale o hraní věděl všechno. Sama o sobě není počítání karet trestné, tedy v okamžiku, kdy u stolu sedí sám hráč a spoléhá se pouze na svoji paměť. Problémem je, když ochranka kasína odhalí organizovanou skupinu, která si nějakým způsobem dává signál.

0: signály. Potom na to slyší i policie a soud, pravil čínsko-americký senior. Tak právě tady se připisují velké zásluhy pánům z Griffin Investigation. Přišlo mi celkem zajímavé, a to vím taky od Číňana, že bývalí členové různých podvodných gangů, které se snažili okrást kasína, většinou skončili jako zaměstnanci kasín a snažili se odhalovat podvodníky. Mluví se také o řadě opačných případů, kdy se zaměstnanci kasín spojili s podvodnými hráčskými skupinami.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce něco rila.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, hřib o kauze Dozimetr. To Dozimetr mě začíná strašně bavit, to slovo. Aha. Piráti v tom nejedou, říkal jo, tady pan, ale jsou linky na STAN, ODS a ANO.
2: To je krásná kauzička, mně se nejvíc líbí, jak ty Piráti se ukazují jako takový malí hajzlíci. Jak jsou vlastně rádi, že takováhle kauza přišla ještě na ty staňáky. Který jim ve volbách tak zavařili, díky tomu jsou v poslanecký sněmovně jenom 4 Piráti, takže oni se teď cítí natěšený, jak malý dítě, že je tady nějaká kauzička, že v tom pořádně ten stan vyráchají. No blíží se komunální volby v Praze, takže v tom pan Hřib pro jistotu vymáchá ještě ty dva hlavní oponenty, to znamená ODS a ANO, takže vlastně v tom jedou všichni, jenom my Piráti jsme krystalicky čistí. To je krásná historka, akorát se zapomíná na to hlavní, že to byli oni, kdo šli s těmi staňáky do koalice, do té předvolební koalice. Kdo ty staňáky vlastně legitimizoval, kdo jim měl pomoct překonat tu 5% hranici. To, že to nakonec celý dopadlo jinak, už je jiná věc, ale prostě byli to Piráti, kdo se jednu dobu jal zachraňovat stan. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co se všechno vědělo o panu Hlubučkovi, nebo minimálně co se šuškalo, tak i pan Hřib to musel vědět, muselo se mu to donést k uším. Takže už v dobách, kdy oni uzavírali jako Piráti tu velkou předvolební koalici se STANem, tak samozřejmě věděli, co se v Praze děje.
1: Podle mě on, na té fotce je to vidět, začíná ztrácet nervy, tenhle ten.
2: No tak taky hraje o hodně, protože Piráti potřebují úplně zoufale tu Prahu udržet jako poslední baštu, protože jsou jinak nahraný, preference se jim šourají po zemi a oni teď mají pocit, že by mohli ty hlasy od těch staňáků jako získat zpátky, že by se k ním mohli přelejt, nepřelejou. Ne. Jestli je někdo získá, bude to Fiala.
1: Motoristé sobě.
2: Tak to nevím, jestli ty budou zrovna bodovat. Já bych řekla, že pirátský hlasy a staňácký hlasy si tam přisvojí koalice spolu, že tam to tak jako hezky logicky přeteče, ale motoristům sobě pochopitelně držíme palce. No. To je skvělá věc.
1: No přesně, protože to vás desetkrát za den, když jezdíte po Praze, si vzpomenete a je to, já nevím, nebudu raději nic říkat.
2: Nebudete nic říkat.
1: A je to tady, sám král.
2: Je, krásně.
1: Tak pan prezident byl včera, seděl na vaší židličce tady.
2: Fakt jo, ježiš, tak já se tady takhle ještě jako pohodlně nic
1: posadím. No a byl výborný jako vždycky a mimo jiné paní Karol pravil. Fialův frontální útok na posluchače nechápu. Ve svém projevu nic zásadního neřekl. Znárodňování by bylo skokem do tmy. Skandál hnutí STAN změnu ve vládě nepřinese. V tom se lišíme s panem.
2: Vy myslíte, že přinese? Jo?
1: Nevím.
2: Ne, já s ním souhlasím, já si taky myslím, že nepřinese. Už protože Petr Fiala se to prostě nemůže dovolit, že jo? Ten STAN je taková druhá noha, na který ta vláda stojí. Ta první je hodně vachrlatá, i ta druhá je teď vachrlatá, tak si Petr Fiala nemůže dovolit tu druhou nohu ještě víc podrážet. To jako
1: ona se podrazí logický. Sama.
2: Ještě... Ona se podrazí sama, no a právě proto Petr Fiala se to snaží naopak jako trošku brzdit a mírnit a snaží se ten konflikt tak jako žehlit a tvářit se, že se nic neděje a že to je problém Prahy a že z Rakuša nemáš na věčné časy a tak podobně. Takže to já souhlasím s panem prezidentem, že skandál hnutí STAN nic zásadního nepřinese, protože jako nemůže.
1: Napadá mě, paní Karol,
2: ano.
1: Že je možná škoda, že ta neziskovka Fialovy rodiny by teď mohla čerpat na nový program, který by byl zachraňování od korupce hnutí STAN. A on by vydal brožurku, jak to udělat, aby ve STANu nebyla korupce. A rozdával by to těm... To není drahý, takovou brožurku dneska vyrobíte za 5-6 milionů.
2: No to už je pozdě. Ta brožurka už měla být vyrobená a už měl pan Fiala jít za Hlubučkem a mávat mu takhle brožurkou před očima. Možná měl jít do toho konspiračního bytu, co měli v Revoluční, tam jak se dělali ty divoké orgie a tak dále, tam jim prostě ty brožurky jako rozdávat, jo. Tam takhle odhrnou ten kokain, co tam byl na stole a místo toho kokainu jim tam plácnout brožurku. To by možná mohlo mít smysl, ale teď už je pozdě.
1: A nevíte, kdo jim to dodával, ten kokain?
2: Já nevím, já ho osobně neznám.
1: Jo. Ale včera jsem vysvětloval panu Holcovi,
2: ano.
1: Proč orgie sexuální.
2: On to nevěděl.
1: No, nevěděl, protože teď jsem zase někdo četl, že to bylo jako hromadné, jako že tam by několik lidí se zapojovalo sexuálně. A oni, někteří lidi, jsou ještě tak staromódní, že mají pocit, že sex musí být vždycky ve dvou lidech. No to už je přežitek dávno.
2: Já jsem zase četla, že ten sex provozovali ve všech místnostech, kromě ložnice, takže bylo vidět, že jsou jako velmi moderní, že prostě, že kdo by dneska souložil
1: pokrokový,
2: ložnici.
1: No pokrokový. To je, jak je to manželství pro všechny, teď říkají, že manželství žena muž, včera to bylo paní Ilkové, to je přežitek. Všechno je vývoj. Tak, ale oni to mají jinak. Oni totiž, jich musí být na ten sex víc, protože jsou to politici a oni chtějí hlasovat. A ve dvou se blbě hlasuje. Kdo s kým? Takže tam někdo seděl, takhle třeba ten pan Redl, říká, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby šla teď tady dívka, pan ten a ten do koupelny.
2: A myslíte, že může pan Redl dávat hlasovat, když je nesvéprávnej?
1: No tady bych to právě jako ještě se obrátil na advokáty.
2: To bychom měli, no.
1: Protože teď je otázka, jestli ta prostitutka, nebo ty prostitutky, co...
2: Počkejte, to ne takovýhle slovo. Společnice to byla. To byla společnice. To byla společnice. Já jsem četla většinu novinových článků a všude byla společnice.
1: Pani Karo,
2: o slově, které jste použil, se tam nikde nic
1: tady
2: nepsalo.
1: Tady si musíme vysvětlit pojmy.
2: Nepočkejte to, vysvětlujte těm, kdo psal ty články. Já jsem četla společnice. Je to černé na bílém, prošlo to tiskem, bojujeme proti dezinformacím, čili ta informace byla ověřená, že jsou to společnice.
1: Jo.
2: To my, když tady sedíme takhle spolu, tak jsme vlastně taky společníci. Pozor.
1: Tak já bych tomto brzdil, paní Karo. Jo. Ale kdybyste mě chtěla pozvat na oběd...
2: Nechtěla, ale povídejte, pokračujte.
1: Teoreticky to já vím, že nechtěla, no. Že vy jste na korunu jak čert na hříšnou duši. Ale tak byste mohli, já jsem tam měla společníka.
2: Ano.
1: To potom jo. No. Ale toto nebyly společnice. To byly jaksi sexuální...
2: Byl to sexuální společnice.
1: No já nevím, jak se mám teď vyjádřit, mně nestačí slovní zásoba.
2: No vidíte to, kam jsme se dostali. Respektive, vidíte, do jaké situace nás dostávají naši politici.
1: Promiňte
2: už i zkušený moderátor ztrácí slova.
1: Promiňte mi jeden expresivní výraz ano. Přítomnosti dámy. Já myslím, že to byly sexuální kurvy. Klasicky.
2: Takže existují ještě i nějaký nesexuální.
1: A to byste koukala, to existuje.
2: To je pravda. Jo, ano.
1: Můžu vám
2: ano.
1: Tady celý seznam vypsat.
2: Já vám tam asi můžu i někoho připsat.
1: A
2: jsme
1: se na tom sekli. A co ty společně se teda...
2: No ty společnice tam byly nějak s tím, jako ty tam, oni si napředali ten kokain, aby si víc užili společnost těch společnic. Takhle jsem to
1: tady
2: pochopila.
1: Nebudeme
2: a pak se teda střídali ve všech těch místnostech, kromě té ložnice, že kdo by dneska souložil v ložnici, to už dělá jenom nudný páprdové.
1: To je jasný. No. Heterosexuální páprdové.
2: Bílý,
1: no. Jak říkal pan Elefant, ne? To byl ten z toho, ten kde, mě baví. A on kde, náměstek kde někde mimochodem.
2: Ano, kde je mu konec, je no to, náměstek.
1: Aby nebyl náměstek takhle, když má pokrokové názory.
2: No ale je škoda, že o něm není víc slyšet.
1: Ale neměli by ty, jak vy říkáte, velmi eufemisticky, společnice vrátit ty prachy, když si je vzali od nesvéprávného Redla?
2: Počkejte, vy byste se po tom skandálu, co tady byl, přihlásil, jako že jste byla ta společnice, která něco kasírovala? Ne.
1: Já bych se přihlásila.
2: To byste se přihlásila. No to vy říkáte proto, že nejste ta společnice.
1: No co víte?
2: Já vím, že by se nepřihlásili.
1: Ne?
2: Ne, prosím vás, s tím se nikdo nechlubí.
1: Ale cash je cash. To je zase na druhou stranu starý pravidlo.
2: A ten už bude dávno utracený.
1: Cash stojí za trošku ostudy.
2: Ten už bude dávno utracený, ten cash.
1: Začíná se nám to hezký vyvíjet. Z toho bude jednou film?
2: Já si myslím, že furt ještě neznáme hlavní pointu. Já si myslím, že ještě nám to jako někam povede. Ještě nám to někam pograduje.
1: Chybí tam svatba.
2: Pozor, pan Hlubuček si vzal svého přítele už dávno, dával to na Facebook.
1: No jo,
2: měli svatbu ve Španělsku.
1: Ale v rámci skandálu.
2: Jo, v rámci skandálu. Tak spíš to vypadá na rozvod, že Stan se rozvedl s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, jako těch problémistů se tak na oko zbavili, takže tam to spíš vypadá na rozvod.
1: U toho Gazdíka jsem si vždycky myslel, že on všechno přežije, protože on je takový jako člověk,
2: správňák.
1: Který dbá, správňák, no. pionýrský tábory, má ty, nebo on nemá pionýrský, on má ty moderní pionýry, ne? To mu se říká jinak dnes. Jak se mu říká?
2: Já nevím, to jsou takový ty eurofanatici, no.
1: Ne, počkejte, už nejsou pionýrský, ale skautský.
2: Jo, skaut, počkejte, to skaut není, to není náhrada pionýra ani nástupce, no v žádném případě. Počkejte, to vás skauti budou se sekerkama honit po Václaváku, až se tohle
1: poslechnou. Já jsem řekl náhrada, vy jste slyšela náhrada?
2: No ne, tak vyznělo to tak, to si jako nebudeme nic říkat.
1: No tak vždycky je takový správňák a toto se nepovedlo.
2: A oni v tom stanu jsou všichni správňáci a teď to dostalo hodně na frak, takhle na frak.
1: No. Chcete ještě něco tady k panu prezidentovi říct?
2: Ne, pustím se ho ještě jednou.
1: My jsme se totiž
2: rozdělili. A doporučuju to i divákům, kdo už to viděl, jak se to pustíš.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie? Zastropování ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte
1: ano.
0: mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně. Radio Xaver.

0: Taky s námi byl jeden Slovák, Josef Kamarád, novinář na Blízký východ znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád dopravního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu, ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítl ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonilo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre. Ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšený. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat, upíre. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní 3 věci a kámoš smlouval dál. Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlata a hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nijak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové, v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byly jejich malí děti. Dovolí jim všechno, ale odsaď, pocaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, tak ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
2: Prvního.
3: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
2: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
3: Lásky?
2: No.
3: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
2: Jak to?
3: A vzáš kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl se je vůbec.
2: Jak to myslíš?
3: Vy jste nepřítel demokracie teď.
2: Už zase.
3: Jo, jo, jo.
2: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května, jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
3: Jo.
2: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
3: To je hezký od vás.
2: Já dokonce
3: to
2: očekávám polibek před pod rozkvetlým...
3: To já věnu svojí manželce, jak se
2: vrhnete. Jo?
3: No.
2: Tak to neříkejte.
3: Co?
2: To
3: no, ona to ví.
2: Dívá se
3: že,
2: na rozumku.
3: To víte, že jo, a že je 1. máj.
2: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
3: No to jsou bylinky nenávisti.
2: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
3: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
2: Ještě?
3: Ani láskou, ani nenávistí.
2: Já v tom cítím Foltýna.
3: Ukažte.
2: Trošku tam je.
3: Jo.
2: No, vidíte,
3: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
2: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
3: Jo. A tak ona je to taková foltínovská zelená, ne?
2: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme 4 různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
3: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
2: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče.
3: Jo, jo.
2: Jako zahradníci bychom se si neuživili.
3: No a pošlem to plukovníkovi?
2: No asi jo. Asi jo.
3: Taky už je, ne?
2: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávistí,
3: jo, a je to
2: ocení, může dát do erbu.
3: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
2: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane Holče, mám několik věcí, teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
3: No není, když v Americe, v Chicagu, Xavere.
2: No, já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
3: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
2: Jak to?
3: No tak to jsou teď imperialisti znovu, to je náš nepřítel, to nevíte?
2: Tak
3: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
2: No já jsem slyšel.
3: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
2: Jak to myslíte?
3: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
2: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
3: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
2: Myslíte na tenkým ledě?
3: Tak by se to dalo říct taky.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Už jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek a pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena i hned. Už není schopný prezidentování, žádají republikáni. Je to tady?
1: No, ale jako mě teda to zaráží docela tohle, že žádají republikáni, jo. Proč to chtějí? Teď ty republikáni přece musí držet palečky tomu Bidenovi, aby to doklepal až k těm volbám, protože pokud to bude tento duel, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že ten Biden to jako úplně nevyhraje, ne?
0: Tak myslím, že ukázala ta slavná debata.
1: No, slavná debata ukázala, no.
0: No a vy teda myslíte, že z hlediska taktiky anebo strategie, že to je špatný krok?
1: Toto? No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti. Jo? A doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas netuší, co mluví, plete si Irán s Irákem a tak dál. Dělá to dlouho, no a teď to prostě vypadá, že ani ti demokraté už by tomu Bidenovi hlas nedali. Takže tři možnosti. Za prvé, budeme držet palečky, republikáni to pochopí, nebudou žádat stažení, voleb se zúčastní Biden a prohraje. Mhm. Pak je možnost, že ho stáhnou a nahradí ho někým jiným. To znamená, já bych se tak trošku bál, že jakákoliv jiná osobnost, která přijde, nebo osoba, která může být třeba úplně neznámá, tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no, radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním strategem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
0: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
1: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo, to není Pekarová.
0: Není?
1: Já myslím, že ne. Prosím?
0: Predajkyně.
1: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale no, já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká, byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než i než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
0: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
1: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je minister sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží potom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, za co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A já se teda divím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytě mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic. Jím je všechno jedno. Oni diktují. To je normálně diktát, to je Fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to zkritizoval Nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství,

0: Macinko tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
1: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady STOP 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
0: Tak nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou zahastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda já se přidám k panu Šebrlemu.
1: Vám se to jako nelíbí?
0: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo. Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech. Ale
1: to nejde vidět.
0: Já vím, no právě.
1: Ale potvrzuju.
0: Ale toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
1: No já taky ne. No.
0: Tady jako typický český sportovec.
1: No, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
0: Ať je co chce, ale já tam chci českýho Honzu, ne?
1: No jasně. No tak ne, to je vždycky taková klasická debata jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan. No a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
0: Takže vy to vlastně berete, vy říkáte.
1: Ne, tak nic, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec, pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct. No, mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No, tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá, jo.
0: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
1: No, tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohle to budí emoce, tak ten knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik za to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
0: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete.
1: To my právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit, ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba 1000 korun. Jo? No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupíte,

0: koupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální. Takže jestli to kritizují, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
1: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
0: No, protože to je jasný, tady se, my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, jakou mají musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo, a to třetí, to je to S, jo, a to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny, jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dál. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jako máte uhlíkovou stopu, a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
1: multikulty,
0: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no, výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
1: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní, tím měl na mysli tu debatu.
0: Fakt, jo.
1: Orbánův návrh na zastavení palby je správný, v České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítli poslanecké nuly.
0: No.
1: Tak.
0: Tak. Já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítli poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
1: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
0: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže víte, toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ty vyznamenání, ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako desítky lidí. A to jsou lidi vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Takže ve slušné společnosti, kterou zatím teda až do tohoto momentu, nebo možná do 28. října Česká republika byla, tak vždycky ten prezident, který skončil, tak potom, protože musíte to s koncem svého mandátu odevzdat, už to máte jenom propůjčeno, tak přesto vždycky došlo na to, že ten ex-prezident byl tady tímto řádem Bílého lva třeba oceněn, aby tím se stvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul. Je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal, no a já si nemůžu tady nemůžu si nerýpnout, vlastně jeden z posledních lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece miláček naší vlády a miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
1: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chci mír, co?
0: No, chci mír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně a i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. Žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
1: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
0: Státník a estrádník.
1: A nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské?
0: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení, takhle
1: to
0: jako...
1: To má symbolizovat, jsme ve válce, jo?
0: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si, vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku, nejde oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny, nebo nahazoval ty hráze, takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá PR-ko.
1: Vůbec ne, já jenom...
0: Ale je to asi, je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže... Aha. A on tak chodí teďka všude, takže...
1: Takže je to taková, jak se říká, hezký český image.
0: Je to takový image, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo. Mm-hmm.
1: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme. Dozimetr je na scéně.
0: No, Dozimetr, no, tak... Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? Mm. To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiánčíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma, která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam těch dír je, kde se napakovat, takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů, no a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN, tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto leckdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak, o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo? A nedovolené nakládání s drogami. Jo? Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo? Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nám blíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. Nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a,
1: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
0: A to je... Já jsem řekl Vítka, pardon.
1: Jo, ne, já bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
0: ne, ale jsem myslel
1: ještě
0: Ivana
1: k tomu,
0: Bartoše.
1: Tady toto je ten pan Redl. A podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu, možná no, majoritní, ne?
0: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel všeho možného.
1: Že podle fotky to je Dobračisko.
0: Jo, jako vypadá to, pokorně. Pokora, je takový ten úsměv, trošku šibalský. Jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde, jo. Tady ten. Mhm. Tak on tak jako divně kouká, já mám pocit, jestli oni si nešpitají nějaký vtípky.
1: Jo.
0: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme, no. Ale 13 let v bani, ale on dostane milost.
1: Určitě.
0: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu, kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
1: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno a já se těším na příště.
0: Taky se těším na příště.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Potrženo sečteno a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
2: No, samozřejmě,
1: třeba i uměle snížit tu cenu?
2: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupili už moc hovězího ten měsíc, tak se ho taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
1: A nebo taky naopak.
2: A nebo taky naopak.
1: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaily.
2: Já v to pevně doufám.
1: No tak zatím v to vidíme víc nevýhod než výhod.
2: Jednoznačně.
1: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
2: No v principu...
1: Jako chce to ta Ursula, nebo kdo?
2: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
1: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že keš je král, ne?
2: No, to bývávalo.
1: Pak už to není bankéř.
2: To bývávalo.
1: No, počkejte, jakože už to neplatí?
2: No já když bych si vzal citát Amšela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety, kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

0: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
1: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
0: A páchají tady dobro.
1: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
3: Z podpisu změněným rukopisem slovíčka plná hnisu vykřičník za dopisem

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že když si druhou světovou válku působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958, to byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho, vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat, dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války, no ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přísloví, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Vemte si Česko.
2: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají. Tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se

0: teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobné.
1: No tak jdeme k tomu.
0: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem,

0: Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom si myslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli, co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

0: podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem
0: s otázkami. Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nemyslím, že to je úplně dobrý cíl.
1: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro to předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard euro, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, a tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
0: A
1: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musíme se na to dívat z pohledu názoru, čemu říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadní. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
0: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
1: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie a prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je to takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Když jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci, a oni se o to budou snažit. Ale když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemí, začnou být různý jaký věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem. A najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin nezapomenout, to byla nevýznamná historka. Že?
0: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítly označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
1: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že prostě bohužel vyhrává lobismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějakých spiknutí zlejch lidí, to je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty se dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají, dělají si to pro sebe a kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat a ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů. Když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu a já dostal otázku, co to je skleníkový plyn a musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou a že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
0: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
1: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už zřetelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že už přijete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale OK. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
0: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente, desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
1: Ano, celý ten COVID byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo přednemocniční péčí. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice.
0: Ano, ano.
1: A celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale COVID. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých už jsme všichni doufali, že zkrachujou. Se těšili, až to skončí. Protože o nich v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta. Takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové. Příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň. To znamená, lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze. Ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, potom se zaplatí energie. No tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme. A ty nemocnice řekli, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo. My zase chceme víc než vy. A protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme. Takže tak to prostě je. No. Takže lidi, co je bolí zub, tak si musí vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhorších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa, ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že kdybyste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zájem tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
0: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pane docente.
1: Už?
0: No.
1: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, to uteklo strašně rychle.
0: To já vymyslím lehce, to je téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz, což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
1: no,
0: tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
1: Klidně, rád, tak jo, to je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
0: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusu nové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver, nashledanou.
1: Těším se, krásné leto všem.
0: Naším hostem byl Roman Šmucler.
2: 4.

0: Radio Xaver.
1: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní. Tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést. A když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně, buď nebude tak dodržovat Green Deal, a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně.
2: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova, ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. a vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním a tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe. co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý

0: jim za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zasněný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenší méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a

0: dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdybychom bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak, A ono ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň si na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. No, já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně. ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možný. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožný v podstatě, není to zakázaný, ale to nemožný.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četroutal,

0: greatest that is understood. But even I didn't know I could pitch that good.
1: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a díky za pozvání.
1: Pan Jan Kubáček je politolog. Vidím vás každou chvíli, jak politologujete někde v médiích. A tak jsme takto hned po volbách. Pane Kubáčku, jak ty volby dopadly? Ty komunální i ty senátní.
2: No, začal jste pěkně z ostra, protože ono to je 6000 příběhů. Jo? Ale kdybych měl použít fakt jeden titulek, tak kuriozně mám pocit, že volič si doma velmi pečlivě, pěkně vybral nějaký hezký hadr, namočil si ho, sezval si všechny politiky do jedné lajny a začal rozdávat tomu políček, tomu pěknou facku. A mám pocit, že některé politiky kopl, respektive ty strany, i do slabin. Mm-hmm. Že není asi absolutně jeden vítěz, ač rovnou si řekněme, že hnutí ANO a SPD se prostě podařilo referendum tím, že nepustili konkurenty k voličským hlasům, tím, že dokázali zmobilizovat víc svých voličů. Naopak myslím si, že koalice Spolu kuriozně jednak najela na tu retoriku referenda a část voličů jim zůstala doma. Mě to připomíná fakt duel Topolánek-Paroubek v krajských volbách, ale něco trošku, co jsme viděli i v komunálních volbách kdysi v roce 2010. No a pak, když jsme se bavili o tom, že někteří dostali ten pohlavek, takový ten šťavnatý, výchovný, tak bezesporu lidovci dali největší počet kandidátek a nezopakovali výsledek, který měli před 4 roky. Piráti taky si můžou říct, no jako dopadli někteří hůř, ale taky nemůžeme jásat. A pak už jsme u těch slabin. A do slabin jednoznačně dostali Starostové a nezávislí. Ti opravdu jako oslabili ve všech úrovních a naprosto cíleně. Jejich voliči nepřišli a trestali je i v senátních volbách. A to je mimochodem zajímavé, že tentokrát je volební účast stejná jako v komunální, tak v senátních. No a v tom tratolišti téměř krve nebo těch hadrů mokrých leží levice. Protože v dobách nepohody, nejistoty, obav, zdražování, aby dopadly sociální demokraté a zvláště komunisté tak, jak dopadly, tak to je na velkou sebezpytovanou, protože v podstatě bojovali a budovali jenom sociální demokraté a někteří komunisté, kteří byli pod regionálními uskupeními a byli, když přeženu, za Hodonínsko krásnější a řeku Moravu modřejší. No a občanští demokraté, ač říkali, jak je to paráda a úžasné, tak v podstatě budovali pouze tam, kde tu politiku a politiky prezentovali jiné než ty vládní.
1: Kdybychom to vzali od Prahy, co vzkázali Pražané, voliči Občanské demokratické straně tím výsledkem?
2: Velké varování, typu nechceme hnedka přejít k soupeři, nechceme přelézt barikádu, ale pánové, pokud nezačnete s Prahou něco dělat a pokud se nezaměříte na témata, která nás fakt štvou, to znamená zdražování, dostupnost bydlení, to, že v Praze je draze, to se říkalo vždycky, ale tentokrát to už nejen jako v úzovkách zpíváme a prožíváme v některých částech života, ale v podstatě to je všudy přítomné. No a je to na velkou pováženou. Myslím si mimochodem, že to je teda taky vzkaz občanským demokratům, aby udělali vládu, která se zaváže ke strategickým investicím a aby nezačali vyjednávat hned automaticky po jménech a o tom, kdo dostane jaký pašalik, což je vždycky až na prvním místě, ale aby tentokrát vzali soupis těch strategických investic a řekli Piráte, Pražané sobě, Anaři, potažmo, Topkáci, Lidovci, tady je soupis, a kde, a Stanaři, pardon, abych dal kompletní, výjima z SPD, protože tam si myslím, že si to nedovolí, ale tak tady je kompletní soupis strategických investic a kde budeme mít víc podpisů těch zastupitelů, tak takovou koalici uděláme. A přijde mně vtipné, že vlastně v Brně, odkud je Petr Fiala, odkud vzešli mnozí občanští demokraté, kteří jsou teďka ve vládě, tak v Brně vypadají, že si budou dělat mnohem odvážnější variantu vlády městské než v Praze, kde by Pražané mohli říct pražští občanští demokraté, že Petru Fialovi nic nedluží, že mu dodávali v minulosti voličské hlasy a vypadá to, že si nakonec nechají vládu diktovat vládní koalici. A to v situaci, kdy vlastně je mnohem víc budou vydírat Piráti, případně Praha sobě, než kdyby aspoň to postavili na těch projektech a začali si diktovat podmínky a řekli dobře, Pirát, který podpoří nastartování a dostavbu vnějšího okruhu, je dobrý Pirát, a ne, že si prostě nechají říct s kým, jak a proč a postupně se nechají kanibalizovat v dalších měsících do velmi nepříjemné pozice trpěného, vyždímaného asi primátora a vyždímané sice té formálně nejsilnější strany, ale fakticky uhondané.
1: Pane Kubáčku, řekněte, do jaké míry se vyplácí ta koalice Spolu? Je to pořád jako
2: rozumím, no, já vám to řeknu takhle. Z pohledu Topky a Lidovců se vyplácí nesmírně. Na druhou stranu to budou mimochodem první, kteří v momentě, když se nebude dařit, tak budou ti, kteří dají a vytáhnou tu kudlu a bodnou ji do zad Petra Fialy a budou hledat jiné formy manželství. Petr Fiala do toho neskutečně dává své energie, já částečně tu snahu chápu, ale nebere si tu energii do toho vloženou, si nebere zpátky. Čili obávám se, že to dopadne tak, že v určitý moment, jak sází a adoruje koalici Spolu za každou cenu, tak vlastně se mu zdálí i občanští demokraté. A najednou se stane, že tam zůstane v poli sám, s tričkem koalice Spolu, občanští demokraté mu budou mávat vdáli a Topkaři a Lidovci budou říkat, takováhle spolupráce tady vůbec nebyla a nevidíme pro ní důvod, aby výsledku nás to oslabilo. Prostě myslím si, že to vkládá mnohem víc a adoptuje všechny zúčastněné za mnohem větší cenu, než kterou by musel skládat a aniž by mu to vraceli.
1: Při těch volbách, které teď proběhly, jsem si tak povstesknul jako bývalý volič ODS a říkal jsem si, zeptám se v pondělí Kubáčka. Dá se odhadnout, jaký je třeba poměr těch voličů ODSky, kteří i za tu cenu, že si ODSka uvázala na krk dvě už naprosto nevýznamné strany, promiňte z mého pohledu, a jaký je poměr těch, kteří si říkají, ale musíme zůstat. Prostě mám pocit, tam jsou takové dva směry. Jedni říkají, my jsme ta pravá suverénní ODS a chceme taková být, bez přívěšků. A druzí si říkají, zaplať pánbu za to, že máme tu partu. Tak dá se to nějak odhadnout?
2: Ono to je vždycky jak jaké volby a co se zrovna děje ve společnosti. A teď si myslím, že upřímně řečeno přibývá těch občanských demokratů jak voličů, tak těch občanských demokratů straníků a komunálních politiků, kteří čím dál více si říkají, my jsme ODS. A musíme to prezentovat jako ODS, jinak zhyneme na úbytě, protože platíme větší cenu za tu koaliční spolupráci, než nám vrací koaličníci. A myslím si, že se to začne projevovat za chvilku i u voličů, že v podstatě těch voličů, kteří řeknou koalice Spolu je prostě jedinečná, je to záchrana, je to adekvátní odpověď, začne ubývat. Protože voliči nemají rádi takové ty kompromisy bez efektu, takové ty umolousané, upachtěné, které vlastně k ničemu nevedou a vlastně ničem se jim nevrací. Jo, že řeknu to jinak. V podstatě pokud tady vznikne vláda, která jejíž jedinou hodnotou bude, že budou říkat, my jsme vláda číslo dva, akorát, že na pražském formátu, tak si mnozí řeknou, tak pokud máte pocit, že úspěchem je jenom to, že jste vláda a že jezdíte do práce a prostě vytápíte magistrát, tak to je velký problém. Jinými slovy, pokud ta vláda velmi rychle nepřijde s nějakými prioritami, které začne jakoby prezentovat v praxi a odlišně, a jinými slovy Praha začne konečně se růst a investovat a měnit se, tak si myslím, že velmi rychle tady zůstanou opravdu jenom takový ti kompromisní voliči, kterých dramaticky ubude. A budou stejně nespokojení, protože řeknou, co je výsledkem. Tak ti manželé se nesnáší, hádají se, nesnesou se, nic produktivního nedělají, ale jediná jejich argumentace je typu, on platí polovinu nákladů, já platím polovinu nákladů. A ono to za chvilku může dopadnout tak, že občanští demokraté budou platit dvě třetiny nákladů nebo většinu nákladů a jejich parťáci řeknou, hele, jako buďte rádi, že jsme s váma a nechte nás trošku ohřát. A tohle volič akceptovat nebude. Takže spíš vám řeknu takto, že začíná se zase trhat ta planeta Spolu a hlavně volič s tím začíná mít velký problém, protože má pocit, že vlastně politici začali žít jenom sami sebou a jenom tím kompromisem pro kompromis.
1: Když bychom se podívali na ty výsledky tak, jak byly, bez ohledu na to, jestli senátní nebo komunální teď, zdálo se mi, že v některých případech vystrkují růžky sociální demokraté, ČSSD. Je to optický klam, nebo to ještě vlastně není tak, že by sociální demokracie úplně už byla ve skladišti?
2: Takhle, řeknu vám, že jsou v lepší situaci než komunisté, ale nerad bych byl jak Jan Hamáček, který se uklidňoval tím, že Robert Šlachta taky se nedostal do poslanecké sněmovny a mnozí mu říkali, ale ty tam taky nejsi ty poslanecké sněmovny, tak se zamysli, kde je chyba. Čili sociální demokraté budou muset nastartovat velký sebezpit, protože v době nepohody, krize, když prostě dopadly, jak dopadly, tak je to k velkému zamyšlení, prostě něco se nedaří. A v podstatě ty osobnosti tam stále jsou, ale teď by člověk jako cynicky chtěl říct, jestli nevidíme trošku víc díky tomu, že je na poli prázdno. Že kdyby to byla armáda, tak nevidíme jejich generály, ale když vidíme pár vojáků, tak náhle vidíme těch 5 generálů mezi nimi. Ale myslím si, že to bude, že tam je několik vzkazů, že ta sociální demokracie se prostě musí velmi rychle do toho obout, jinak i ten protest sebere někdo jiný. A to konkrétně Andrej Babiš a Tomio Okamura. Druhá věc je, že sociální demokracie bude muset se mnohem víc regionalizovat, to znamená, jak pracovat s těmi regionálními politiky, tak se nebát jít do dalších voleb s regionálními hnutími, protože se ukazuje, že jejich voliči to vůbec nevadí, naopak to vítá. A asi změna tváří. Změna tváří je změna slovníku.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
5: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
5: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
6: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám Rádio Xaver.

Posloucháte Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová s Zajírkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brejličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, když to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak

0: Já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
1: vyšla v Olympii.
0: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam

0: přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování a autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje a tak to by bylo debata o těchto těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Srvíčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To byl, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádnej výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš,
1: ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů. A no, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, stoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky
1: samozřejmě
0: takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, jak, koho, jak, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: Teď to ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci. Máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že prvnitř to poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
2: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těmi voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka?

0: říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silnej lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly. Protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád. Pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to

0: v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletě někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pane Kubáčku, co jsme my voliči vzkázali těm relativně mladým subjektům politickým? Mám tím na mysli Trikoloru, Pro, Roberta Šlachtu, tyto strany.
1: No, v podstatě, že zatím jsme schopni si najít alternativy, protože zase ta podpora se jim tolik nezjevovala, že zatím funguje to referendální volání a to vystavné vysvědčení vládě z úst Andreje Babiše a Tomia Okamury. Zároveň se jim zkázalo, že ty subjekty, ač každý je někde jinde, ale prostě přinejmenším ty subjekty, kde by to mohlo být o programu a zvládnout tu chemii, respektive ukočírovat ega, tak by měli kooperovat a v tu chvíli by to mělo mnohem jiný tak na branku. Ono se ukazuje, že pokud se neschodnou někteří, tak je velmi rychle vyluxuje Tomio Okamura, který si prostě vyzobne pár tváří a vyzobne si ta témata a je schopen si jet tu svou komunikaci dál. Na druhou stranu se ukázalo, že doba jim jde vstříc, že lidé jsou už jako hodně vypruzení, hodně zoufalí, bojí se té budoucnosti a jsou schopni se dívat ještě po jakoby protestu jiného typu. Ale nesmí to končit na žebomyších sporech, naprosto nepochopitelných, kdy prostě, teď to můžu říct, nejsou prezidentské volby, si prostě Petr nesedne vedle Pavla, protože se prostě nesnesou, protože každý by chtěl být předsedou té pidistraničky a chtěl by tam něco vést a chtěl by o minutu déle mluvit na pódiu než ten druhý. Ale tam si myslím, že je příběh mnoha subjektů. Jo? Myslím si, že tam je planeta protest, typu jste vzpomínal Trikoloru, Pro a některé další menší subjekty lokální a ty si myslím, že by se dokázali shodnout, kdyby každý povinně si prostě některé věci zakázal a byl schopen být i nejprve místopředsedou a pak možná jednou v budoucnu předsedou. A pak si myslím, u ty přísahy, tam se ukazuje podle mě, protože tam je zase jiný typ voliče, že ta bude muset pouvažovat buď jít do nějakého holportu s nějakými regionálními uskupeními, a nebo možná provokativní, ale myslím si, že do nějaké kooperace se sociální demokracií. Že si myslím, že oni sdílí vlastně spoustu voličů a že to je kuriozně zklamalý volič hnutí ANO a volič, který bych řekl, že teďka má hlouběji do kapsy. Takže tam si myslím, že bude muset být jiná strategie než hnutí Pro, než Trikolora, a ještě jste sám, myslím, vzpomínal a někoho další, ono jich je spousty. Jo,
0: rozumím tomu. Teď pojďme k těm senátním volbám, protože máme před druhým kolem. Překvapilo vás, že některé osobnosti do senátního druhého kola neprošly i za situace, kdy sami hýřili sebevědomím předtím?
1: No, já se vám přiznám, že mě překvapila jedna věc, že došlo téměř identické volební účasti v senátních a komunálních volbách. V minulosti jsme viděli, že prostě přišli lidi a šli volit svého starostu nebo kontrastarostku, šli si vybírat komunálního představitele a k senátu šel každý druhý vesměs, protože řekl prostě, mám výhrady k té instituci a tam nemusím. U voleb jsem byl, volil jsem jednou, u těch druhých ne. Tentokrát i u spousty voličů, speciálně hnutí ANO a SPD, ale i dalších protestních menších skupin, protože někde jsme viděli najednou, že na pozici číslo 3, 4, 5 byly různé alternativy, které jste vzpomínal, což v minulosti nebylo, tak šli stejně intenzivně k senátním volbám a opravdu tam jako aktivně promlouvali do toho, koho chtějí. Že vlastně, kdyby platila první kolo volby, tak ten senát je mnohem radikálnější, mnohem naštvanější, mnohem bojovnější vůči vládě. On je jako svéhlavý, ten senát. I dnes, jo, mnozí ministři by vám řekli, jak se bojí do senátu chodit, protože jim tam vždycky umyjou hlavu. Ale tohle by bylo opravdu jako lidové hnutí odporu a hněvu. Myslím si, že nakonec to druhé kolo ukáže, že tam přijde něco kolem 16% voličů, snad vyjma toho hodně sledovaného souboje Miloše Vystrčila a Jany Nagyové. Tam si myslím, že ten oktagon, ta nálada boxu vybičuje k vyšší účasti. A myslím si, že to nakonec pomůže spíš jakoby místním osobnostem a pravostředým kandidátům, protože chodí spíš konzervativnější voliči, disciplinovanější voliči, starší voliči. Takže mimochodem taky se ukáže, v jakém rozpoložení a v jaké kvalitě života jsou teďka aktuálně seniori. Jestli ještě řeknou, hele, tak dejte premiérovi šanci a ukáže se za rok, za dva, ale prostě teďka musíme stáhnout podpatky a vydržet něco ve prospěch společnosti, anebo si řeknou, už dost. Prostě tohle jsme nechtěli, tohle už je jako na úkor lidí a budou i tam volit protestně. Ale rozhodně menším počtu než v tom prvním kole.
0: kolik nebo jak velkou šanci má hnutí ANO proměnit teď ta druhá kola? Bude to, nebo předpokládáte, že to bude, jak se tak někdy děje u nás, všichni proti Babišovi?
1: Počítám, že to bude hodně postavené na výzvách proti Babišovi. Můj odhad, a uvidíme, jak dopadne, teďka postoupilo 17, já typuji, že budou nějaké 4 až 5 senátorů, což ale řekněme si otevřeně, že stejně Andrej Babiš bude moct vnímat jako velký úspěch, protože v minulosti se hnutí ANO nedařilo získat jednoho senátora. Když jo, se zadařilo, že to byla nějaká místní osobnost, která měla blízko k hnutí ANO, tak to byl de facto úspěch. Takže kdyby měli 4-5, tak to můžou vnímat jako velmi úspěšnou misi, protože to povede, ono stejně tam bude převaha koalice Spolu v Senátu. On ten Senát se zatím dramaticky nepromění, ale tím, že se volby dějí co 2 roky a tím, že ta nálada a atmosféra je hodně nakvašená a spíš bude ještě více papiňákem, tak samozřejmě koalici, respektive hnutí ANO, to dává nějaký potenciál do budoucna prostě uvažovat o nějaký silnější roli v Senátu, ale jakoby, jak se říká, doťuknout to, jo, nabrat další osobnosti. Ale kdybyste se mě zeptal, opravdu mě takhle z očí do očí řekni číslo, tak z těch 17 já říkám 4-5, když se hodně zadaří.
0: Jak je možné, pane Kubáčku, že kandidáti do Senátu, které podporovali významné osobnosti kulturního života. Třeba pan Vetchý, jo, to je prestižní herec, tak podporoval například pana doktora Šarapatku, který to projel na celé čáře. Jak to, že toto nefunguje?
1: Protože se domnívám, že ono to v českém prostředí, a já trošku říkám zaplať pánbu, se ukazuje, že český volič nemá rád návody. A český volič nemá rád, když mu někdo říká zaprvé, co má dělat, koho má volit, na základě čeho se má rozhodovat a kdo je dobrý a kdo je zlý. A tady bych téměř chtěl říct, že možná kdyby kandidoval pan Vetchý, tak možná bude mít větší úspěch i třeba s podporou pana Šarapatky, než pan Šarapatka s podporou pana Vetchého. Ale každopádně, že to vím kolem a kolem, tak prostě takové ty osobnostní doporučení fakt nefunguje. To vám řeknu, že lepší, když vás podpoří místní oblíbený vyhlášený řezník, vyhlášený oblíbený učitel nebo pacient, kterému jste pomohl. Prostě někdo z masa a kostí.
0: Se ti lidé z té lepší společnosti nebaví, pane Kubáčku, pozor na to.
1: No, to je, pak to je chyba, protože radši mít po boku dobrého řezníka a mít se dobře a mít načerpáno, co lidi štve a u čeho se radují, a pak možná děláte lépe volby, než nabírat dojmy před Národním divadlem a ve vší úctě k naší kapličce. Ono je to taky dost kreslené.
0: Dobře, řezník, ale třeba pana Šarapatku podporovala nějaká operní zpěvačka, tuze známá, nevím.
1: To všechno čest, to je jako úžasný, a, že řezník, tématu teďka bych se nedotknul, jestli to bylo, mám si, že Mělnicko, o ten volební úvod. Já si myslím, že Mělník trošku štve něco jiného, než jestli budou mít možnost jako mít volné lístky do opery, a nebo jestli prostě na Mělnicku budou moct dělat lidskoprávní agendu, protože ve vší úctě boji za lidská práva a podobná témata a svobodu vyjadřování. Ale víte, ono se to taky nádherně prokazuje na tom, když místní lidé mají možnost se dovolat, když úřady k ním přistupují férově a spravedlivě, jak mají, když se plní lhůty, které mají, když živnostníci mají dovolání. Prostě já bych doporučil každému kandidátovi, a to nejen panu Šarapatkovi, ale komukoliv, prostě začít na místním tématu, a pokud chce přijít tím, že chce prostě svobodu lidstvu, což je paráda, fandím mu, držím mu palce, ale ať začne nejdřív tím, že začne zajišťovat svobodu mělnickému lidstvu a mělnickým a v dovolání vůči státu, protože senátor je nejen. My tady máme pocit, že tady máme senátory, generální tajemníky OSN. Těch tam máme spoustu, jezdí po světě, různě vyjadřují podpory, ale tak trošku zapomněli, že oni mají být taky lokál ombudsmani, že pokud chtějí taky vyjadřovat někomu podporu, tak by bylo možná fajn taky začít Českou republikou a začít svým obvodem, protože tam je vyslali, tam jim dali tu podporu, a to, že tamhle chtějí převracet Tchajvany a jiné, jednak si myslím, že na to taky je potřeba odbornost a odstup a nějaká garance, ale fakt jako taky doma by měli něco ukázat a měli by pomáhat lokálu a místním lidem.
0: Pane Kubáčku, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne své volební období?
1: Vsadil bych si z jednoho prostého důvodu. Máte tam 200 poslanců, kteří mají nějakou formou, nějakou hypotéku. Protože jestli něco výborně umí bankovní instituce, tak hnedka v prvním měsíci přiběhnou a řeknou, kdybych byl takovým bankéřem, já vám to odehraju, kdybych nebyl bankéřem Síkelo, ale byl bych takovým civilním bankéřem, tak přijdu a řeknu, pane Veselý, vypadáte spokojeně, veselé, ale vy byste si zasloužil, máte autíčko, tak druhý autíčko. A vy takhle sice nemáte moc času, ale jednak to studio, tak bychom to trošku pozlatili, anebo taky byste mohli jezdit na chalupu.
0: A my se vám o to postaráme.
1: Tak, lodičku, nebo něco takového. Nebo bych vás přesvědčil, že máte do něčeho báječně investovat, uzavřeli bychom nějakou hypotéčku, teď máte ty 4 roky, pravidelný plat, pěkně bych vám to rozpočítal, na co máte nároky, jak vám to bude přicházet. Do měsíce vás mám lapenýho, takhle obešli všechny. A teď si vemte, že máte 200 hypotékářů, kteří teďka takhle okolo sebe koukají a říkají si, hele, jakýkoliv otřes, nedej bože, jakákoliv varianta předčasných voleb, znamená, že my tady taky nemusíme sedět. A to si říkají jak vládní, tak opoziční, čili oni si prostě ten rybník nerozpustí, protože i poslanec, když na to přijde, má složenky a taky chápe, že jsou nějaké životní náklady a že perspektiva prací zase nebude tak růžová, trh práce nám ochladil se, takže jinými slovy, kdybyste se mě zeptali, jestli Petr Fiala bude i na konci premiérem, tak vám řeknu 60 na 40, že bude. Ale jestli se mě ptáte, jestli bude stejná poslanecká sněmovna v té stejné sestavě, možná malinko jiným vládním půdorysem, tak vám říkám, bude, protože hypotéky zvítězí.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně. Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard, nám nic nedali. To jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu nebo ODS nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu, mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborní, budeme je volit, a jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco, jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.

0: Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Posloucháte rádio Xaver. Biggest single I ever had, right?

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím, co Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojišti?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako
2: něco podobného.
1: Jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka?

0: transakci, u které svítí i holidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Decroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Decroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale lze se domnívat, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o

0: možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem, Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar...
0: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
0: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
0: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, k severe.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým
1: zvoláním.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, jeden říká druhému, Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoluma a Lechena jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře, potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: noci. Hraje vám Radio Xaver.
1: Padá rosa do trávy a než měsíc vylije.

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu

0: Natrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z absurdity skutečnost. Česko má aplikaci pro vyjádření souhlasu se sexem. To je jako pravda?
1: Mhm. No prejo. Co je psáno, je dáno. Tady to máme napsaný. Vy jste úplně z toho zůstal skoprněný beze slov? Já vám to asi nevysvětlím, to by vám měly vysvětlit ty feministky, pro který je tohleto zlatý grál, že jo?
0: Myslíte aplikace. Sufražetky?
1: Tak se tomu říkalo dřív, to je pravda, no. Vy si zvětšujete ten obrázek?
0: Ne, já se dívám, mám pocit, to tělo od někud znám.
1: Že vy jste byl taky v tom konspiračním bytě v revoluční, přiznejte se.
0: Ne, tak toto není, jako toto
1: je. Proto vy tak krásavice. Dobře víte, kdo to tam byl a kdo ne?
0: Já jenom mám obavu, aby...
1: Ne, já myslím, není tam hlava.
0: Ne.
1: Není tam hlava, počkejte, takže počkejte, anonymita zůstala zachována.
0: Není to naše paní produkční, ona není tak opálená. Není to.
1: Není, určitě není.
0: Ne, to bylo na první pohled tak. Povídejte, já tam oťuknu něco, nebo?
1: Já nevím, jak to funguje, to by nám měly vysvětlit ty feministky. Pro ty to byl, že takový zlatý grál, aby se vyjadřoval souhlas se sexem. Jako kdyby to, že se ty dva lidi dobrovolně ocitnou v posteli, nebyl už dost tak velký souhlas, takže teď k tomu ještě budeme mít aplikaci. Ještě by to mělo být ideálně propojený s nějakým velkým bratrem. Jo? Že by se mohlo vyhodnocovat kdokolikrát, takže bychom měli přesné statistiky. Nemuseli by si to ti sexuologové cucat z prstů, kolik jsou takový ty průměrný, že jo, čísla u nás, tak by to měli přesný, měli by to přímo z aplikace.
0: Paní Karol, promiňte, že jsem tak smělej, vy v tom to jedete zjevně, jak informačně, ale kdo komu dává ten souhlas?
1: Já si myslím, že v té apce to asi nějak odkliknou oba, já nevím. Představte si, až potom žena půjde na policii nahlásit znásilnění a policista se jí zeptá, a vy jste u sebe neměla telefon?
0: No ne, já jsem člověk, který se pohybuje v těch počítačích, rozumím
1: tomu, chápete? To je pravda. Vy máte i ty mluvící hodinky tam, když si tu aplikaci stáhnete, tak to budete moc muset takhle na ruce.
0: Já mám i mluvící váhu doma, jo, která jako, no to je jedno, ale já bych, jak to znám, protože jsem taky tak trošku programátor, já bych si to nastavil defaultně. Víte, co to znamená defaultní nastavení?
1: No.
0: Že souhlas mají všichni. Každý, kdo chce. A ještě bych to rozeslal, víte, přes Bluetooth všem přítomným.
1: No počkejte, ale to potom nikdo nevyhodnotí ty informace. Tam je právě důležitý, aby jsme věděli, kdo. Aby jsme měli ty informace. To, že mají přístup všichni, to není žádný údaj. My potřebujeme vědět, že v 10.15 to byla Máňa. Ve 12.40 přišla Helena, pak máte pauzu až do 17 hodin, to jste byla se někde na obědě, nebo to a přišla Růžena. Takhle my to potřebujeme mít pro velkýho bratra.
0: Rozumím to.
1: No.
0: Teď se mi spojilo, víte, vyprávila mě jedna dáma, která pracuje v tetovacím studiu, že o nejrůznějších, co si lidi nechávají tetovat, a hlavně kam, paní Karol, to byste nevěřila.
1: Věřila.
0: No nevěřila.
1: No to bych věřila.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak právě tam, jak byste tomu věřila, já jsem tomu nevěřil, si jistá zákaznice nechala vytetovat čárkový kód. Ale přesně těsně vedle.
1: To se ale musí blbě načítat, ne? Tam dole.
0: No já už chápu, proč to tam má.
1: Já
0: kvůli
1: ne.
0: Tady ty aplikace.
1: Jo, tady kvůli aplikaci, aha. No vidíte.
0: Ona dá čárkový kód. Už to tam je souhlas.
1: Akorát je trošku problém, že ono to tetování se po čase rozmaže, tak nevíme, jak dlouho to bude fungovat.
0: No tak to nebo jak je dlouho fungovat.
1: Možná proto budou ty čipy. Že pak jenom přijdete k aplikaci, přiložíte ruku s čipem, bude to odfajfkovaný.
0: Jo. Nainstalujeme si to.
1: Jako my dva pro sebe.
0: A dáme si souhlas a dáme to na Facebook.
1: To bude krásný. Hele, to bude podobný, jak bylo oznamování, nebo jak je oznamování polohy a oznamování přátel, s kým jste, takže by se to rovnou z té aplikace živě přenášelo na sociální sítě. To bude další krok.
0: Já bych chtěl mít prostě aspoň jeden souhlas.
1: Tak já vám ho dám, až si tu aplikaci nainstaluju.
0: Nic po vás.
1: A nebo já vám ho můžu dát písemně na papír. Hele, starý dobrý
0: ono,
1: papír. Není, teď to je klasika,
0: není
1: papír.
0: Já bych chtěl tu aplikaci.
1: Až vám klekne telefon, co potom, tak souhlas na papíře vám zůstane, i když budete bez telefonu.
0: A to je takový šťavnatý.
1: Dobře,
0: já budu chodit a říkat, podívejte, přátelé, od paní Stonikové.
1: To se vám ale strašně rychle vybije baterka. No když s tím pořád budete chodit a budete to ukazovat, to máte do hodiny vybitou baterku.
0: Já mám takovou tu přidělávací.
1: Máte přidělávací, tak to jo.
0: Ukrajina se přiblížila k Evropské unii. Ukrajina se přiblížila k Evropské unii, paní Karol. Mm-hmm. Díky své vůli čelit ruské agresi. Nemám z toho žádnou radost.
1: No to je krásné. Já si myslím, že mě ještě tak opravte, ale já mám pocit, že to je úplně poprvé, co se kandidátskou zemí stala nějaká země, ve které probíhá otevřený válečný konflikt. Já se nepamatuju, že by někdy nějaká jiná země, kde by se tohle dělo, byla kandidátskou zemí.
0: Vás taková napadá?
1: Válka je málo kdy. Ale to není argument.
0: Víte, co je argument? Že toto je typická situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá, protože je to půl cesta, na té půl cestě to zůstane na hodně, hodně dlouho.
1: No ono, opatrně s tou kozou, jestli zůstane celá, jo? Já si myslím, že ta ukrajinská koza, stejně ten konflikt neskončí tím, že by ta koza zůstala celá. Až to začnou špičky západu řešit, tak stejně budou muset dovolit, aby ten ruský vlk si z ní něco ukous, takže ta ukrajinská koza celá nezůstane. To si myslím, dovolím, že je jako definitivní, že takhle to nebude. Jako samozřejmě má to vysílat nějakou message navenek, že je tam u toho pan Macron, který se tam tak jako vesele směje. Zároveň oni tím trošku jako vyfoukli ten hlavní bod českému předsednictví, protože Češi si hodně zakládají, pan Lipavský to říkal, jak Evropa nesmí během českého předsednictví zapomenout na Ukrajinu. Pan premiér Fiala vidí tu ukrajinskou záležitost jako jednu z priorit českého předsednictví, takže teď najednou jim tam veškerou smetánku slízne pan Scholz s panem Macronem. Že? Ještě pan Scholz k tomu měl celou dobu takovej dosti jako chladnej přístup, protože oni jsou hodně závislí na tom ruském plynu, až tak dalece to měnit nechtějí. Takže teď si tady to i vidíte, jo, jak ten pan Zelenský mu takhle podává ruku a vlastně kouká někam úplně jinam, že jo. Scholz se tam směje do kamery, protože ví, že z toho vytříská vody. Macron tam mezi nima stojí jako taťka. Jo, je to takový, ta fotka je taková hezky symbolická.
0: Jestli oni nejdou z nějakého konspiračního bytu.
1: Kokainek byl?
0: Já tam takhle vidím někde vzadu toho Hlubučka Redla.
1: Je pravda, že pan Hlubuček má s panem Scholzem trochu podobný účes.
0: Ano, ano, ano, ano. Tak ještě toto. Rakušan. Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope, cítíte tu agresivitu,
1: rozkope,
0: a vyhodí z okna. Tady taky je to hodnej kluk, že?
1: Je to hodnej kluk a přitom věděl, že ten gazdík má šifrovaný telefon. On údajně o ničem nevěděl, měl jenom takový indicie a najednou nám tady přizná, že věděl, že gazdík k tomu, aby si mohl volat s tím Hlubučkem, který ho údajně taky neznal, takže si najednou s ním volal šifrovaným telefonem. To je hezký, jak nám na sebe ty věci prozrazujou sami.
0: Je to trošku jinak, paní Karol.
1: Není, je to přesně takhle.
0: Nemám zákulisní informace. Ten gazdík měl ten telefon šifrovaný. Proto, že v něm měl tu aplikaci na ty souhlasy.
1: Jo, takhle.
0: A nechtěla, aby se někdo dozvěděl.
1: Hele, a vy fakt myslíte, že v tom konspiračním bytě s těma společnicema, který teda vy jste nazval úplně jinak, nebudem to opakovat, tam se hrálo na nějaký souhlasy?
0: Tam byly money play.
1: Já si myslím, že tam, že jste vůbec jako přišel, to byl ten souhlas, ne?
0: Tam jo.
1: No.
0: Jenom by mě zajímalo, jestli bylo EET, když holky kasírovaly. Politik, který má šifrovaný telefon, je nepřijatelný. Protože jasný, že něco páchá, ne?
1: Ale tak já za situace, kdy jako...
0: Chceme být transparentní, paní Karol?
1: My ne, oni chtějí být transparentní. Já to nepotřebuju.
0: Já si totiž myslím, že by měla být v rámci transparentnosti nějaká webová stránka, kde bychom si každý den rozklikli SMSky politiků, hovory. To Piráti to prosadí určitě tohleto. A Evropská unie to podpoří, saďte si.
1: To já nevím, jestli by se mi to úplně chtělo číst. Mně úplně stačí takové ty věci, co politici píšou veřejně. Já úplně asi nepotřebuji vědět, co si píše paní Pekarová. Mně úplně stačí projet si její Facebook a už tak z toho mám oči pomalu jak Rakušan.
0: Já bych chtěl.
1: Vy byste chtěl, jo?
0: Já bych chtěl si číst, co si píše paní Pekarová.
1: Mě by spíš zajímalo, jak tam vyprávěl pan Gazdík, jakože, že kdo ho umí, že jeho umí jenom ta manželka. Mě by zajímalo, kdo se jako baví o tom, že umí Pekarovou. Já bych řekla, že Fiala.
0: Co je umí?
1: Umí, to se tak říká.
0: Jako napodobit nebo co?
1: Ne, to je takovej slangovej výraz jako proto, že někdo umí z toho člověka vymáčknout, co potřebuje, dostat ho kam potřebuje a tak. To se tak jako říká, že někdo někoho umí.
0: Jo, takhle, v tom případě já umím s Tonikovou.
1: No to neumíte.
0: Ne?
1: Ne, ale možná si to myslíte.
0: Mm-hmm. No. Takže vy ještě budete klást odpor takhle v závěru.
1: No jistě, že jo.
0: Paní Karol, kam jdete na dovolenou?
1: No, asi domů.
0: Nikam, že bychom jeli spolu? Vám dělá společník?
1: No počkejte, tak před chvílí jste říkal, že nechcete být společník, že nejsme společníci, tak to co jsem, já s váma budu jezdit na dovolenou? Já jsem říkal, že i my dva jsme společníci, vy jste byl proti, tak no, se jezděte na dovolenou sám.
0: Tam nezazněla ta zásadní věc.
1: To je která?
0: No mě se to blbě říká. To společník to nemůže dělat zadarmo, to uznáte, ne?
1: Dobře, tak můžete tu dovolenou zaplatit a já potom pojedu.
0: A já jsem slyšel, že vy neumíte plavat.
1: Tak to jste slyšel špatně.
0: Umíte plavat?
1: No jasně.
0: Jo? Spolehlivě? Mm-hmm.
1: No jo.
0: No tak budeme jezdit na Sadskou.
1: Tam to bude krásné.
0: Tam je to hluboký.
1: Tam je to hluboký. Dáme si přitom malý pivo. Až nám to povolej.
0: Proč bychom si dávali pivo?
1: To protože to bude povolený.
0: No pojedeme sportovat, paní Karol.
1: A to neznamená, že si nemůžeme dát malý pivo. Já teda pivo nepiju, ale na počest toho, že už je to povolený,
0: já
1: si ho dám.
0: Já pivo také nepiju. Ale budu vám vyprávět anekdoty po cestě.
1: Ježkové oči.
0: Těším se na příště.
1: Já taky.
0: Máte v pondělí stream, ne?
1: Ano.
0: Já koukám vždycky.
1: To je od vás hezký.
0: Baví mě to. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se.

Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Rádio Xaver.

0: oči. Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
2: No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že místě pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení. Takže
1: no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestal program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. Ne, já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych,
1: právě.
2: Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, co se bere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
2: Ne?
1: Ale ne, oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No a budou v opozici. No, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo, to jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě se... ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnou. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte... Nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo
2: dobrý
1: Kristovo,
2: člověk.
1: Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem... Na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu

0: byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola, a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete, a který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom, 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým KRIT? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová asi, Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa pod vnitrem.
1: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... KRIT je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený rozhovor.
0: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
0: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže

0: Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám
0: skvělá
1: to nerozporuju.
0: Šéfka. Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespojím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno, takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel.
1: Mm-hmm.
0: A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost.
0: Názorová.
1: Tak, Savere.
0: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
1: No,
0: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
1: Jo, jo. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, co? Dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete
1: tam
0: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to musím napít, to je nervák s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
0: tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni,
0: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv
1: když to začnu
0: šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria
1: příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: této zemi.
1: Sloužit, jo, jo, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem
1: jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských verš.
0: On recitoval.
1: No, já jsem se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá.
1: Hm?
0: Na 7. listopad bylo výročí Veřesel. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak...
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší. Protože,
0: on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Savere, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: No, já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč.
1: Tak.
0: Vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede.
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkář...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
1: Jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No tak... Zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježišmarja.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já myslím složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo. A sepsul tam všechny. Od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich samé spousta.
0: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, Přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak Savere, poslouchejte.
0: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, jak se vede.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky k Savre.
0: Ještě mimochodem. To promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Savre, ten Milda.
0: No?
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče, no. Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit, Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, to je není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Savre, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam, generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Vy jak jste okamžitě říkali, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je... Já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Xavre.
0: Ale pane Holče, zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Nebo je aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo?
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, o některých věcech bych pomlčel.
1: Ne,
0: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komun. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný.
1: Mm-hmm. Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschled, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Prosím vás, vizuální tady agitace naše, Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec, teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu dít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska
2: takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
3: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: lehce uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zpávy.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Krču.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat?
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc?
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Postižený, nebo
2: no ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem. Mm-hmm. Ale teď po tom Součkovi,
2: no,
1: generálním řediteli České, no, televize, odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek,
2: no,
1: a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména, mm-hmm, jedna, mm-hmm, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku,
2: no,
1: ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: teda. Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: Nebyl jeden bitcoin, no, nebo no, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
1: No, to, no, no, než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No.
1: No,
2: ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: No, protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan,
2: kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný, vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No já nevím, hele, tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní Deková. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: A, šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze,

0: Tak když za váma přijde a bude vám dávat miliardu, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu miliardu a to je ten problém.
1: Jo, já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
0: Vy byste vzal tu miliardu, jo?
1: To určitě ne.
0: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no, nebo poslanec, nebo bůh ví
0: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s Bitcoinem.
1: No.
0: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
0: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
0: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je, no. to je.
0: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
0: trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
0: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
0: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
0: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
0: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
0: Ježiš, která to byla.
1: Ano, ani úplně se tady stydím říct a řeknu to.
0: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
0: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: No, nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
0: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že, paní Němcová už?
0: No nevím, jestli to házení tou knihou,
1: no,
0: ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace a vy velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
0: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
0: no,
1: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
0: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
0: jo,
1: tak to rádi přepošlou
0: takhle
1: se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás

0: přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké stonekové.
1: A ne nějaké stonekové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit. Je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli,
1: no, Bruseli.
0: Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, Kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapan Zdeněk Šarapatka, jo,
1: jo,
0: doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No, na sítích píše, kde
1: no
0: co.
1: To sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No. A oni je snědli a teď je tam bogangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to
0: je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: To ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok. No. a jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Se jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, ale já nevím, já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se seděl na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: So-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: protože... A víte, protože... že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, mám doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na to pověst. Ne, no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě
0: čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Říkat stará Stoniková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte.
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Magistra Hamplová je právničkou, aktivistkou taky, to sleduju, bývalou novinářkou, to všechno probereme, ale v této chvíli také finalistkou nebo účastnící druhého kola při senátní volbě v Kroměříži, na Kroměřížsku, tak bych to řekl.
1: Ano.
0: Byla jste překvapená, že jste postoupila do druhého kola, nebo se s tím počítalo?
1: Já jsem počítala se vším, že ten souboj byl velmi vyrovnaný, takže jsem si říkala, může to vyjít, nemusí 50 na 50. Bylo to hodně napínavé do posledních chvil.
0: Co vám říkají lidé na ulici, proč vás chtějí v Senátu?
1: Chtějí mě v Senátu, protože používají taková krásná slova, vždycky potom slzím, že jsem jejich naděje, že jsem jeden z mála, kterému mohou věřit, že to mají otestované za ty roky, že tam potřebují nezávislost, odvahu a tak dále. Objímají mě, fotí se mnou, jsou to krásné prostě chvíle.
0: No s čím tam jdete, s tím hlavním cílem?
1: S hlavním cílem zaprvé, abych měla ten senátorský průkaz, protože ten senátorský průkaz mě umožní nahlédnout do všech smluv, které byly uzavírané v posledních dvou letech, protože já, když jsem si o ně požádala jako občanka podle 106, tak mě přišly začerněné, takže já vlastně tam bylo jenom smluvní strany a podobně. A jako senátorka bych měla přístup ke všem prostě podkladům, která jsou na ministerstvech. A já bych se ráda podívala i na otázku odpovědnosti za ty poslední dva roky, za ty vyhozené miliardy a podobně. To byl takový můj první motiv, ale samozřejmě, když jsem potom zvažovala kandidaturu do Senátu, tak jsem si říkala, že takovým velkým cílem, a těch 6 let by na to mohlo stačit, že bych zkusila kolegy senátory přesvědčit, abychom vytvořili silný tým právníků a zrevidovali jsme náš celý právní systém, protože je zahlcen přemírou zákonů, který nikdo nerozumí. Zkrátka, aby se udělala revize zákonů, aby měli hlavu a patu, když to řeknu.
0: Jak to potom vypadá, paní magistro, v praxi? Znamená to, že Senát navrhne zrušení toho a toho zákona?
1: Senát má totiž zákonodárnou iniciativu a ano. Pokud by tam vznikla skupina, třeba i z právníků zvenčí a podobně z fakult, která by doporučila některé zákony zrušit, některé obnovit, některé renovovat, doplnit, tak Senát to může všechno zpracovat, navrhnout sněmovně, může tu práci udělat za ní a sněmovna potom by to třeba mohla jenom přijímat. Já třeba vím, že zákony veřejného práva by zasloužily takovouto revizi. Zákon o obcích je už dávno přežitý, o veřejných zakázkách, kde se dává přednost, aby to bylo levné, ne aby to bylo kvalitní. Takže tam je to, já jsem totiž člověk z praxe, takže já bych ráda tu praxi převedla do těch teoretických zákonů.
0: Říkáte u některých zákonů revizi, ale který je takový typický, příkladný zákon, který je prostě zralý na zrušení, který už je třeba k ničemu?
1: Já bych tady nechtěla příliš zatěžovat tou teorii, taky neznám všechny obory, ale s ohledem na to, že máme přes 2 miliony zákonů a 8 milionů tuším prováděcích předpisů, tak v takovémto systému pravidlo neznalo zákon neomluvá je prostě tristní. Prostě to je úsměvné. Takže já totiž s mírnou nadsázkou samozřejmě, aby mě kolegové právníci nechytli za slovo, si myslím, že by se měla zrušit aspoň polovina zákonů a polovina by se měla zestručnit a zesrozumitelnit. To je opravdu obrovský úkol, ale pokud tento úkol nezvládneme v příštích letech, tak se právo stane absolutním chaosem. A je-li právo chaosem, tak vzniká prostor pro nespravedlnosti a špatné používání práva.
0: Hledal jsem na internetu, paní Hamplová, jestli někde najdu váš jasný postoj k Senátu jako instituci, jestli ho považujete Senát za důležitou instituci, anebo byste byla pro, a nenašel jsem. Jak vy to máte?
1: Já jsem byla v názoru na Senát opatrná, protože strašně záleží na tom, kdo je tam zvolen. Poslední dva roky jsem ten postoj naprosto jasně získala. Senát je neskutečně důležitý. A zase s určitou nadsázkou, zase jak mě nechytnou ústavní právníci, že to by nebylo tak jednoduché, říkám to jako bonmot. Kdybych si měla vybrat, kterou instituci bych zrušila, tak bych zrušila sněmovnu a nechala Senát. Z důvodu většinové volby, z důvodu toho, že se tam opravdu musí probít osobnosti, které mají něco za sebou. A to je jedno, že třeba s některými nesouhlasí. To je úplně jedno, ale museli prostě něco ukázat, aby region zvolil. Ale toto není tak jednoduché, říkám to opravdu, je to bonmot. Ale Senát je důležitou ústavní pojistkou, například dokonce i jeho veto je nepřehlasovatelné v případě třeba pobytu cizích vojsk a podobně. Takže on možná se zdá zbytečný v době takového toho poklidu, kdy všechno je v pořádku, ale tyto poslední dva roky ukázaly, že nezbytně nutný. Nám strašně senátoři pomohli, když jsme dávali ústavní stížnosti proti těm nezákonným opatřením. A potěšilo mě, že si všimli i vaši kolegové novináři, že v jiných zemích se těch opatření tolik nerušilo, ale tady vznikla parta právníků, kteří za pomoci senátorů dokázali ty nezákonnosti protiústavní rušit. Takže tady bylo skoro 50 těch opatření zrušeno, což považuji za jednak teda ukázku, jak umí zákony, jak si ta naše ministerstva, ale jednak to považuji za super signál, jak si umíme poradit, jak si i zdola s těmi nezákonnostmi. A tam je ten senát strašně důležitý.
0: Vy jste hovořila na té obří demonstraci 3.9. na Václavském náměstí. K čemu v konečném výsledku poslouží ty demonstrace?
1: Já bych jejich význam ani nepodceňovala, ani nepřeceňovala, ale podle mého názoru, já se přiznám, že jsem trošku váhala napřed účastí na té demonstraci, nevím, zda to advokátům úplně přísluší, ale nakonec jsem se rozhodla z hlediska toho, že jsem byla vždycky poměrně ve veřejném životě aktivní, byla jsem i kdysi dávno aktivní v listopadových dnech a byla jsem si vědoma naprosto toho, že je strašně důležité, kdo totiž na tom pódiu té nespokojené obrovské masy lidí bude stát, že je to i zneužitelné. Takže nakonec jsme se s odborníky prostě z jiných oborů, tam mluvili energetici a tak dále, dohodli, že vystoupíme na té demonstraci. Byli jsme v kontaktu i s organizátory, já jsem třeba jim apelovala, vzpomněla jsem si, jak kdysi biskup Malý, když organizovali se demonstrace, jak apeloval hlavně klid, žádné násilí a podobně. Ať to pořád říkají, že ti lidi byli prostě nabuzení a jako nešťastní a takový lidé dokáží potom, když je někdo, když to řeknu nesprávný, nějak prostě pošle, tak by mohli udělat i nepřístojné věci. Takže jsem říkala ne, prostě nemůžu stát stranou, když jde o takovou vážnou věc. Takže já si myslím, že je to důležité, když se vrátím k vaší otázce pro určitý, bych řekla, apel na vládu, že prostě něco je v nepořádku, minimálně, aby se zamyslela, že by měla třeba ve své práci toho mnoho změnit. K tomu je to důležité, k tomu bude důležitá i demonstrace zítra a možná jich ještě bude několik, než opravdu, už jsem slyšela, že i pan prezident říká panu Fialovi, že by měl, tuším, 7 ministrů, jak si odvolat, protože prostě nechci říct, že nic neumí, ale umí toho málo.
0: Jsem četl 6, ale to je detail.
1: Nebo 6, to už, jo, já se omlouvám, protože já se přiznám, že bych opravdu odvolala všechny, ale to je možná můj trošku pohled, že rozumím tomu veřejnému právu a vidím, co tam páchají za nepřístojnosti. Takže možná to, že vidí tam přes 100 000 lidí pan Fiala, já si myslím, že tehdy on promeškal šanci, že kdyby se k tomu postavil jinak, řekl, zamyslím se nad tím, co děláme špatně a povolám odborníky po svém boku, tak možná se mohl stát i hrdinou dne, ale on ty lidi pozurážel, označil nás za ty proruské troly nebo co, přestože tam bylo tisíce prostě českých jaksi vlajek, takže potom to hodil teda na ty organizátory, to je špatně. Prostě pokud jaksi vedení této země, a teď je mi jedno, jestli tam Fiala nebo je tam někdo jiný, neumí komunikovat s občany své země, tak prostě tam nahoře nemá co dělat. Já to totiž znám z obcí, tam jsou taky koalice, opozice, často se dokonce o vážných věcech musí dohodnout. Já třeba jako advokátka i k tomu vedu, říkám, máte tady jako spor složitý, dohodněte se. Takže já to umím v tom patře dole a nevím, proč by to nemohlo fungovat patře nahoře. Mm-hmm. Asi tak.
0: No, pozoroval jsem video jednoho z těch organizátorů, jistého pana Vrábela, který pár dnů po té demonstraci v tom videu vysvětluje, o co jde. A říkal tam, myslím, že celkem přesně to můžu interpretovat, říkal, že jde o to, aby se udělala nějaká podpisová akce a aby ji podepsalo byť o jednoho člověka víc, než jsou voliči pětikoalice. Potom by šel za prezidentem, toto by mu předal a žádal by pověření pro sestavení vlády. Toto říkal ve videu, spolehněte se na to, že to říkám tak, jak to je, co si o tom myslíte jako právník.
1: Toto jsem neslyšela. Přiznám se, že toto mi přijde trošku úsměvné, protože pokud by někdo přišel za panem prezidentem, aby sestavil vládu, tak už by to měla být třeba skupina odborníků a podobně, kteří by to tady, když to řeknu v uvozovkách, zachraňovali. Už jsme tady kdysi úřednickou vládu měli být naprosto v klidných vodách. Teď je opravdu doba, nebudu to nějak zlehčovat ani dělat tady nějaké bonmoty, ta doba je skutečně neskutečně vážná. Na území se tady válčí, prostě máme tady energetickou krizi, kterou tvrdím tedy, že v rámci České republiky si působíme sami. Tam vidím tu obrovskou neodbornost a zabýváme se třeba věcmi, kde bychom se měli zabývat jinými. Já se přiznám, že jsem přijala hostování na demonstraci na Václaváku jako host. Chtěla jsem tam být, protože vím, že tam spousta lidí třeba přijelo i kvůli mému jménu. Pak jsem taky 3 hodiny ještě chodila v tom davu, takže přesně vím, proč tam ti lidé přišli. Takže chci říct, že organizátoři udělali neskutečnou práci. Já jsem komunikovala hlavně s panem Havlem a teď tyto věci by měly velmi, velmi bedlivě prostě komunikovat napříč prostě spektrem. Toto jsem neslyšela, takže trošku mě to překvapuje. Ale na tom není špatného sestavit jakoby vládu odborníků jména. Někdo to udělat musí a potom jde o to, kdo za tím panem prezidentem půjde, že podle mě by to měli být zástupci eventuálně, kteří by v té vládě měli působit.
0: Vy jako člověk znalý práva a vzdělaný v tom právním světě, dáte mi zapravdu v tom, že v demokracii je třeba respektovat výsledek voleb, ať se nám líbí nebo ne?
1: Ano.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte rádio Xaver.
5: Já jsem jen viděl tuhle zvláštní tvář. Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: and tell me, darling, whatever happened to me?
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zase, Ksavre.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo? Či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Sever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já se beru, co můžu líto, o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený.
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ním.
3: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Pane, na Masaryčce to bylo,
3: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno. Takže
2: ne?
3: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
2: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo? No a jak se tomu
2: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
2: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě.
2: A Xaver... Je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Plebs.
2: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět, jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
3: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově poctivý.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
3: no určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: strach je rostou. Strach je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
3: Tak to by tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože no, to tohle dokázat...
2: Někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan.
2: Rakušan.
3: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
3: jo?
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, pan Hoč.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlejch sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, sál, tak
2: že Maďarsko tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
3: čekal.
2: No
3: tak on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
2: Nemohl, jo.
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo.
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně, jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabulicti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltínem.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?

0: poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To
0: Tak
1: jste
0: to jsem
1: ještě
0: nevěděl.
1: nevěděl, to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo mini, anebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
1: A
0: se...
1: ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo,
0: To
1: tak
0: je.
1: je to těžký, jako
0: Já je
1: musíte.
0: to je, ale
1: Chtějí spravedlnost, pane
0: ten
1: holče.
0: Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se
1: I
0: divit
1: když oni,
0: nechci.
1: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
0: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všiml jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne,
0: Vy
1: tak
0: jste...
1: to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro
1: Ne, ne, ne, já
0: fanšmekry.
1: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: Co?
1: no, no.
0: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že
0: Já se na něj musím dívat.
1: na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je
0: Je
1: dobrý.
0: skvělé, je skvělé. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku,
1: A
0: moje
1: jak to?
0: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
0: A ty hodnoty moc přeci jenom.
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
0: No,
1: nevím, já nevidím
0: jo.
1: jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí
0: To,
1: sám?
0: no má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
1: Já
0: Savere.
1: teda, no to váš klub
0: No.
1: sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne
0: komunikační karty, Savere,
1: trouba, no to je,
0: komunikační
1: a to je
0: karty.
1: nesmysl, no. Ale úspěch,
0: Mě to...
1: matatelný úspěch,
0: Mě
1: je
0: baví ta...
1: třeba,
0: Podle mě jede satiru ten člověk. No.
1: je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltýn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, toto
0: Takže ne
1: ještě
0: u
1: ve...
0: sáma, ale i... Jo?
1: No, no, no, no, no. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje. To zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má takový divný jméno, nějaký člověk.
0: Není
1: Dovhomilia.
0: to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on.
1: Já
0: No asi
1: si...
0: se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku
1: Tak
0: drahá značka
1: já šiju
0: italská.
1: u mistra Mejty.
0: Jo, tak vy jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to jsem se díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvoník,
1: Zvonek.
0: jo?
1: No, že chodí zvonit jako

0: To se
1: Aha.
0: říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu Zvonek roku. A nominovaní budou
1: no.
0: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění? Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal
0: to,
1: Klíma, první cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
1: Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: on celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, vy jste vážená, tak, vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušnej.
0: Ne, jsem mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
0: No naložíno je asi slabý slovo. Pane Holče,
1: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík,
0: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No,
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: No, tak, jasně, pane
1: Holče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
0: Mm-hmm.
1: A on se chová jako kdyby...
0: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl,
1: je
0: to...
1: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se... diplomati a ministři zahraničí a chovají.
0: No formálně.
1: No, diplomacie není úplně formální. Jako, že jo?
0: No, ne, tak,
1: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Nějakou. No neříkejte mu knedlí.
1: Je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak vy jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
1: No.
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrovej.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zasloužíte, jasně.
0: Mám to udělat?
1: Dobře, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili,
0: tak
1: fajn,
0: za Lipanského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že Knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tamtu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je blbuše?
0: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
1: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to je
1: nálepku. Knedlík, blbuše.
0: Tak
1: se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku.
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
1: Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, Honza?
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Sever. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím Knedlík zpátky do Knedlík.
1: No tak víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co
1: byl dobrý ředitel.
0: Železný.
1: Jakubovi.
0: Vy myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachrání Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A pan Xaver má
0: super účest.
1: Kostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoutky.
1: Jste jedničky. To vám nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoutky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi, jak si osvojí moje názory
0: jako
1: správné.
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
1: Jo. Alena Davídková na Vlzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilzonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my?
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten, za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec, Ksavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm... Co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Ksavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Domů. Ksavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Tak, Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr. Takovej hodnej, poctivej člověk. Pane Macinko, ten svět, kam to spěje?
1: No, to je prostě legrační, ale... Jako to, že Piráti chtějí teď, jako aby Pospíšil rezignoval, je legrační na Pirátech, protože máme 2 nebo 3 měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátů taková trošku nedůvěryhodná hra. Jako rychle křičme, že to je zloděj, aby náhodou nebyl, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těma zlodějima vládneme. Jo? To je prostě snaha zbavit se másla na hlavě, který mají všichni. Ono je dobrý se podívat, trošku rozkryt si tu mapu. Jo? Co je to hnutí STAN? Možná bych začal od toho, proč se to jmenuje Dozimetr? Nevíte, proč se to jmenuje Dozimetr?
0: Já tomu říkám slepičák.
1: No, tak já vím, že vy jste na ty slepičky totiž, takže vám je tohle bližší. Ale já taky nevím, proč se tomu říká Dozimetr. Jo? Ale jako tak představím si, že Dozimetrem se měří radioaktivita. A radioaktivní se zřejmě stalo teďka hnutí STAN. A teď prostě se bude předhazovat, kdo se s nima baví a kdo se s nima bavil, tak ten jako je radioaktivní a měl by rezignovat. Jo? Takže připomeňme si, že s hnutím STAN to vždycky pekla topka. Top STAN ve sněmovně, topka se STANem šli do posledních pražských voleb, které byly před 4 roky, vládli tady spolu, takže nepochybně teďka i co se ukazuje, že prostě ta topka má, možná sledovala podobné cíle jako ten STAN. A nebo zejména aspoň někteří lidi, kteří jsou napojení tady na pana Pospíšila. Je to mrzuté. Před pár měsíců před volbami je to opravdu mrzuté. Zejména když se ukazuje, že tady vládne na magistrátu nějaká vláda, která je, jejíž členové jsou pozatýkaní ještě v době toho prvního svého nebo toho období, to znamená, oni ho ani nedovládli do konce. Navíc ta kauza se vyšetřuje už několik let. Tak to jako vypovídá o tom, že tady ty lidi v podstatě kradou tam úplně od první vteřiny, co na ten magistrát vkročili.
0: A v podstatě na co by čekali zase na druhou stranu.
1: V podstatě tam šli s tím. Ano, jo, na co by čekali.
0: No a teď dobře, ale vysvětlete mi, proč chudák Meda má trpět.
1: No protože to topka tam s nima vládla, šli dohromady. Jenže co se stalo asi tak před rokem? Před rokem, touto dobou, nebo možná trochu dřív, se přece ta koalice Top STAN na pražském magistrátu trošku tak jako rozklížila. A rozklížila se proto, protože na celostátní úrovni se jako hnutí STAN se domluvilo přece s kým? A s Piráty. Vznikla Piráti STAN. Slavná velká koalice Ivana s Vítkem, budeme bojovat proti korupci, Hlubuček hnedka si dal fotku s Václavem Havlem a citát, jo. Bezvadný, takže jako Piráti se taky smočili se hnutím STAN. A byla to velkolepá kampaň, všichni jsme to viděli. Jak vylezlo hnutí STAN po zádech nebohých 4 Pirátů do sněmovny. Takže oni jsou s nima jako taky namočení, takže taky ten Dozimetr dělá jako radioaktivní i ty Piráty. Blbý. Proto teďka ječej, aby rezignoval. Já teda nechápu, proč ječej, aby rezignoval na člena zastupitelstva, když je to europoslanec, tak by měl skončit. Jako i v Bruseli, ne?
0: Tam se
1: ale dobrý. Pak je ještě pikantní, že protože topka je spojená se STANem tady dlouho a s tou topkou zase se teď spojila ODSka do těch pražských voleb, takže ono to padne i na tu ODSku. To bude takovej maglajs, že jako já nevím, asi bude muset přijít někdo novej na ten magistrát.
0: Deus ex machina se tomu říká.
1: Přijít nebo přijet autem třeba.
0: No já vidím jediný řešení.
1: Já taky.
0: Tomu Janouškovi končí trest, ne? Myslím teď někdy.
1: Jo. Za to, jak přijel přes tu...
0: Tak vyleze ven, vezme to do rukou zase. A je to jediný.
1: No hlavně se tam teďka uvolní místo po těch šíbrech z toho STANu, ne? Jakože ten Redl je. Tak může zase tam přijít nějaká takováhle?
0: Na někoho takovýho to čeká. Jdeme dál. To se vás týká, pane Macinko, protože vy jste motoristé sobě, že? Vy chcete tu Prahu očistit od toho smogu cyklistického, cyklostezkoho jiného.
1: Ne, nechceme.
0: Chcete podpořit motoristy, ne?
1: Jo, my chceme podpořit motoristy. My chceme, aby se město chovalo vůči motoristům přátelsky a ne nepřátelsky. Jo? Ale no. To neznamená, že chceme...
0: A cyklisté napadli na Šumavě řidiče kamionu, který vezl kůrovcové dřevo. Já to pozoruji, pane Macinko, velmi často, že cyklisté začínají mít pocit, že jim patří svět. A začínají být agresivní, toto je... Já bych chtěl vidět toho kamionu, nějaká, doufám, že tam byl nějaký takový, jak z amerického filmu. Ty ramena.
1: No, asi nebyl.
0: A že vzal takhle ty cyklisty, udělal čik. Ale asi to tak úplně nebylo.
1: Ne, bohužel to tak nebylo. Bohužel ten řidič toho kamionu skončil zraněn. A ti cyklisti ujeli. Oni mu způsobili zranění, nějak ho zbyli a tak. Jako pikantní je, že ten kamion, jo, odváží kůrovcový dřevo, který se musí z toho lesa odvíst.
0: No ale to primitivní cyklista neví.
1: No a to, že cyklista si myslí, že kamion do lesa nepatří samozřejmě, že to je naše a proč tady jede kamion, když my tady si krásně jedeme. Oni jsou, jako někteří jsou agresivní, ale jako ruku na srdce, i řidiči jsou taky někdy agresivní. Jo. No to, měli by být velkorysí, ale ta agresivita těch cyklistů je jako roste. Jo. A v tom lese prostě, no, si vzpomínám na jednu písničku, nic ve zlým proti cyklistům, když se sem chtějí podívat. Ale ne, jako je. Tohle je důsledek fakt jako zelené propagandy. Zelená propaganda, která si jede svoje symboly. Oni jako, lidi nad tím moc nemusí přemýšlet a oni celou dobu spolu do hlavy, co je dobré a co je špatné. Jo? Špatný je komín, dobrá je kytička. A to je jedno, jestli ta kytička je plevel, a ten komín vypouští jenom páru. Jo? Prostě špatný je větrník, nebo špatný je uhlí a dobrý je větrník. Jo? A špatný je auto a dobrý je cyklista. A toto je propaganda, která tady proudí, tady proto ty strany, které ji prosazují, tak ubírají pruhy pro auta ve městě a nahrazují je cyklopruhem, i když třeba vedle je 5 metrů vedle je krásná luxusní cyklostezka, po které by kamion jel a tak dále. Je to blbý.
0: Je to propaganda. Je to kampaň.
1: Je to kampaň, ale pozor, jo. Tady je potřeba se podívat, že tento kamion v lese, tomu lesu a té přírodě pomáhá. Zatímco ten cyklista, který toho kamionáka mlátí a tvrdí, že tam nemá co dělat, tomu lesu škodí. Protože to je kůrovcový dřevo. A to, když se okamžitě neodveze pryč, v době, kdy ten kůrovec se teď začne rojit, tak to zničí ten les.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrátce je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých benekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 1200. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo? To...
2: Nebo... To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vy vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení, a na základě toho, pokud jsem čistej, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich

0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj, tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my
1: ale
0: chceme...
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: jo, v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička? To
0: je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jen...

0: a o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Jako úplatek za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No
0: to
1: je, tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok. Otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 let na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu.
1: Jako...
0: To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun. Jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou.
0: Na shled.
1: Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Předsudečnost a xenofobie. Senát na návrh lásky odsoudil ombudsmana Křečka. Psali v tisku i v tlači.
1: Senát, no to je takhle to zní věhlasně, že Senát odsoudil ombudsmana.
0: Návrh lásky.
1: Láska odsoudila ombudsmana. Předně je tady potřeba říct, že ombudsman je veřejný ochránce práv. Nikoli, jak si pan Láska představuje, veřejný ochránce lidských práv. Jo. To je občanských práv. Takže pan Křeček, který je velmi konzervativní člověk a stojí nohama na zemi a dívá se na svět v souvislostech, a ne, není hvězdář a snílek jako pan Láska o tom, jaký ten svět by měl být. Prostě, takže já bych jenom chtěl tady říct, že Senát odsoudil pro to, aby odsoudilo, hlasovalo 25 senátorů. Protože zrovna jich nepřišlo do práce moc, tam jich je 81, takže 25 stačilo na to, aby byli většinou. No, oni jako se tam moc nehrnou. A tady ty aktivisti, Láska je tam šéf nějakého pirátského klubu, jo? Kde jsou zelení a tady tyhle ty prostě cykloteroristi, jak jsme viděli z toho předchozího příspěvku. Tam to slovo u toho kamionu, ten slovo cykloterorismus vyloženě padá na úrodnou půdu. Jo. Takže tyhle ti, kteří jsou velmi, velmi jako aktivní a chodí do práce poctivě, na rozdíl od těch ostatních, kteří už na to možná trochu kašlou, tak ty ho odsoudili. Jo. A jenom, že proč? Jo? On řekl, myslím, že měl nějaký takový poznámky týkající se romských spoluobčanů, kdy jako říkal něco, že likvidují byty nebo bytové fondy a že z částí jako některých obcí dělají vyloženě vyloučené lokality. Což není a priori útok na romskou menšinu, protože ty lidi z romské menšiny, kteří se takto nechovají a žijí normální život, prostě jako každý jiný člověk, tak těm to určitě taky vadí toto. Protože to vrhá na tu jejich menšinu a na ně jako velmi špatné světlo. A pokud budeme se chovat jako pan senátor Láska, že je povinností zavřít nad tím oči a říct ticho, protože je všechno bezvadný a zelený, no tak ten problém bude se zhoršovat. Pokud tady budou takový stateční lidé, jako pan ombudsman Křeček, kteří budou ten problém pojmenovávat, tak byť jako třeba spáchá nějakou oběť sám na sobě, ale třeba se ten problém bude řešit, anebo třeba ho i vyřeší nebo bude se snažit ho řešit ta menšina sama. Jo? Já bych jenom tady řekl, že ombudsman jako instituce má v české veřejnosti pořád velmi vysokou důvěru. Určitě nad 50%, nad poloviční důvěru. Zatímco Senát, když se podíváte na průzkumy důvěryhodnosti českých institucí mezi veřejností, tak myslím, že nedosahuje ani 30. Takže každý nechci přebere. Já si myslím, že lidé fandí spíš Křečkovi a Láska možná je jenom v srdcích některých agresivních fanatiků.
0: Tak. V brněnských tramvajích zakazují otevírat okna. Kazila by předvolební výlep primátorky. Myslíte, že to je možné?
1: Je to blbý, no. Já jsem byl včera v Brně, z hodou okolností.
0: A otvíral jste okno v tramvaji?
1: Teda nejel jsem tam tramvají, jo. Aha. Jel jsem dneska tramvají tady v Praze, ale byl jsem včera v Brně a bylo tam strašlivý vedro. Strašlivý, opravdu strašlivý vedro, takže já jsem jel dneska dvěma tramvajema v Praze. Z nichž jedna byla taková ta moderní, nová, klimatizovaná. A na tu se dají dávat takový ty polepy. To znamená, jestli tohle není spíš nějaká škodolibost nějakého redaktora, já nevím, odkud to je, tenhle článek, to jedno, který by řekl vlastně, jo, oni to zakazují otevírat ty okna kvůli tomu, že tam je ta klimatizace. Ale pak jsem měl dneska i tramvaj, která klimatizaci nemá, to je ta stará, ale ty většinou polepení nebejvají. Takže nevím, no, jako
0: Necháme to vyset ve vzduchu, toto.
1: Možná to bylo jenom kvůli té klimatizaci, ale zase na druhou stranu, kdyby to tak nebylo, tak třeba my možná budeme mít taky ve volbách jako motoristé nějakou polepenou tramvaj, možná
0: jo.
1: Víc. Tak já teda jenom chci předem říct, že kdyby tam někdo měl pocit, že si potřebuje otevřít okno, tak určitě, ať mi tu hubu skřiví, to je jedno, já to přežiju.
0: Přežijete. Tak, pane Macinko, tady u nás byl pan Petr Drulák. Jo, to je politolog, dokonce profesor a bývalý velvyslanec ve Francii a řekl, bez oligarchů by se Zelenský prezidentem nestal. Představte si, Ukrajina členem EU nikdy nebude, a to je politolog, profesor, jo? A veřejnoprávní média respektují jen oficiální názor sformulovaný českou vládou, tedy žádná novinka, ale zajímavý pan Drulák.
1: Pan Drulák se nebojí.
0: Pan Drulák se nebojí.
1: Pan Drulák se nebojí a je to dobře. Je to dobře, že se nebojí. Já nevím, jestli by se Zelenský stal prezidentem bez oligarchů nebo ne. Nevím. Neznám tady ty ukrajinské reálie. Většinou to tam tak bejvá. Jo, prostě to je část světa, jak Ukrajina, tak Rusko, kde prostě ti oligarchové jsou. Jo, odsud se to potom přenáší i k nám, že my víme, že oligarcha je takový sprostý slovo, tak tady různí někteří bohatí lidi jsou jako záměrně štvavě označovaní za oligarchy, aby se jim uškodilo, jo. Ale ti skuteční oligarchové jsou tam, jsou na Ukrajině a jsou pak i v Rusku. V Rusku s tím rozdílem, že oni mají nad sebou ještě toho cara, který těm oligarchům může tak jako sem tam vysvětlit, jako co si myslej, nebo co si nemyslej. Na Ukrajině je to v obráceně, možná, že ty oligarchové tak jako trošku umí vysvětlit tomu carovi, co si myslí, nebo co si nemyslí. Ale detail neznám, je mi to v podstatě jedno.
0: Nečetl jsem spis.
1: Zajímavý je to, že Ukrajina členem EU nikdy nebude. To je teďka totiž strašná propaganda. Navíc ještě v souvislosti s tím, jak jsme v EU, tak budeme rychle přijímat Ukrajinu do Evropské unie. No, ono to fakt není tak jednoduchý. Vzpomeňte si, jak dlouho trvalo, než byla přijata do Evropské unie Česká republika. A to prosím, jako, ať nikdo se nezlobí, ale srovnávat Ukrajinu, v jakým je stádiu, v jakým je stavu, jaký je tam bezpečnost, jaký je tam finanční systém, ekonomický systém, jak prošla nějakou tou postkomunistickou transformací, jestli tam je demokracie a Českou republiku, no tak to myslím, že to je vtip to vůbec srovnávat. A my jsme, než jsme se stali členskou zemí, tak vzpomeňte si, že přihlášku do Evropské unie podával za Českou republiku předseda vlády Václav Klaus a členskou zemí Evropské unie jsme se stali, když byl Václav Klaus prezidentem. Trvalo to 8 let, ten proces, než nás přijali. Podívejte se na některé jugoslávské země, Srbsko. Srbsko je už přes 10 let, já přesně teďka nevím kdy, ale typl bych tak 12-13 let se pokouší o vstup do Evropské unie. Ten proces trvá, ale stále členem Evropské unie není. Když porovnám, jaká je stav společnosti, ekonomiky, demokracie v Srbsku a na Ukrajině, taky si nemyslím, že to je srovnatelný. Takže jako ono to není možné udělat nějak rychle. Jo?
0: Já zase nemám takový strach, pane Macinko.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Honče, to mi neříkejte, já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat šest lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp. No. Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, kterýmu rozumí málo kdo.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

Tím ani nechci, měl bych čím, tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám, a kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí, ať nenachází cestu k nám.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo milion hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, který nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale
1: no ne, no tak.
2: Je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn a složil kauci 102 milionů hřiven. Nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů

0: a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník, děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo. Protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké

0: pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jana Zvěrtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si myslíte, paní Jano Zvěrtek-Hamplová, o zastropování, o takzvaném zastropování, říkají někteří odborníci, protože ono vychází najevo ostatně i ústy pana ministra Fialy, promiňte Síkely, že to tak není úplně a že to je možná, že se občanům nám neříká úplná pravda. A jestli si dobře vzpomínám, tak trestní zákoník říká, pokud někoho uvedu v omyl nebo cizího omylu využiji. A já mám takový pocit, že nás tady někdo ve velkém uvádí v omyl. Říká, je to zastropováno, ale ve skutečnosti je to tak, že se něco dotuje. Co si o tom myslíte?
1: Máte úplnou pravdu. Zastropování je lež jak věž. Je to, jako stalo se to proto, že byly volby, jinak se to asi nestalo. Kdybychom si promítli, co o zastropování říkali pan premiér, tuším měsíc, dva, tři zpátky, už to v té hlavě nemám, tak on v podstatě to tehdy pan premiér říkal správně, že to nic nevyřeší. Já se přiznám, že samozřejmě rozumím právu, nejsem energetik, ale energetiky jsem obklopena, takže vnímám informace. Dneska tuším i pan také postupující do Senátu, pan senátor Canov, to v podstatě strašně pěkně prostě jaksi napsal, že jsme Česká republika a ne Česká republika, jako použil zkratku Česu. My skutečně jednáme tady naivně, já se vrátím k tomu, co jste se ptal předtím. Zda je nutno respektovat výsledek voleb. Nic jiného než volby nikdo nevymyslel, to už řekl nějaký klasik minulosti, byť to má spoustu nedokonalostí. Ale má to několik výjimek z mého občanského pohledu, když ta vláda, která vznikla volbami, něco říkala a potom se její kroky odlišují od toho, co říkala a vede tu republiku, u nás tedy Českou republiku, naprosto ke dnu, ekonomicky ke dnu. Za mnou jezdí firmy, že pokud se něco nestane, budou muset za půl roku propouštět stovky lidí. Jezdí za mnou do advokátní kanceláře díky jaksi tomu, že jsem trošku stoupila jako do povědomí a říkají mi, uděláme všechno, co umíme, ale pro Boha, probuďte tu vládu nahoře. My se jinak do politiky nepleteme, když už podnikatelé jaksi jdou do politiky, protože vidí, kam se to řídí, říkají, nás už kupují, naše podniky kupují na hranicích s Rakouskem, jaksi rakouští státní příslušníci, protože prostě my nejsme konkurenceschopní díky té energetické krizi. Takže teď je úplně politika jedno, teď je totiž jedno levo, pravo, střed, kdo je tam, jestli Petr Pavel nebo Sněhurka, sedm trpaslíků, to je úplně jedno. Tady teď se musí udělat pořádek v ekonomice a naše země se musí zavčas ekonomicky zachránit. Proto v tuto chvíli, když je země ohrožena a ohrožuje jí vláda, kterou lidé zvolili, bohužel já zastávám názor, tato vláda musí odejít a momentálně v České republice tam pustit odborníky, aby napravili zavčas to, co se ještě napravit dá. Pak se můžeme zhluboka nadechnout, udělat třeba nové volby, jak to znovu lidé rozhodnou a já budu první, která je bude respektovat. Ale teď tady nejde vůbec o to, kdo vládne, ale co se děje s ekonomikou. Takže toto mě, jako, já jsem to také nechala vysvětlit, protože jak si neříkám nic, čemu nevěřím. A oni mi to opravdu úplně jak si polopatě vysvětlili, jednak to zastropování, že to je úplně nesmysl, že to stejně zaplatí ti lidé, nepomáhá to podnikatelům absolutně, takže ta ekonomika jde ke dnu a nás skoupí prostě zahraničí a my tady budeme chudí, nebo co, jako prostě generaci dvě. Takže toto mi opravdu vadí, jako občanovi České republiky. Takže z toho důvodu říkám, tato vláda, když ukázala, že odborně na to nemá tu zemi vést, že ty nesmysly, co vypouští to prostě, aby jeden pohledal, tak musí prostě odejít, to na tom trvám a potom ať je nová prostě jaksi politická reprezentace, ale zatím ať ty odborníci zachrání, co se zachránit dá. Obchodování přes tu Lipskou burzu, to je prostě katastrofa. My jsme největší výrobci energie tady a my prostě platíme nejvíc, to je absurdní. To je prostě absurdní.
0: Vy máte z minulosti zkušenost s prací novinářky. Co soudíte teď jako člověk, který se uchází o pozici zákonodárce? Já pořád si nemůžu zvyknout to zákonodárky. Ne.
1: Jo, klidně říkejte zákonodárce.
0: Hostka naše, jo. Tak co si myslíte o médiích veřejné služby? Do jaké míry tu veřejnou službu vykonávají, mám teda na mysli ta tři česká média veřejné služby, přičemž ČTK můžeme tak nějak nechat stranou.
1: Já musím říct, že tato doba těch dvou let ukázala tolik mezer i v jiných oblastech, že to není zákonem pokryto. třeba trošku jenom udělám takovou vsuvku, protože to je moje oblast ještě o kousek víc, že my jsme zjistili, že když prostě se šlape po lidských právech, tak tady není rychlá obrana. Že prostě ty soudy na to mají kolik měsíců a já třeba si myslím, a to bych také jako senátorka iniciovala, že pokud jde o zásah do základních lidských práv, tak by soudy měly mít stanoveno v řádu dnů, kdy musí rozhodnout. Že potom to přichází pozdě a prostě už to nepomůže. A toto je zase, a znovu se vrátím k vaší otázce, co se týká veřejné služby jako veřejnoprávních médií, tak to ukázalo také to, že v podstatě ona se stala, já se omlouvám za ten výraz, hlásnou troubou v podstatě vládní politiky. Oni, že trošku sympatizovali s pětikoalicí, to bylo vidět, možná to je to pražské prostředí, já nevím, ono to na tom venkově je trošku jinak, ale nic proti tomu, kdyby dávali prostor i té druhé straně. Já třeba osobně, když by byly další volby, tak bych doporučila nějaká pravidla zákona, že dobrovolně to nikdo dodržovat nebude, že by třeba diskutující v těch základních diskuzních pořadech museli vylosovat. Ať se tam někdo historicky znemožní, že třeba nemá zkušenosti a dere se do politiky, anebo ať ukáže, že na to má. Ale potom třeba, jako, co se týká té prezentace, nemají ti, co třeba vstupují jako nové subjekty do té politiky, vůbec šanci. Oni řeknou, o vás nikdo neví, no bo teď by věděli, když nejsou v těch médiích. Takže já musím kvitovat, že teď mě oslovila veřejná média, takže půjdu do veřejných médií, což je pro mě v podstatě, já to trošku vnímám jako zázrak, asi možná tím, že jsem postoupila do toho druhého kola, trošku jsem jako nezávislá upozornila na sebe, že to způsobilo hodně velké halo, až jsem prostě byla překvapena. Ale opravdu tam zase jde třeba o 2-3 věty v zákoně, když to trošku jaksi zúžím, které by museli prostě, nebo které by musela, ať mluvím česky, ta média respektovat, aby tam dala stejnou šanci opravdu všem. Zda někdo se je prostě víc známý, méně známý, prostě kandiduje třeba do sněmovních voleb, tak je takhle vylosujme a ať tam jde zkušený s neskušeným, ale ať prostě se ukáže. Jak říkám, každý má právo se historicky znemožnit anebo zazářit.
0: Předpokládám, že když teď prožíváte tu kampaň volební, tak lidé se vás ptají na kde co, protože ten senátor rozhoduje o řadě věcí ze všech možných oborů a říkal jsem si, kdybych já byl vaším voličem a měl možnost s vámi mluvit na ulici a položit vám dotaz, jak se zachováte, když, tak mě by zajímal v této chvíli ten problém korespondenční volby. Jestli byste takovou věc podpořila, nebo máte pocit i z hlediska práva, že to není tak úplně. Teď je tady ta zkušenost z Ameriky. Zajímá mě to, možná by to na mě by to mělo vliv, jestli vám hodím hlas.
1: Korespondenční volby absolutně ne. To slovo absolutně podtrhuju, protože za prvé, proč korespondenční volba? Že lidé jako nemají ani se zvednout a jít do těch volebních místností. Já to považuji, když to řeknu možná s trochou nadsázky, ale říkám, to je ta moje generace, která měla ještě zkušenost s totalitou. Tak já si vážím toho, že můžu přijít do volební místnosti. Pro mě to je prostě svátek, když jdu volit. Takže proč jako by nemohli přijít do volební místnosti? A hlavně korespondenční volba v podstatě škrtá, protože je to zneužitelné, škrtá tajné hlasování. Protože prostě tam se to dá zneužít. Prostě dohledat, nikdo mi nebude říkat, že to nejde dohledat. Takže opravdu já jsem odpůrce korespondenčního hlasování, dá se tam falšovat, dá se zjistit, jak kdo volil, jenom to jde o to znát tu techniku. Já třeba, když si mám vyměnit počítač, tak si volám odborníky. Ale jako, proč je takový tlak na to korespondenční hlasování? V podstatě ta Amerika je odpověď. Jo? Takže už jenom pochybnosti, že bylo to správně, nebylo, už toto mi stačí, že ty pochybnosti mohou vzniknout. Takže já jsem absolutní odpůrce korespondenčního hlasování.
0: Jak snášíte útoky, protože vím, že už jste byla také na všech možných seznamech nebezpečných a bohů, dezinformátorů a tak, když sleduju, co si o vás dovolil napsat prestižní novinář pan Etzler, tak jaké to je pro vás, pro člověka, který se jinak pohybuje v právním prostředí a najednou jste okopávaná?
1: Jako já to řeknu tak, toto mě bránilo jít právě už snad 15-16 let jako do politiky. Byla jsem tam samozřejmě lákána různými subjekty, zvláště když člověk třeba, nevím, v tom právu trošku uspěje a tak dál, že mě znají snad všichni starostové v České republice, že často nějak prostě bráním jejich práva, často proti státu, takže oni ví, že se státu nebojím. Ale jak si pořád jsem říkala, absolutně nikdy už nepůjdu do politiky právě z toho důvodu, že takoví lidé jako pan novinář Etzler, já vynechávám to prestižní, tak si myslí, že jenom když prostě člověk typu třeba Jana Zvěrte-Hamplová vstoupí do politiky, já teda to spíš nazývám vstoupím do veřejného života, svou politika nemám ráda, tak si najednou vůči, když to řeknu dámě na Prahu 60, která snad profesi něco dokázala, je i mámou a babičkou a podobně, si dovolí napsat jakoukoliv sprostotu, jakoukoliv urážku. Dokonce tam v mém případě nějak se použilo slovo, že to je fašismus a podobně. Pro Boha. Já si říkám, jestli oni vůbec neví, co jako riskují. Když si něco podobného před těmi lety proti mě někdo dovolil na půdě komunální politiky, takovou sprostotu neuvěřitelnou, stálo ho to omluvu a 250 000. A u těch soudů toho přece jenom umím víc. Navíc tehdy tu protistranu odmítl kdokoliv z advokátů zastupovat. Že nebudou proti kolegyni zastupovat. Takže já si myslím, že by to tak bylo i teď. A velmi zvažuju, zda to opravdu po těch volbách neudělám. Že podle mě, pokud totiž tady tito lidé se neumlčí, že nemohou urážet, ať mě řekne, že se mnou nesouhlasí, že nemám pravdu, ať se proti mě posadí a řekne, tak já to znám od soudu pořád. Já mám pořád prostě protistranu. Mě nevadí v uvozovkách konflikt odborný. My potom jsme schopni s tím kolegou advokátem jít na kafe, že jsme profesionálové. Ale oni prostě nemají argumenty, tak uráží. Tak jsem si říkala, pokud se tito lidé neumlčí, tak potom lidé mého typu do té politiky nepůjdou, protože slušní lidé do té politiky nepůjdou, aby tomuto nemuseli čelit. Já jsem otrlá z té komunální politiky kdysi dávno. Teď jsem už si na to odvykla, že prostě mezi advokáty je prostě, my jsme jak ten Mirek Dušin, my neřekneme zprosté slovo, že by nám dneska u soudu dali pokutu a komora by řekla ty. Takže my opravdu jako se musíme chovat slušně, i kdybychom nechtěli. A jako pokud toto do té politiky nezavedeme, že opět se tam jak si vrátí džentlmeni a dámy, tak tam ti džentlmeni a dámy ti skuteční nepůjdou, i když umí a byli by tam prospěšní. Teď, že do toho jdou, nebo šla řada těchto lidí, tak je to proto, že opravdu ta republika je vážně ohrožena, oni to ví. Protože, jak to řekl jeden z komentátorů, tak Jana Zvěrte-Hamplová nepotřebuje tu funkci, protože já si i svoje ego uspokojuju v práci, jako úspěšnost a podobně. Ale že teď ta funkce potřebuje lidi mého typu a já to tak cítím taky, proto jsem do toho šla, že mi o tu republiku jde.

0: Kraje vám Radio Xaver.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: Ale obsah by zůstal zachován?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.
0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Odtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to
2: určitě...
1: To velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, v kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
2: já 37. myslím,
1: že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďko dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to, a teďko tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě nevím, jestli říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žijí nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to všichni celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili, celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu bude jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, tak. Ale na vodu.

0: No, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný. Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
0: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.

0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené
0: Já
1: státy
0: si vlastně
1: americké.
0: nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými, tím, že
0: Já vím,
1: všechno
0: tak
1: bez reakce přechází, nechávají to být.
0: jo, jako
1: Jenom
0: já.
1: Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takového.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ono to jsou vlastně dva různé druhy jakoby politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní
1: A
0: politika.
1: to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly. A
1: Přestože jsou nereálné.
0: no, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty, který
1: Aha.
0: prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal, furt na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to, co mě
1: To je super.
0: rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říkal, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a
1: Soudy, ano.
0: všechno bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji
1: Je to
0: moc.
1: všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešný morální majáky. Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u šafra, Forum 24, Nora Fridrichová, Bossing a tak dál. A teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili ho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu, nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo. Protože on byl titulek Jakub Železný a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
1: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
2: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
3: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
2: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju.
3: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
2: Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
3: myslím, necháte, že tohle úplně nejde zapomenout.
2: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád. Děkuji.
3: Já vás určitě nechám. Děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
2: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju. Děkuju moc.
3: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
2: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
3: Klidně.
2: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
3: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
2: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
3: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatuje.
0: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem, tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct, a ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On prostě, on to nechápal, furt co se děje, furt asi si myslel, jako jestli to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného tady, podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník nedřve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilijete oheň, volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkýmu Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu, ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký, velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact-checkera, čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílá dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte, pitomci, a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za své vlastní peníze.
4: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kde jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
3: Že já jsem se rozhodl, že si požádám o status vyžírky.
4: To jsme dva a já už jsem si zažádal, akorát tomu neříkám vyžírka. Já si zažádal jsem si o status umělce.
3: To je to samý.
4: A víte proč? Protože ve mně hoří talent velký umělecký, ale veřejnost to zatím nedocenuje.
3: No, tak to docení...
4: Tak to docení daňový poplatníci.
3: Kačky, no jasně, co? To ježišmarja. To je jako...
4: A to se sejdem, teda v jedný správní skupině, podívejte se. Nebinárko.
3: Víte, kdo je na tabulici?
4: Umělec, neznámý umělec, ne?
3: Neznámý umělec.
4: Nebo umělkyně.
3: Umělkyně nebo nebinární umělátko.
4: Jo.
3: Který si žádá o status umělce.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Česká a americká country na Rádio Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím,

0: že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pinhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka, tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje. A co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se,

0: bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
1: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
0: No, a odpověď zní?
1: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně, a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
0: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
1: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
0: Mám to tady, když
1: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
0: Takhle je to jednoduché.
1: Takhle je to jednoduché.
0: Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
1: Rád jsem tě viděl, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je lékař, ředitel nemocnice na Brněnsku v Tišnově a také účastník finále o kandidát, respektive o pozici senátora ve volebním obvodu právě Brno a ta západní část Brna, říkám to dobře,
1: ano, Tišnov, přesně.
0: Veverská by
1: Tiška.
0: Tak, co bude první věc, pane doktore, v okamžiku, kdy se dostanete do Senátu? Nechci říkat, co podniknete, ale za co se zasadíte?
1: Já si myslím, že v současné době je potřeba se asi nejprve zasadit, aby se konečně vyřešila situace s energiemi, protože ten problém přesahuje už naprosto rámec toho, co jsme čekali. Já si myslím, že tady už je ohrožena, nechci říct existence republiky, ale hrozí podle mě úplný krach. Dneska jsem z okolností četl, nevím přesně kde, že se vyjádřil už ředitel firmy Kofola, že zvažují propouštění, zvažují omezení výroby, protože my tady řešíme, mluvíme o energiích, ale na výrobu skla je potřeba ta energie taky a prakticky všechny sklárny v Česku zastavují nebo už zastavili výrobu, protože prostě na to nemají. Samozřejmě v okamžiku, kdy začne kolabovat průmysl a velké firmy, tak budou nezaměstnaní, ale já nevím, z čeho budou dostávat podpory v nezaměstnanosti, z čeho se budou vyplácet sociální dávky, když bude výrazný pokles odvodu na sociální zabezpečení. A to nemluvím o tom, že bude samozřejmě i výrazný pokles odvodu na zdravotní pojištění, což je věc, která se bezprostředně dotýká nás, lékařů a zaměstnanců nemocnic, protože za co budeme léčit. Mm-hmm. Takže já to vidím jako asi nejpalčivější problém současnosti.
0: Vy jste ředitelem nemocnice, pokud vím, tak tam nehrozí nějaká akutní situace ohledně energií zatím?
1: Zatím samozřejmě ten dopad bude velmi, velmi zlý. Na druhé straně za námi stojí Jihomoravský kraj, který prostě své nemocnice, dokud bude moci, tak určitě podrží. Zatím ty signály z kraje jsou jednoznačné.
0: Dobře, ale znamená to, i když tedy je to nějak saturované, ty potřeby energií, tak znamená to, že budete nějak šetřit, jste připraveni, tak jak nám říkají naši členové vlády a příslušní ministři a tak, že se musí snižovat teplota v místnosti a tak. Jak je to u vás v nemocnici?
1: My nemůžeme snižovat teploty v místnosti. My samozřejmě nepřetápíme, ale je nějaká minimální teplota v místnosti, která je nezbytně nutná kvůli pacientům. A já si myslím, že naši politici si musí uvědomit, že tam by mohli ležet i jejich rodiče. A stavět se k tomu tak, když řekne paní Adamová Pekarová, že se sníží teplota o 2, o 3 stupně, tak to je naprostý nesmysl. My tím ty lidi ohrožujeme, prochladí se, budou nemocní, mohou na to zemřít, no, mohou mít těžké zdravotní komplikace.
0: Dobře, a nějaká úspora, o které přemýšlíte, abyste, když teda budeme my všichni spořit, tak jestli také budete nějak spořit?
1: Samozřejmě ty úspory musíme udělat, musí se udělat zejména ve spotřebě elektrické energie. Já bych použil to zprofanované heslo, které si pamatuju ještě jako děcko, nesvítí někde zbytečně. Jsem přesvědčený, že budeme muset omezit určitě poskytování některých služeb, jako je vodolečba, která je energeticky velice náročná. Ale ono v těch nemocnicích, ty úspory prostě mají své limity. Navíc nemocnice v energeticky špatné budově, je to stará budova, kvůli tomu, že má památkovou ochranu, nemohli jsme ji zateplit a tak dále. Takže samozřejmě ta energetická náročnost u nás bude vždycky vyšší než u zcela nového baráku.
0: Pozorujete, pan doktore, nějakou nervozitu třeba u pacientů? Nebo u návštěvníků, kteří přijdou na návštěvy za pacienty, jak to bude? Bude dostatek tepla, světla?
1: Ta nervozita u lidí postupně začíná, ale já bych řekl, oni jsou nejvíc nervózní z toho, že si jeden den přečtou v novinách. Bude dobře. Druhý den si přečtou, bude sice dobře, ale jenom do určité míry. Třetí den si přečtou, vlastně bude úplně dobře. Takže ono vyjádření některých ministrů naší vlády jsou taková, že ti lidé vlastně neví, čemu mají věřit a v podstatě potom nevěří ničemu. A bojí se naprosto oprávněně o to, co je čeká v budoucnosti.
0: Dobře, a teď vy jste tedy prošel prvním kolem, máte jako soupeře pana Töpfera, což je herec, a během tohoto víkendu, toho nadcházejícího, proběhne to druhé kolo. Jak moc si na to druhé kolo věříte?
1: Já si samozřejmě věřím a jsem přesvědčený, že jsem svým programem oslovil lidi z regionu. Já jsem celý výsledek voleb hodnotil i tak, že 70% obyvatel regionu, respektive voličů, řeklo, že chtějí kandidáta z regionu, protože kromě pana Töpfera jsme z toho regionu všichni. Navíc já doteď nevím, jaký má pan Töpfer regionální program, protože měli jsme už spolu tři duely. Ten první byl v prvním kole, kam pan Töpfer nepřišel. Včera bylo v Českém rozhlase, kde jsem byl taky sám jak sirota, a dnes před několika hodinama na ČT24 jsem byl v tom duelu taky sám.
0: Jak si to vysvětlujete?
1: Já samozřejmě, protože probíhá druhé kolo, jak se nechci nějak vymezovat vůči svému protikandidátovi, na druhou stranu si říkám, jestli má regionální program.
0: No, já jsem zaznamenal v Mladé frontě vyjádření v té jihomoravské mutaci všech těch, celý ten peloton, tak jak jste do toho šli, a vy tady každý z těch kandidátů vypisujete, co všechno byste dělali pro region jako zástupci toho regionu v Senátu, a pan Töpfer tady má napsáno posílit senátorský klub Spolu. To především proto, že vláda je tak silná, jakou má podporu v parlamentu, a to je všechno. Vlastně jedna takováto věta, je to taktika, je to volební kampaň z jeho, nebo je to jakási, promiňte to slovo, nafoukanost, nebo co zatím čtete?
1: Já to právě vůbec nechápu, protože i když jsem tím krajem projížděl, a já jsem ten region opravdu projel několikrát, všech 111 obcí jsem navštívil, hovořil jsem s lidmi, a já jsem měl pocit, že proti mě kandidují dva. Jeden Četník a Razim, a jeden pan Töpfer. A tak se to tak nějak prolíná, takže já jsem ze začátku si nebyl jistý, jestli vůbec kandiduje, protože všude byly vývězky, přijďte na besedu s Četníkem a Razimem. A teprve později se objevily billboardy, že pan Töpfer kandiduje do Senátu. Samozřejmě ta informace předtím prošla médií, ale přišlo mě to takové zajímavé, protože všichni ostatní kandidáti jasně deklarovali svoji chuť jít do toho senátorského klání, měli jasný program. Řekl bych, že ty naše programy se od sebe úplně zásadně nelišily, protože ten nosný bod byl vždy, co uděláme pro ten region, což já považuji za absolutní prioritu.
0: Mně se dostal do rukou ten leták, který mě zarazil také jako člověka, kterému záleží na tom regionu, a tady napsaný, jmenuji se Tomáš Töpfer, jsem herec, režisér, divadelní pedagog a velitel četnické stanice a Razím. No, předpokládám, že pan Töpfer má určitě nějak vyjednaná autorská práva s Českou televizí a s autory těch četnických příběhů, jak se to jmenuje?
1: Četnické, myslím, humoresky.
0: Četnický humoresek. Ale vám toto nevadí, že se v té senátní kampani zneužije ta role? Proč něco nepodnikáte? Já vím, že to řeší, podle jiného článku v novinách, to řeší už rada pro rozhlasové a televizní vysílání, no ale tak tomu dá nějaké stanovisko až po volbách.
1: Já vím, že ostatní kandidáti, kteří v prvním kole neuspěli, nepostoupili do druhého kola, to nějakým způsobem řešili. Já jsem nepovažoval za zcela korektní se k tomu jakkoliv vůči panu Töpferovi vymezovat. Já si myslím, že volič by si měl udělat svůj obrázek. V okamžiku, když pan kandidát Töpfer nepřišel do žádné besedy, do žádného duelu, ptám se, přijde vůbec někdy k nám do toho regionu?
0: Ano, dobře. Správná otázka, samozřejmě. Pane doktore, co je aktuálně, kromě těch energií, vašima očima největší problém toho regionu, za který kandidujete, protože předpokládám, že na rozdíl od protikandidáta jste tam místní a záleží vám na těch lidech tam, protože jsou to vaši kamarádi, lidé příbuzní. Tak co vidíte za ten problém číslo jedna hned po energii?
1: Já samozřejmě mám pohled člověka, který se celý život pohybuje ve zdravotnictví, okrajově i ve sportu. Takže samozřejmě já vidím ty problémy přesně v těchto oblastech. Jako asi klíčový problém vidím to, že není dotažená prevence v medicíně po těch 3 letech covidu. To je právě ten můj bod mobilní prevence. Ordinace. V době covidu se neřešily žádné jiné nemoci. Neřešila se prevence rakoviny, prevence onemocnění srdce, prevence cukrovky. Podle mě je to časovaná bomba v populaci a je to potřeba extrémně rychle řešit. Já to mám jako asi jeden z hlavních bodů mého programu, protože je potřeba, aby tuto možnost zohlednil zákon o veřejném zdravotním pojištění, aby z nemocnic ty preventivní týmy byly schopny vyjet a vyjet do těch jednotlivých obcí.
0: Já tomu rozumím, ale řekněte ještě, co všechno je součástí té prevence, jak po ní voláte. Vy říkáte, že COVID to na nějakou dobu zastavil a mám tím rozumět tomu, že se jedná o prevenci všech možných nemocí, včetně někdo chodí na to po 50, na to tlusté střevo. Já nevím, co jednou k druhému.
1: Samozřejmě my z nějaké mobilní ordinace nejsme schopni udělat pochopitelně všechno. To se musí, já nevím, vyšetření tlustého střeva se musí dělat třeba na specializovaném pracovišti. Ale ten základní vyšetření na onkologické markery z krve jsme schopni udělat, ubrat tento zpracovat v nemocnici a samozřejmě jsme schopni tak zachytit lidi, u kterých ten problém začíná a je snadno řešitelný. Je to výhodné ekonomicky pro zdravotní pojišťovny, ale hlavně to je výhodné pro ty lidi, protože i ta rakovina, když se řeší úplně na začátku, tak se řeší velice nekomplikovaně a lidé po té léčbě nejsou invalidizováni.
0: Vy jste pracoval nějakou dobu ve Vídni v dětské nemocnici zaměřené na onkologická onemocnění.
1: Ano.
0: To správně. Jaký je rozdíl mezi takovou nemocnicí v Tišnově a nemocnicí ve Vídni?
1: Tak já bych řekl, že to byla úplně, nechci říct jiná úroveň nemocnice, ale bylo to extrémně specializované pracoviště právě na dětskou onkologii. Byla to, si myslím, jedna z nejlepších onkologických klinik pro děti asi v celém Rakousku. Já jsem tam pracoval jako vedoucí lékař na krčním oddělení, kdy jsme řešili i řadu dalších zákroků, i mimo krční, takže tam jsme dělali takovou malou chirurgii v podstatě s primářem. Zatímco nemocnice Tišnov, tam máme tu druhou část toho spektra pacientů, spíš generaci vašich prarodičů a mých rodičů. To znamená věk od nějakých 75-80 nahoru. Je to zařízení následné péče, kdy se snažíme ten jejich život zkvalitnit, doléčit onemocnění, které se nedají léčit ve fakultkách. Potažmo v našem rehabilitačním ústavu jsme schopni je znovu rozchodit, rozpohybovat a vrátit je do toho aktivního seniorského života.
0: V okamžiku, kdybyste usedl v Senátu a máte k tomu relativně blízko, protože teď je za pár dnů, respektive za 3 dny jsou volby, to druhé kolo a vy jste tedy jeden z finalistů v tom obvodě číslo
1: 55
0: je to.
1: 5.
0: Tak samozřejmě budete hlasovat o spoustě věcí, které jsou třeba na hony vzdálené zdravotnictví nebo věcem o které znáte. Setkáte se se spoustou věcí, tak řekněte, co byste si třeba myslel o takové korespondenční volbě? Prošla by vašema rukama?
1: Já jsem zásadně odpůrce korespondenční volby. Já si myslím, že kromě toho, že svým způsobem nejsme schopni zajistit tu elementární věc, že ta vojna je tajná, že ji každý dělá sám za sebe, za plentou, tak je to snadno zmanipulovatelné. Já si myslím, že ty příklady v zahraničí jsou jednoznačné. A myslím si, že ti, kdo ji prosazují, by se divili, že se nakonec může obrátit i proti ním. Já jsem zásadně odpůrce.
0: Takzvané manželství pro všechny?
1: Taky mám zcela konzistentní názor. Já si myslím, že manželství v rámci křesťanské Evropy jako institut svazek muže ženy funguje takřka 2000 let. Rozhodně bych na tom nic neměnil. Myslím si, že je to tak správné. Na druhé straně si myslím, že v rámci registrovaného partnerství je řada legislativních věcí, které ještě nejsou dořešeny a které by se dořešit měly.
0: Takže pro nebo proti?
1: Registrované partnerství ano, manželství ne.
0: Horkovod z Dukovan do Brna, to teď začíná být velké téma a určitě ho budou řešit politici. Je to pro vás cesta?
1: Tak horkovod z Dukovan do Brna je projekt, který teoreticky vznikal při stavbě dukovanské elektrárny. Doteď jsem nečetl jedinou ekonomickou rozvahu. Samozřejmě myšlenka je to velice dobrá, ale já se chci podívat pevně na ty čísla, jestli je to projekt, který se vůbec má šanci kdy zaplatit.
0: Vztah České republiky a české politické, myslím tím té vrcholové reprezentace ke konfliktu na Ukrajině? Jak to vidíte?
1: No, já si myslím, že válka je to nejhorší řešení vždycky. A nezúčastněné státy by se měly primárně snažit o to, aby se ta válka zastavila, aby se začalo jednat. Protože já, když to poslední dobou vidím, tak mně to připadne jako takový sportovní zápas. Lidi různě fandí, ale tam umírají malí děcka. A to je prostě špatně.
0: No, vy říkáte, válka je špatně, ale válka tady je, nebo na té Ukrajině je. A co teda posílat Ukrajině zbraně? Může se stát, že o tom budete hlasovat, tak ať vaši voliči, pane doktore, Semrády vědí, jaký je váš postoj. Posílat peníze na zbraně, posílat zbraně, anebo iniciovat jednání, jestli vůbec v Čechách je někdo takový, kdo by tu sílu měl?
1: Já si myslím, že Česká republika, a nechci podcenit naši vlast, ale opravdu není velmoc ani evropského formátu, takže si myslím, že my asi na té Ukrajině nejsme schopni být tou jednací stranou, která přijme Rusko a Ukrajinu, aby si sedli ke stolu, ale myslím si, že minimálně by se dalo využít předsednictví v Evropské unii, aby tam jako partner jednala Evropská unie a snažila se tu situaci sklidnit. Jako posílat zbraně do válečné zóny mě připomíná hasit požár petrolejem.
0: No a Evropská unie, jste spokojen tak, jak se věci mají, nebo vystoupit a nebo reformovat? Co myslíte?
1: Já si myslím, že Evropská unie je dobře, že je. Ve své současné podobě to připomíná byrokratického molocha, který řeší pouze sám sebe a vysloveně škodí národním státům, ale rozhodně nejsem pro její zrušení, ale zásadně reformu.
0: To by znamenalo zásadní reformu, co? Zeštíhlení nebo odebrání části pravomocí?
1: Odebrání části pravomocí rozhodně by byl proti tomu, aby členské státy nemohly cokoliv vetovat. To je v ten okamžik, jako všechny menší země přestávají být rovnocennými partnery.
0: Takže zachování veta.
1: Zachování veta. A myslím si, že Evropská unie by měla řešit ty klíčové věci. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, nějakou společnou evropskou armádu, společnou ostrahu evropských hranic, páteřní síť dálnic, ale opravdu by neměla zasahovat do našeho života tak, jak teď ten byrokratický moloch zasahuje.
0: Říkáte si o vysoký post, prestižní člena Senátu. Je podle vás Senát důležitou institucí, anebo byste jako občan, protože občanem zůstanete po volbách tak, jak tak, si uměl představit, že naše země by Senát neměla?
1: Já si myslím, že Senát je důležitou institucí. A je zajímavé, jak se mnozí politici snaží Senát znevážit, protože ten Senát opravdu by měl být tou protiváhou jak parlamentu, tak prezidenta. Měl by vracet špatné návrhy zákonů do sněmovny. Problém je, že když jedna strana má, nebo jedna koalice má většinu ve sněmovně a má tu většinu v Senátu, tak samozřejmě se navzájem podrží. Navíc v mnoha případech je Senát za odměnu starým vysloužilým matadorům ze sněmovny, což je špatně. Pokud ten Senát nebude složen z převážně odborných a nezávislých osobností, tak v životě tou protiváhou nebude. Takže já si myslím, že tady je potřeba vysvětlit tu funkci Senátu a přimět lidi, aby do toho Senátu opravdu chodili volit. Ale samozřejmě ten zájem sněmovny je, aby ten Senát pokud možno byl takový poslušný doplněk, kterým se protáhne cokoliv, a to je špatně.
0: Jistě se vás budou v Senátu ptát na váš pohled na média veřejné služby, tak zůstaňme jenom u Českého rozhlasu, u České televize. Jste například pro navýšení koncesionářských poplatků?
1: Určitě ne.
0: No ale když by televize, ukazuje se, že v případě televize budou peníze chybět, tak jaké nabízíte řešení?
1: Já si myslím, že Česká televize by v tomto případě se měla víc snažit o to, aby některé věci byly součástí placených kanálů nebo placené pořady, protože další navýšení koncesionářských poplatků povede pouze k tomu, že lidé se budou odhlašovat, Česká televize bude řešit, zda mají nebo nemají přijímač, a vydělají na tom exekutoři, což podle mě není ta správná cesta.
0: Držím vám palce, pane doktore, za pár hodin to začíná druhé kolo senátních voleb obvod 55 a doufám, že se tady za čas uvidím s Božkem Semrádem, co by senátorem. Mějte se hezky a díky za to, že jste přišel.
1: Naschledanou. Já bych chtěl požádat všechny obyvatele Tišnova, Ivančic, Rosic, Bystrce, Žebětina, Kníniček, Borovníka, Dolních Louček a těch všech dalších obcí, aby opravdu přišli volit. Aby přišli volit v pátek a v sobotu v druhém kole senátních voleb. Je to 15 minut. Těch 15 minut ovlivní vás život na 6 let dopředu. A volte člověka, za kterým je vidět, že v regionu něco ukázal. Nevěřte slibům. Děkuju.
0: Naším hostem byl Božek Semrád.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti.

0: Doufáme na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
0: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
0: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti A teď

0: problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
0: my.
1: Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandináci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země, My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: A to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, která prostě, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle, to znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme. dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinou a z Ruskem, no,
1: posmíváme,
0: a tak dál.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítelé, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energetiky ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte, jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
2: nevinní. To bych
1: nevinní.
2: Novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska
1: nemáme...
2: nepustíte
1: tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: 0,5 miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude, pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A jsou nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal skoro 6 let, byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: Hmm. A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechce být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já o ní bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem,
1: když
2: dostal,
1: míří
2: teď jsem za vámi
1: na
2: šel,
1: takový post.
2: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčově a říkal, nejhorší na tom je,

0: nějakém teď aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků jakoby té obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když první Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo i k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je

0: právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli,
0: To
1: je
0: všechno
1: možné.
0: mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Janíček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Janíček je majitel Swingers klubu v Praze. Fantasy klub, jestli to říkám dobře. Dokonce klub, který dostal jakousi cenu evropskou nebo světovou, patří mezi nejlepší v Evropě, myslím, víte.
1: Je to nejlepší na světě.
0: Na světě.
1: Je to vlastně server, který hodnotí kluby, něco jako je Michelin v restauracích, tak je určitá vlastně skupina lidí, která hodnotí kluby na této bázi podnikání.
0: Znamená to, že v Praze, na okraji Prahy, je klub, kde se provozují swingers party a ještě různé jiné podobné aktivity. A k tomu se dostaneme, pane Janíčku. Když jsem se díval na vaše stránky, tak jedna ze základních vět, kterou tam máte napsanou, je: vyhráli jste boj s předsudky. Co tím myslíte?
1: No, je to takový ten všeobecný pohled lidí na swingers, když to nikdo ještě nezažil. Lidi nějakým způsobem dostávají informace z nějakých článků, video nebo cokoliv. A ta realita je vždycky někde trošku jinde. A ty předsudky jsou o tom, že je to něco špatně, nebo že to je zvrhlý a tak, ale hodně lidí k tomu nějakým způsobem tíhnou a chtějí třeba něco takového zažít. A to je takový ten jejich vnitřní boj s tím, jaká je realita.
0: A hodně lidí... Jaká je realita?
1: Realita je hodně příjemnější než to, co čekají. Protože když se někdo opravdu podívá na to video, tak to je natočený komerčně, tak aby to bylo v úzovkách zajímavý. A ta realita je úplně o něčem jiným, že tam někdo může být jenom přítomný, nemusí se zúčastnit toho vlastního dění, je tam v úzovkách vidět a být viděn jenom se svým partnerem, bez toho kontaktu s ostatníma. Samozřejmě, když někdo chce, tak se může s někým zkamarádit a zažít něco jinak, ale není to povinnost. Jo. Tam opravdu každý je sám za sebe, kvůli sobě, ne kvůli ostatním. A takový to odmítnutí, který v tom případě, když je tam nějaký dotaz, není nic jakoby špatně. Jsou tam páry, které jsou tolerantní, ví, že tam každý není pro všechno a ta komunikace mezi těma lidma je to hlavní.
0: Možná existuje v širokém povědomí lidí jakási představa, co to je a není ta swingers party, protože spousta lidí si myslí, že to je totéž jako hromadný nebo groupen sex, což je nahony vzdáleno, dočetl jsem se na internetu. Tak zkuste to popsat, když se někdo rozhodne k vám jít na swingers party, co vlastně zažije od toho příchodu, možná až do odchodu.
1: Tak důležitý je, když někdo chce přijít, tak se vybírá, dá se říct, druh party nebo podle datumu a hledá nějakým způsobem čas a i tu atmosféru nebo nějakým způsobem téma, který ho zajímá. Diametrální rozdíl je mezi party, kdy je to jenom pro páry, a nebo kdy můžou i přijít solo muži, protože potom samozřejmě jsou tam jiné složení. Samozřejmě nejvíc párů přichází, když je tam ta párová atmosféra. A my ty noví lidi provedeme, dáme jim informace, dostanou skřínku na oblečení a veškeré informace předtím, než ještě cokoliv začne. Dostanou náramky s číslama, aby nějakým způsobem jsme měli možnost při útratách nebo při objednávkách identifikovat. A ty náramky mají dvojí barvu. Mají modrou a červenou. Ty s tou modrou, tak jsou ty, kteří se chtějí seznámit s někým a víceméně tam možnost nějakého zapojení. A ty, co mají červenou, tak tím ostatním dávají najevo, že chtějí být sami. A tím je to pro ně takový osobozující, že vlastně není na ně tlak z hlediska toho, že něco se s náma může a takhle. A tím, že když vidí někdo červený náramek, říká, tak bavit se můžeme, ale víme, že to je odsaď pocaď, že vlastně ty erotické hrátky jsou jenom mezi tím párem a že se nechtějí zapojovat dál a je to zcela běžný. Takže hodně těch párů, kteří takhle přijdou úplně poprvé, tak dostanou ten červený náramek, když si o něj řeknou, a jsou tam vlastně hlavně pro sebe v té atmosféře. Vidět a být viděn, nějakým způsobem naživo, a ten večer je pro něj takový, jakoby v tom případě jenom pro ně, jakoby nezávazný, že s někým si něco musí, nebo že se stane něco, co by ublížilo tomu druhému. Takže je to takový hodně pozvolný a ten večer má nějaký vývoj. Ty páry, když přijdou, tak samozřejmě provedeme, oni si potom sednou, dají si něco k pití, je tam nějaký program, nějaký tanečnice a pak přichází až po nějaké době nějaký čas, kdy víc lidí začne odcházet na ty pokoje do výřivky a tak. a začne se víc aktivit odehrávat vzadu v těch pokojích.
0: To znamená sex?
1: To znamená sex, ano.
0: A proč v pokojích? Já žiju v tom, že to swingers party je právě kouzlo v tom, že mě dělá radost, když se na mě někdo dívá, nebo já se na někoho dívám.
1: No tak ty pokoje jsou na to připravený. Jo. Je to otázka, že tam jsou velký postele, je tam hodně prostoru, různý pokoje, různý velikosti, i vybavený pokoje z hlediska nějakých možností, které doma lidi nemají, pouta a tak. A samozřejmě, když má někdo nějakým způsobem náladu a chce být i u baru, tak i tam je to možný, ale není to moc častý. Je to takový, že lidi spíš tíhnou k tomu, jako když teda tak jdou na pokoje a tam jsou i mezi více lidma, kteří nějakým způsobem jsou takhle zapojení.
0: Kdo je takovým typickým klientem pražského swingers klubu?
1: Já si myslím, že...
0: Je to podnikatel, je to student?
1: Já si myslím, že je to věkově od nějakých třeba 25-30 let, kdy už je to, ten pár už je spolu nějakou dobu a chce ten svůj erotický vztah posunout někam trošku dál. Není to opravdu pro ty lidi, kteří se znají týden, 14 dní, ale je to takový ten, to okořenění toho erotického života, že můžou zažít něco, co třeba nezažili a přinese jim to něco pozitivního, protože je to něco, co neznají, pokud ani jeden z nich nikdy nebyl. A tyhle ty páry přichází zažít něco vzrušujícího a prakticky, když se jim to obou dvou zalíbí a víceméně najdou v tom nějaký smysl, proč tam chodit, tak se z toho stávají stálí zákazníci a vlastně pak v nějakých periodách nás navštěvují, když mají čas, náladu, možnost.
0: Takže existuje něco, tak jak se v hospodách říká štamgasti, tak existují stálí hosté,
1: ano,
0: kteří se k vám vracejí?
1: K nám se vrací hodně lidí. Jo? Samozřejmě, že štamgasti je to takový, když už někdo k nám chodí leta, tak ho známe hodně dobře. A pak jsou lidi, kteří se k nám vrací třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Taky je známe, ale nebavíme se s nimi třeba tak intenzivně jako s někým, koho znáte víc nebo delší léta. Někdo i má trošku takový, že tu komunikaci zvláštní jakoby nevyžaduje, že má jenom ten servis barový a tak. Ale samozřejmě je to založený hlavně na klienty, která se vrací. Kdybychom to měli jenom na nových lidech, tak by tam bylo hodně málo lidí. Takže opravdu ta klientela je párová, který nějaký způsobem jsou v nějakém už jakoby věku, kdy jsou spolu chvilinku, nějaký roky a chtějí zažít něco zajímavého a není to ani věkově nějak omezený. Spíš k nám chodí lidi na úrovni, kteří se o sebe starají a pak vlastně tam potkávají podobné páry, jako jsou oni, mají si s kým co říct a jsou tam nějaké sympatie, které takhle probíhají.
0: Předpokládám, že vy jako majitel a člověk, který to tam manažeruje, se v průběhu těch večerů tam pohybujete mezi lidmi.
1: Ano.
0: A tu a tam se musí přece stát situace, že tam přijde pár, který je tam zcela z vůle toho jednoho, protože jeden to chce a druhý tomu podlehne. A zpravidla to chce muž a žena potom teda, aby, nebo tak si to nějak představuju. Jste tam i o to, abyste v takové situaci pomohl? Abyste třeba moudře s milostivou paní pohovořil?
1: Jde o to, že jsem tam o to, abych předal ty informace, protože když někdo přijde někam a je nervózní, tak hlavně z toho, že neví. Nebo má nějaké představy, které jsou třeba špatné. Takže se to řekne v reálu, jak to je, a i to vlastně podle té atmosféry každý pozná. Jo? Když tam přijde ten pár, tak se někam posadějí a vlastně vidí, že normálně sedí, jako v jakomkoliv jiném baru. Dají si pití, pozorují okolí a nic zvláštního se tam neděje na první pohled. Je to takový, že ta atmosféra přichází postupem večera. Pomůže tomu třeba nějaká sklenička z hlediska uvolnění a tak, ale ty lidi, když potom provedeme po klubu, tak zjistí, jaký jsou tam prostory, vysvětluje se, co se může, co se nemůže. Lidi se zorientují a prakticky mají i nějakou otázku, tak se odpoví. A je to otázka trošku dostat se do té atmosféry a i lidi k tomu získávají potom určitou důvěru.
0: Co jsou, pane Janičku, ty základní věci, které jsou zapovězeny? To, co se nemůže?
1: Tak princip je, že se musí respektovat to, že někdo třeba nechce v úzovkách, když se to zjednoduší. Takže to ne, není urážka, ale je to otázka vyřčení nějakého svého pocitu. A ty lidi se s tím docela dobře srovnají, protože ví, že ta tolerance v tomhle tom je důležitá a že ne všichni jsou tam pro všechno. Takže tohle je takový ten základ. A potom jsou tam nějaký hygienický základy, které fungují asi všude, že jsou tam kondomy, nějaký ubrousky a gely a tyhle ty věci, které jsou z hlediska hygieny, že každý má osušku, prostěradlo a dodržujeme tam my z hlediska klubu nějakou čistotu a to chceme i od těch lidí. A potom je to hodně o té komunikaci mezi lidma, že opravdu není to, že byste někoho vyhořil dveřma a přišel oknem. Tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozumní. Kdyby náhodou někdo opravdu nerozuměl a obtěžoval někoho, tak to vyřešíme. Ale tím, jaká tam chodí klientela, tak tohle to se opravdu neděje.
0: Jak často se stává, že u dveří někomu řeknete, nezlobte se, ale vy ne?
1: No, stane se to v případě, když přijde někdo bez rezervace a už opravdu ta kapacita nějakým způsobem překračuje tu mez. Protože ta kapacita klubu je daná, aby to tam opravdu nebylo přes. A stane se, že přijde někdo z hlediska solo muže, který přijde na párovou party a tak ho tam nemůžeme pustit. Mm-hmm. Většinou ty páry, které přichází, tak už vědí, že aspoň zavolat předtím, než někam jdou, že řeknou ano, můžeme, přijdeme, na jejich jméno, na přezdívku se udělá rezervace a už si na počítáme. Takže nestává se často, že bychom někoho nepustili do klubu, ale i stane se to, když opravdu ta kapacita klubu na některých akcích je limitovaná a přijde někdo přes.
0: Řeší se nějakým speciálním způsobem třeba dress code, jak musí vypadat? Nebo tam můžu přijít tak, jak si odskočím od plotny?
1: Jste to řekl hezky. My se snažíme z hlediska nočního klubu, aby to vypadalo i z hlediska pojetí těch lidí, aby přišli slušně oblečený. U žen ten problém není, ty opravdu se dokážou oblíknout hezky, u pánů je to takový někdy, že mají tendenci hlavně v létě krať asi tričko, což nechceme. Chceme opravdu, aby i ty pánové pro to něco udělali, takže aspoň nám stačí tričko s límečkem, kalhoty, aby byly slušně oblečený. A pak jsou speciální party, kdy je dress code víc vyhraněný. To znamená v vozovkách bílá party, černá party, takže vlastně kompletní oblečení musí splňovat požadavky, které jsou vypsané na tu danou party.
0: Mm-hmm. Kolik se tam vleze lidí k vám?
1: Tak ta kapacita je pro 50 párů.
0: To znamená
1: 100 lidí.
0: Takže když je plno, tak můžu potkat 99 lidí teoreticky.
1: Můžete.
0: Jako, a stává se to? Bývá vyprodáno?
1: Stává se to. My jsme byli trošku rozříznutý koronavirem, protože jsme v té chvíli byli zavřený jako první. Získal třeba jenom otevírací hodin a veškerých hygienických nějakých omezení. A měli jsme třeba dvakrát, třikrát v měsíci plno. Není to na každý party. Ale i teď víceméně se stane, že nějaká akce má velký zájem a přijde hodně lidí.
0: Si představuju ten okamžik, jestli to vůbec někdy nastalo během těch dvou vln koronaviru, že tam byla party, byla ta už pozdní část, kdy už, jak jste to popisovali, to takové uvolněné a chodila tam většina lidí a byli zcela nahatě, měli roušku jenom třeba. To nenastalo?
1: To nenastalo. Tam jakoby, my jsme byli omezený tím, že když byly nějaké pravidla, nějaký hygienický, tak se vlastně tam neotevřelo. Jo. Bylo to takové, že ty roušky, když se museli nosit v těch interiérech, většinou to bylo tak, že u té konzumace nebo něco, tak byly omezení, že se u konzumace nemuseli nosit roušky, nebo že byl nějaký omezený počet lidí třeba na kapacitu, prostor a tyhle ty věci. Takže ono se to, ty podmínky hodně měnily. Víte, že to nebylo úplně furt stejně. Jo, a samozřejmě bylo by to paradoxní, kdyby člověk tam opravdu, jak říkáte, by byl nahej a měl na sebe roušku a šel se v vozovkách milovat tam dozadu ze své přítelkyní. Takže tyhle ty pravidla byly trošku dodržované z hlediska toho, co se muselo, ale nebylo to v tomhle tom paradoxu, že by opravdu to takhle dopadlo.
0: Stane se, pane Janíčku, že k vám za ty roky, co to děláte, přijde nějaká mediálně známá osobnost? Neptám se na někoho konkrétního, chraň Bůh, ale jestli se to přihodilo, jestli se to někdo někdy risknul?
1: Říkáte risknul. To je to, co se právě bojí většina lidí. Jo? Je, že to o mně někdo bude vědět. Já jsem známý, nebo já tady potkám někoho. V zahraničí tohle to vůbec nehrozí. Tam jako lidi mají úplně jakoby normální jakoby v úzovkách, že máte rád maso nebo jste vegetarián, tak se o tom lidi baví úplně normálně, takže chodí třeba na swingers. Tady k nám chodí samozřejmě i lidi, kteří jsou mediálně známí. Ať je to...
0: Nejmenujte, ano, to není potřeba jmenovat.
1: Dobře, ale beru to z hlediska jenom profesí politik, sportovec nebo tak,
0: kde už trošku,
1: jakoby, že ten obličej je někde viditelný. Ale tyhle ty lidi vědí, že nedělají nic špatně, že tam přichází se svojí přítelkyní partnerkou a že se za to nemusí stydět. Že to opravdu není za to, že by se za to někdo styděl. Je to jejich nějakým způsobem druh zábavy v mezích slušného chování a nikoho tím nepohoršujou, neobtěžujou a nedělají nic mimo zákon. Jo. Takže vlastně i takhle lidi, kteří už jakoby jsou známí, i se poprali s tím, že tam se svým obyčejem taky přijdou a když se s nima o tom bavíme, tak opravdu nemají s tím vůbec žádný problém.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Markéto, tak jsme právě oslavili den vítězství, neboli den konce války, ale i my jako Česko jsme oslavili dvojí vítězství. Já bych spíš řekl ale Pyrrhovo, protože za prvý Eurostat oznámil a potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku mělo Česko nebo české domácnosti nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A to jenom dodám, že my si elektřinu vyrábíme doma a lacině. A druhé to vítězství je to, že soud zablokoval podpis smlouvy vlády s Korejci o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tak takovýhle dvě velký vítězství hned najednou.
4: No, tak se pojďme podívat, co s tím můžeme udělat a jestli u nás může být elektřina levnější.
5: Celý rozhovor sledujte na XTV.
6: Na XTV.
5: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
7: Posloucháte Radio Xaver.

teardrop. You always drop by, and with you comes sadness.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jak ji vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Její součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné

0: je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
0: Ano, se nemýlím, část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
0: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
0: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
0: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
0: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
0: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
0: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
0: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
0: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
0: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda obecně?
0: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
0: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
0: višně
1: jsou.
0: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
0: Ve 2 ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci.
0: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
0: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
0: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
0: To si umím představit.
1: Třeba...
0: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnov je pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená, ani do dneška to nevím. Vlastně.
0: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
0: No, to jsem asi nebyla, byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
0: Já nevím, já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
0: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
0: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo. Škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
0: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
0: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
0: Richtrová. No, Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
0: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
0: No,
1: chování.
0: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
0: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
0: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
0: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
0: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
0: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
0: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
0: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
0: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
0: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
0: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
0: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
0: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas, v zahrádce praskla lavička.
0: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem a najednou řach a byli jsme všichni na zemi a ono to prasklo, protože to je totiž asi jenom pro čtyři a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako dva a dva. No, my jsme se tam narvali, načež vyběhnul pravděpodobně šéf a já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako, a on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
0: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími čtyřmi lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
0: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob, hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
0: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
0: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
0: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
0: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
0: Ano.
1: července.
0: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám Babička. Má výročí zítra.
0: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
0: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
0: V Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
0: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
0: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
0: světle žlutý.
1: Okruvý,
0: no. No.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová Babičku.
0: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová Babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
0: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
0: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
0: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
0: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
0: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
0: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
0: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
0: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
0: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
0: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
0: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
0: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
0: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
0: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
0: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
0: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak to
0: což
1: je
0: na
1: té
0: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
0: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
0: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
0: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
0: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
0: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
0: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
0: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
0: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
0: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
0: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
0: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
0: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
0: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
0: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
0: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
0: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
0: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, Účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
0: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
0: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
0: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
0: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nechty.
1: Nechty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
0: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
0: Je to hezký dárek, já to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. No, musí být úplně v prdě.
0: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
0: No.
1: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
0: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
0: něco jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
0: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
0: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
0: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
0: no,
1: to je?
0: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
0: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
0: tam byly i stany
1: takže
0: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
0: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
0: No, no, no.
1: Fish
0: no.
1: chips.
0: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
0: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
0: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
0: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
0: No.
1: Že to má ty znaky?
0: No jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
0: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
0: Jo.
1: No co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
0: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
0: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
0: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
0: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono si
0: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
0: vám... Počkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
0: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
0: Ne, počkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastný.
0: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastný.
0: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
0: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
0: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
0: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě
0: no.
1: Tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo, Pezinok. Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky...
0: No, tam už to jede.
1: Ale představa, že jste v Thajsku A teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
0: školky. Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
0: školky.
1: Když mě bylo tak 13. 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No, není
0: u tak vás... mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Vše dožijete.
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi, ten
0: Polarejkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo? To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
0: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit denodenně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bejt na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, mě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka, bohuž.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo, to...
0: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: to je
0: úplně, zlý? Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, ne, ne, to bychom neměli, bychom mít.
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu
1: paní,
0: se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: a proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, my bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No.
1: Tečka.
0: Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Kanopa? Knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu. Ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala

0: Já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
1: Ano.
0: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
1: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, Já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh.

0: na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej se, Xavere. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne. To rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to Spolu, koalice Spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Mm-hmm. Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Posloucháte Radio Xaver.

vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradice a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No tak mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly, byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou,
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí

0: titulu, aspoň na oficiální úrovni, uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy,

0: ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
0: Proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
2: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
1: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
2: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.

0: Radio Xaver.
1: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

snadno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova.
1: No.
0: A také bývalý člen Trikolory a zakládající člen ODS v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místo starostou a litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to, a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé dva roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV, a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dát k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem, a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahově, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují. Když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila, i přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. My jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné. Je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne, byť regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitel nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte ještě, promiňte, vy říkáte politická rozhodnutí, no co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhle tu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme na základní škole, někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři
0: já
1: už jsou,
0: že nějak hodně, jako,
1: ale ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měly a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznit s realitou. No, tak
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta, hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a nekoná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
0: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér? Já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíc je přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSC, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a Stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, Stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany. Odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
0: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
1: Ano.
0: Jak se jmenuje?
1: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
0: Pro mě je to velmi podstatné.
1: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i mojí, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
0: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
1: Jan Vozábal.
0: Jan Vozá,

0: cokoliv do budoucna zakazovat.
1: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
0: Já jsem tomu nezatleskal.
1: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
0: Ne,
1: pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
0: Honza.
1: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
0: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz, snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo slabé
1: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi můzami není tak strašné a oni ty můzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
0: Ne, nekryj.
1: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
0: Které myslíte?
1: No, myslím teď senátní a krajské.
0: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety,
1: kdy jsem se zúčastnil. No, někde v blízkosti určitě, ne?
0: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý. Takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali. A musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře. To můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná. Podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
1: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
0: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nevzpomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takovéhleho člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
1: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
0: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to
1: byť
0: člověk,
1: ne v tričku ODS,
0: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
1: Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku, stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v

0: Trikoloře a stejné názory mám pořád, konzervativní pravicové názory, a proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového, ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v jižních Čechách jde samostatně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná, než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Hmm. Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost, a to svolat sněm a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, tentokrát už po šesté. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Pár minut předtím, než jste dorazil k nám do studia, možná jste to zaregistroval venku, proletělo 6 vrtulníků nad centrem Prahy a dočetl jsem se na internetu, že to má být právě jakési potvrzení ukončení mise v Afghánistánu. A ono, ten průlet těch vrtulníků a stíhačky snad nějaké nebo něco, to snad mělo vypadat jako oslava. A já mám pocit, že je to takové, jak by řekl jistý Václav Klaus, falešné a prázdné. Protože já vám to potom, dokonce vám můžu od něj dát knihy nějaké. Protože to přece nebyla výhra. Co se slaví? Máte na toto, pane prezidente, nějaký jasný pohled, protože promiňte a teď při vší úctě ke všem, kdo tam ztratili životy, nebo kdo tam strávili, řekněme třeba i svá nejlepší léta, řeknu, že to gesto dnešní nad Prahou mě přišlo směšné. A chci znát váš názor.
2: Já jsem teda neviděl ty vrtulníky letět, nebo já to jsem si nepovšiml, ale když jsem sem jel, tak jsem měl v autě puštěnou televizi, ne vaší, ale tu 24, ČT 24, a tam přenášeli přímé záběry z toho Vítkova a v jednu chvíli se ukázalo, že tam letí vrtulníky. Já jsem potichu, neměl jsem to komu říkat, to tam autě jsem vrtěl hlavu. Oni to oslavují. Prostě ten pokus redefinovat vůbec výhru a prohru a důvod oslavy, nedůvod oslavy, ježíš, to je něco tak nedůstojného. A jestli si někdo myslí, že tím si zachovává tvář, takže nehrál bych tu kartu ztracených životů. Navíc, jestli ty ztracené životy byly takhle evidentní, mluvíme-li o moderní době, nechám války minulosti, ale mluvíme-li o moderní době, tak byly ztracené životy amerických vojáků ve Vietnamu, nebo byly ztracené životy ruských nebo sovětských vojáků v Afghánistánu, první Vietnam, druhý Afghánistán, tak to bylo odlišné, že tam rukovali normální hoši, kteří nastoupili na povinnou vojenskou službu. Teď ze strany toho západu tam prostě umírali profesionálové, kteří si dobrovolně vybrali vojenskou kariéru jako svůj život, místo aby organizovali televizi, tak si vybrali, že chtějí se samopalem někde v cizině fungovat. Takže i tady ty ztráty lidských životů je, já myslím, potřeba trošku hodnotit v jiném kontextu.
1: Dobře. Pane prezidente, vy jste před pár dny pronesl větu, která mě zarazila, a chci se ptát, co to mělo znamenat. Čím to podepřete? Česko se nesmí stát skanzenem nebo muzeem, jste říkal. Ono to k tomu směřuje, myslíte?
2: Já myslím, že teda teď přemítám, v kterém kontextu jsem to řekl.
1: Vy jste to
2: myslím,
1: řekl na zemi živitelce a předtím jste řekl, skutečný problém nastane, až bude povinný elektrický kombajn.
2: Tak ano, na zemi živitelce to bylo v těch pár větách, které člověk mohl při slavnostním zahájení říci, tak to byl prostě pokus říci, tak vezměme to vážně, tu zemi živitelku. Pohrajme si s těmi slůvky. Země živí, jsem rozvíjel, filozofoval jsem. No ale aby ta země prostě mohla živit, no tak nesmíme si s ní zahrávat, nesmíme s ní dělat experimenty neuvěřitelné, nesmíme tu zemi pustošit. No a přidal jsem k tomu prostě myšlenku souboje s takovými zelenými aktivistami, abychom tu zemi udrželi tak, jak vypadala v roce 1612 nebo 1741, a prostě aby byla skanzenem. Já říkám, to nejde, prostě my musíme tu zemi přijmout v moderním světě a v kontextu moderního světa, takže to byl pokus tohleto zdůraznit.
1: A vy máte pocit, že nám to hrozí, abychom my byli skanzeny? Mě to úplně vyděsilo.
2: Vyděsilo,
1: já chci nevím. Chci být na špici já... s prstem na té půdobě a ne skanzenem.
2: No tak já nevím. Já, když se koukám na kvalitu lesů kolem místa, kde máme v Jižních Čechách chalupu, no tak ty lesy jsou prostě naprosto zpustošeny. Tam, kde jsem já půl století, máme tu chalupu, tam, kde jsme chodili na houby a na borůvky a tak dále, tak tam se vůbec nedá vejít. Prostě tam to je divočina, která nemá cesty v sobě. Tam prostě se nedá dojít do lesa. Já si živě vybavuju s malýma dětma, s Vaškem a Honzou, jsme tam s kočárkem dojeli k tomu lesu a chvíli jsme tam nechali stát a šli jsme sbírat s manželkou houby. Tam se nedá nejen s kočárkem dojet, tam se nedá vstoupit, protože byste přelejzali neexistující nefunkční lesy. Takže já mám z tohohle toho trošku strach a to mě vadí.
1: Kruhem se dostáváme opět k volbám a já se teď vás chci vyptat na to, jak chápete slova prezidenta Miloše Zemana, který už ale před drahnou dobou podotýkám a teď to začíná být čím dál tím žavější, prohlásil, že pověří sestavením vlády vítěze voleb, ale tím myslel tu stranu nikoli tu koalici, a někdo říká umělou koalici nebo účelovou koalici, která se posléze má rozpadnout. Máte pro toto jeho stanovisko pochopení?
2: Já mám pro toto stanovisko pochopení, protože si myslím, že ty některé koalice a většinou koalice jsou vytvořeny zcela účelově a momentem voleb se koalice rozpadnou. Jestli koalice Spolu, která sdružuje naprosto nesouměřitelná tria původně echt pravicovou, autenticky pravicovou ODS, v podstatě levicovou nebo středovou, progresivistickou TOP 09 a údajně konzervativní lidovce, tak tam je možné přeci v tomto konglomerátu, a já bych řekl, že se stejným konglomerátem jsem žil, kdy dvě strany se jmenovaly stejně a ta třetí se jmenovala Unie svobody. Tak to bylo totéž, to samozřejmě to je v bledě modrém, totéž ta středu, ta jedna strana se pořád redefinuje, když prohraje volby, tak si zvolí jiný název a znova zarputile vstupuje do té hry. Čili já jsem s touto konstelací žil x let jako předseda vlády, ale tam bylo naprosto jasné, že jdeme do těch voleb se svou kartou na trh, a se svými prioritami a se svými tvrdými názory na politiku. No a pak čekáme, jak dopadnou ty volby. A říkáme, no tak vůbec, aby byla většina, tak by musely být strany tři, kdyby byla silná většina, tak musí být čtyři, nebo to a tak dále. No a pak se hledá koalice. Pak, to slovo pak, poté, potom. V tomto smyslu koalice mají smysl. Koalice před volbami jsou pokusem stran, které si nevěří, se schovat do nějakého konglomerátu a dostat se tím způsobem do parlamentu, aniž by se v podstatě hrálo o jejich konkrétní voliče. Já opravdu nevím, jak je možné, aby paní Pekarová bojovala, vyjadřovala, reprezentovala jihomoravské katolíky na vesnicích poničených tornádem dneska. To si nedovedu představit. Oni mohou říct si následně, vy jste nám to, vy voliči jste nám to blbě rozdali, ty karty. A nám teda, abychom vůbec mohli vytvořit funkční vládu v zemi, tak musíme uhnout a spojíme se s tím, napíšeme, pokusíme se napsat vládní program a projít s ním parlamentem. To udělat to předem je, já myslím, to. A bylo řešením samozřejmě ty strany, které takhle chtějí uhnout, pokárat tím, že se výrazně zvýší kvorum, kolik má být na více než jednu stranu. No ale to zase ty bojovníci, kteří se bojí o to a chtějí, aby tahle úlitba byla proveditelná, no tak zase zbourali to zvýšení toho kvora. No takže umožnili v podstatě snížením toho kvora umožnili tyhle ty pseudo koalice, které podle mého názoru spolu nic nemají.
1: Pane prezidente, vy jste v minulosti při kampani podpořil Janu Bobošíkovou. Uděláte to teď znovu v okamžiku, kdy kandiduje za Volný blok?
2: Ne, tak i moje podpora Jany Bobošíkové nebyla nikdy nějak velkolepá a nikdy jsem se jako nepřipojil k tomu, abych jako byl aktérem nějakým významným. Ona v jisté době jisté názory, které já bych považoval za možné, v jisté době prosazovala a ona je nepochybně schopná politička a umí mluvit a tak dále. Takže já si myslím, že nechci demonizovat, nicméně teď se to všechno utrhlo někam úplně jinam a já myslím, že tudy se stane vede.
1: Ještě taková věc, která mě v posledních týdnech zajímá osobně velmi a trošku tím směrem vyvím nějakou aktivitu a zajímá mě váš názor. Do budoucna, myslím, že v krátké budoucnosti budeme muset vážně v naší společnosti mluvit o financování médií veřejné služby. A mě zajímá váš názor. Zvýšit televizní poplatky a rozhlasové, nebo je nechat tak, udělat je dobrovolné, zestátnit televizi, nebo vrátit třeba reklamu na obrazovky České televize. Co si o tom myslíte, pane prezidente?
2: Když teď něco řeknu, tak řeknu svoje takové názory, které nepovažuji za kanonické. Prostě nechci mít na všechno absolutně rezolutní názor, který bych prosazoval přes mrtvoly. A protože nemůže se zabývat vším. A proto, když se mě ptáte, tak bych řekl, já bych na to třeba uměl hlasovat jako jeden ze dvou poslanců. Ale nechtěl bych to hrát jako svou kartu, kterou chci do dnešního souboje, jestli naší společnosti vadí prostě masová migrace, anebo jestli naší společnosti vadí covidismus, falešný útok na covid a v jeho přítmí provádět věci, které poškozují naši společnost, tak já prostě nechci to říkat jako zásadní silný názor. Okay. Já mám veřejné velký problém, a to bychom se dostali do širší debaty, vůbec s pojmem média. Vy jste řekl slovo, ani jsem to neznal. Média veřejné služby.
1: Proto
2: jsem
1: si to nelze napsal. Použít. No, jako
2: já vím, to je taková fráze ideologů médií, prostě, ale myslím, že normální člověk takhle nediskutuje. Normální člověk se kouká na eventuálně na naše televize a říká si, tahle je lepší, tahle je horší. A já myslím, že považovat Českou televizi v politické dimenzi za médium veřejné služby je naprosto vyloučeno. Já souhlasím, že Česká televize je médium veřejné služby, když plácnu v uvádění objemu vážné hudby oproti klasické hudby, oproti soukromým televizím. To určitě v tomhle rozdíl je. Možná jako já jsem nikdy se ještě neotevřel kanál, dětský kanál, který do 8 hodin večer funguje, tak možná, že i tohle je také možné. Ale jako, že by v politické dimenzi Česká televize, která je v rukou hrstky politických aktivistů vedených panem Moravcem a dalšími, že by na tom byla nějaká veřejná služba, to je lež a falešná věc, kterou já bych v žádném případě nechtěl vůbec obhajovat a komentovat.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane prezidente, a těším se na 7. díl.
2: Děkuji pěkně, i já se těším.
1: Pane prezidente, díl 6. právě končí, přátelé, a těšíme se na příště. Naším hostem byl prezident Václav Klaus.
0: Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
3: Když neboli se... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
3: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
3: ano.
1: Protože jak nám říkala...
3: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: a pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Než večeře začala, byl takový nechutný předřečnický předkrm. Zněli totiž oficialit. Prostě soudružský keci. A já to různě komentoval pro naši partu u stolu.
1: Soudruzi a soudružky, dovolte, abychom vám poděkovali za dobře odvedenou práci a jsme spokojeni, jak to dopadlo vše na výbornou.
0: A já to komentoval, ba naopak, pak nám děkovali, jak jsme povzbudili tuto zemi a obohatili ji. Mně ta zem připadá furt stejně chudá, co? A naši soudruzi děkovali jim, jak nás hezky soudružsky přijali. Hlavně ten jejich syrský god. A pak pokračovali, že máme hodně společného. A to se zase ohradil šéf kapely. Já nevidím nic, co máme společného. Možná oči, ruce. A pak nám řekli oba řečníci dobrou chuť. Ovšem, než jsme se pustili do jídla, zas dva doktoři rozhodovali, co smíme jíst a co ne. Takže, soudruzi, co smíte a nesmíte jíst? Smíte tyhle kuřata, tohle maso taky, to je vařený, to může, a tuhle vařenou rybu taky. Ale pozor, jablka a vše, co je umyté vodou, nesmíte, jo? Je to jasný. A znovu připomínám, když pijete z PET lahve vodu balenou, nedotýkejte se ani hrdla, lijte si to rovnou do krku. A já procedil mezi zuby. Mně to nepůjde, už toho tu mám po krk. A tak jsme se dali do žranice a pak následovalo dalších několik jídelních chodů. A u těch chodů doprovodu u toho jídla malovaného povídám. To je zajímavý, já jím vše, co doktoři říkají a nejím, co nám zakážou. A sračku mám jak lion.
1: Já taky.
0: Já taky, já taky. Postupně se přidávali všichni. Měli stejný průjem i stejné barvy. Doktoři se dušovali a vymlouvali. To není možné, opravdu. Neděláme chyby. Od toho jsme tu. To někde tajně něco konzumujete. A teď to svádíte na nás. A vyndali prášky, povídám.
1: To jsou ty drahý švýcarský, ty nejlepší. Ty, který se nedají sehnat,
0: pokračoval šéf kapely. Tak ty jsou taky na hovno, nezabíraj. Už jsem sežral tři a seru furt zelenou vodu. A pak o tom šla diskuze, kdeže děláme chybu. Chtěli jsme na to přijít my. A ne, ty študovaný doktoři. A jasně, že nakonec přišli. Přišel na to Milan, šéf kapely. Hele, dívejte, co dělám, jo? Nejdřív si naleju whisky. To vidí všichni, ne? Tady do skleničky, že? A začal házet led do whisky. A děláme to všichni a děláte to vy taky. A doktoři tupě koukali. A co je led? A teď to těm doktorům docházelo. No jo, na to jsme úplně zapomněli. Led je voda, co? Ale v jiném seskupenství, co? Aha, soudruzi, co? A soudruh přiznal. To nenapadlo ani mě. A ten druhý to zachraňoval. Tak od zítřka si už let do whisky nedávejte. Je to jasný? Zítra už letíme domů, povídám. Na tom socialismu je jedna výhoda, povídám. Že si všichni tykáme, co? Mohu ti říci, ty liš si prdel. Proč ty liš si? Zeptal se naivně doktor. No říkám, soudruzi si tykaj, ne? Tak ty liš si prdel. Kdybychom si vykali, řeknu, vy liš si prdel. Ten soudruh doktor se taky pousmál, co mu taky po takovém trapasu zbýval. Po jídle začal prý zábavný volný program, ale mně to bylo taky dost volný. Ty jejich přiblblí tanečky mě pěkně provokovaly. Ty nadnesené, namyšlené siřanky se chovali, jako by snad tancovali první ligu. A ty siřanky jsem si představoval, jak sirky na škrtátku, ale vyškrtané a pěkně vyhaslé. Tak jsem zdravě vyprovokován, se mezi ně vrhnul, jako zapalovač, aby tu bombu problémů odpálil. Tancoval jsem jako závod, napodoboval jsem je, co viděl jsem, to parodoval, zesměšňoval. Jak jinak než k nelibosti ostatních soudrů. Našim umělcům se to ale moc líbilo. Byla legrace. Bavilo to i šejky. A bylo vidět, jak se ta bílá plenta pootevřela a já viděl na ty bílé šejky. A najednou jakoby vystoupili z té naftové ulity kartelů a barelů a mě to dělalo dobře, že se smějí. A mně bylo jedno, že to je smích škodolibý. Prostě to byl pro mě velký úspěch. Přitancoval jsem až k našemu stolu a okomentoval to. Počumíte co? Smějou si naši papaláši? A hlavně já rozesmál i ty šejky. Myslím, že toto se povedlo málo komu. A pak pro mě ty magnáti nechali poslat. A já v té euforii dotancoval k nim, šel jsem tam jak zhypnotizovaný. A nevadilo mě, že za mnou Josef volá. Upíre, ne, nedělej to, nedělej to! Ale já nevnímal, do čeho jdu. Neboj, alespoň na tu chvíli si budu žít lepší život než vy. Budu naftový klaun. Budu teď vysvobozený z okovů socialismu. Sedl jsem si k ním ke stolu. Trochu se ošívali. To se asi nedělá takhle blízko k ním sednout. Ale já byl nekompromisně drzej a začala hra s ohněm, která mě rajcovala a neuvěřitelně bavila. Navíc, když neuměli jinou řeč než tu svoji arabskou a já ne než tu svoji posunčinu, pantomimickou a šmrnclou tou mou situační komikou, což ale vyžadovalo velký pozorovací talent a každou vteřinou rychlé a jasné rozhodování. Nejdřív mě ten nejvyšší vyzval, ať si k němu přisednu blíž. Už to jsem cítil jako velké uznání. Nikdo předtím tak blízko u něj neseděl. Pak naznačil, že se mu líbím. Ukázal na svoje oko, na mě a pak tanečně zatočil rukou, jako by mě zahrál. A ukázal na ty tanečníky a tanečnice a palec dal dolů a já se mu poklonil, jako bych mu vyznal dík. I to se mu líbilo. Přede mě začal strkat všechny dobroty, co tam měli. Nabízel i kafe. Já jsem pantomimicky v rychlém sledu imaginárně každou tu dobrotu ochutnal jako, ale vlastně nic v ústech neměl. Každý ten pokrm jsem popsal, jak mě chutnal a ohodnotil vysokou kvalitou. A bylo vidět, že jsem je tím překvapil, což opět velmi ocenili. Ocenili takovým imaginárním potleskem. A pak mě začali ti tlustí, pozlacení Syřané naznačovat, abych si cokoliv přál, že to není problém, že mi to splní. Předhodili přede mne jídelní lístek, pak nápojový. A já je opět překvapil, chtěl jsem jenom pistáciové oříšky. Ale ty největší a sklenku whisky. A pak jsem tam na zdi viděl fotku super Mercedesa. Před ním jsem udělal pukrle, ukázal na něj a naznačil, že ho chci. A všichni se tak zvláštně po sobě podívali. A pak pokývli hlavou, že jo. To mě na okamžik překvapilo. A zas mě šejk vyzval, ať si k němu přisednu ještě blíž. Na stole ležely sirky, krabičku noblesně s těmi zlatými prsteny vzal a jednu sirku vyndal. Poodhrnul záclonu a bylo vidět venku zaparkovaného nejluxusnějšího bílého Mercedesa. Ukázal na něj, ukázal na mě, ukázal na sirku a mně bylo jasné, že říká, když poznáš, ve které ruce mám sirku, dostaneš toho medňáka, co stojí před restaurací. To jsem pochopil, ale nechápal jsem, proč tu sirku dává do dlaně tak, abych to viděl. Obě pěsti zatnul, i tu prázdnou, ruce natáhnul a mě vyzval, ať označím, ve které ruce má sirku. Tak jsem raději ukázal na pěst, kde sirka evidentně nebyla. Velmi překvapeně uznal mé rozhodnutí. Naznačoval, že by se prý nerad loučil se svým miláčkem. Ti pupkáči se usmívali a považovali si mě a hned, abych si zase něco objednal. Pomalu se mi to přestávalo líbit a rozesmátý Syřan mě vyzval, ať to kafe s logrem dopiju. Věděl jsem, že tohle musím udělat. Hra to byla vysoká. Když jsem dopil, vzal talíř a pistáciové oříšky vysypal volně na stůl. Vzal ten můj hrníček a na ten talíř vylil zbytek kafe s logrem. Vzal si tu sirku, co mě měla vyhrát jeho medňáka, a namáčel sirku v logru a tím logrem mě maloval. Malovat uměl a já mu seděl modelem. Nehybně. Když domaloval, dílo podepsal a věnoval mi ho. Já mu poděkoval jako Šašek královi, spukrlé a tisíc dalších poklon. Šejk noblesně vyndal pergamenový papír, zlatem orámovaný, ten podepsal zlatým perem a podal mi ho. A já se cítil jako přijatý do klaunského harému. Ovšem já v tu chvíli vůbec netušil, co se dělo v táboře socialismu. Prý to bylo hrozivé. Syrští soudruzi běsnili a báli se o můj život. Naši papaláši zuřili i náš stůl byl v pohotovosti. Vše se začalo dít na moji záchranu. A ten bezvadný kámo Josef přišel jak na zavalenou za mnou do jejich teritoria. Naštěstí všichni ty šejkové si něco spolu povídali. Upíre, všichni jsou v pohotovosti kvůli tobě. A strašně se zlobějí, co jsi provedl. Já vím, začíná to být docela vohubu, ale co navrhuješ? Upíre, jsou to arabští naftoví magnáti a ti nesouhlasí se socialismem a bojují proti vládě, která chce ze Sýrie udělat socialistický stát. A ten stát chce zrušit náboženství a mnohoženství. Ti magnáti si mávnou a mají, co chtějí. Jsou strašně nebezpeční. A když se jim pak někdo znelíbí, tak ho prostě nechají zmizet. Teď se jim líbíš. Teď chtějí tebe. Píre, proč jsem tady? Teď přišel k našemu stolu vrchní, který to tu vše vypozoroval. A řekl nám, co se tady děje. Musíš zmizet. A v tu chvíli mě začalo být divně. Hroutil jsem se z toho, ale snažil se, aby to na mě nebylo vidět. Prosím tě, řekni jim něco a jdeme. Oni po mně zase něco chtějí. Cítím tu strašlivou moc peněz. Omluv mě, že se musím u našeho stolu rozloučit a že třeba ještě přijdu. Tak Josef šel a přeložil jim to. Pokyvovali zvláštně hlavou. Ten můj nejvyšší šejk se vrátil, sednul si, vzal mě za ruku a doslova mě strhnul k sobě do klína. Naznačil, ať Josef překládá. Co prý ještě chceš? Pokrčil jsem rameny, že nevím. A pak mě napadl bláznivý nápad. Chci ten tvůj růženec jantarovej. Píre, to jim překládat nemůžu. Ale jak je vidět, oni to podle tvých gest pochopili. No a co chci je trochu vyprovokovat? Že nejsem tak dobrý, jak si myslí. To jsi neměl. To je jejich náboženská modla. Podívej, každý z nich v ruce kuličku po kuličce přemílá. V tom mají všechno. Do toho vkládají myšlenky, celou svoji pravdu. S tím rozjímají. Toho se nesmí nikdo dotknout. Oni tě přinejmenším uříznou hlavu. Nastalo ticho. A tak jsem přihodil ještě grimasu a on najednou ten šejk z ničeho nic. OK, oh yes, OK, OK. Sáhl do kapci a vyndal druhý růženec a podal mi tu bižu. Jdi a za půl hodiny v mém Mercedesu. Rychle, máme pro tebe skrýš, kde tě nenajdou. Josef, opravdu ten růženec, to je imitace jantaru, dokonce. Myslím si, že to vyrábí bižutérie Jablonec nad Nisou a do arabských států to dováží. A teď já to zase dovezu ze Sýrie do Československa. Upíre, soustřeď se, je to průšvih. Oni tě chtěj, ale jenom jako živou hračku na hraní. A až je přestaneš bavit. A ukázal gesto, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč. Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z logru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. ještě to mám schované.

0: pro člověka, který za to zodpovídá, za chod podniku, tak těžké udržet, řekněme, ty hygienické požadavky. Navíc dnes jsou všelijaké nemoci, které se šíří, nemyslím jenom ty pohlavní, ale covidem počínaje, jsou nějaké, řekněme, speciální požadavky nebo nějaká speciální opatření na tu hygienu a na ten provoz, který by mi zaručoval, že si od vás něco neodnesu?
1: No, spolíháme hodně na, dá se říct, takový i ten lidský činitel u těch lidí, u těch klientů, která tam přichází, protože samozřejmě, co se říká třeba pohlavní chorob, tak každý trošku je soudnej sám za sebe. My nemůžeme kontrolovat, jestli tam opravdu někdo přichází už s nějakou chorobou nebo nějaký s něčím jiným, ale prakticky my tam máme k dispozici ochrany. Lidi, když jsou s někým jiným, tak samozřejmě mají možnost se chránit. A dá se říct, že v tomhle tom se hodně spolíhá na tu inteligenci a na ty lidi, kteří tam přichází, že opravdu nebudou tam naschvál šířit nějaký, jakýkoliv choroby. Naopak se stává, že lidi mají klasickou virozu, tak nám volají, že nemůžou přijít, že se omlouvají. A takhle by to asi mělo být.
0: Co to je pokoj pro nováčky?
1: No,
0: tím musím projít, když k vám přijdu jako nováček.
1: Tak nemusíte.
0: Přijímač takový.
1: Ne, to je přitom, když vás provádíme, tak vás seznámíme se všema prostorama, které tam jsou. A tenhle ten pokojík je hodně vlastně pro ty lidi, když přijdou úplně poprvé, tak je to vždycky jiný svět. A my se trošku dokážeme vcítit do toho, jak oni asi vlastně to cítí a že ten začátek je pro ně hrozně těžký. Ne teda úplně pro všechny, ale pro většinu nich je to takový, že chtějí pozvolně. Mm-hmm. A tenhle ten pokoj je vlastně udělaný tak, že z něj vidíte do vedlejších pokojů a můžou tam být jenom sami. Takže oni můžou pozorovat tu atmosféru kolem a nemusí být vtažený do toho, že vedle nich někdo je přímo na posteli a tak.
0: Teď tomu nerozumím. Oni mají svůj pokojíček?
1: Ten pokoj má v okna,
0: do
1: vedlejších pokojů.
0: Do vedlejších pokojů.
1: A oni vlastně můžou pozorovat to dění v těch vedlejších pokojích a přitom jsou sami. A samozřejmě, když potom už uznají za vhodný a můžou se teda projít i oni po těch pokojích sami, ale ten začátek, že nejsou hned hozený mezi ty ostatní, aby nějakým způsobem se dokázali do té situace, do té atmosféry dostat.
0: Jako když dítě chodí na zvykání do té mateřské školy na začátku, využívají to všichni?
1: Všichni ne. Jsou lidi, kteří nějakým způsobem to berou tak, že chtějí být jakoby u těch situací hned z začátku. Oni nemusí být jakoby hodně blízko u ostatních. Oni můžou být na tom pokoji třeba vzdálenější od nich a jsou taky v tom prostoru. A nepotřebuje hned každý být úplně v jiné místnosti.
0: Ale jsou lidi, když tam usnu, pane Janíčku, na tom pokoji. Říkáte, že tam je hodně postelí, tak já si to celkem můžu představit.
1: Já mám pocit, že lidi tam nejdou spát.
0: No nejdou, ale to víte, jako gentleman dneska jsi unaven po celodenní dřině. Stane
1: ne,
0: se to někdy?
1: Stane.
0: Jo?
1: Tak my to zjistíme většinou jakoby v té už skoro k zavírací hodině, že někdo tam nějakým způsobem si odpočinul, takže usne. Neděje se to často, většinou spí jenom jeden partner, ten druhej ho má potom na starosti, aby se o něj postaral. Ale neděje se to nějak často. Tohle to opravdu ty lidi tam přijdou jakoby nějak prožít ten večer a je to takový něco, co přičem se neusíná zrovna. Takže já si myslím, že tohle je opravdu z hlediska, jak byste říkal, že třeba je člověk opravdu hodně unavený, je tam pozdní hodina, nějaký alkohol, tak to může někoho jakoby zmást do nějakého jakoby únavy a tak. Ale myslím si, že tohle není běžná věc, která se tam děje.
0: Zaznamenali jste někdy účast dívky nebo ženy, kterým se odborně říká prostitutky? Že tam přijde někdo, kdo tam vyžaduje úplatu za sex?
1: To zase není takhle. Tam jako když v fuzovkách, to jak jste řekl, že prostitutka nebo společnice a tak, tak to spíše je jinak, že tam přijde muž a vede si sebou doprovod, aby se tam mohl dostat. Takže když tam můžou jenom páry, tak on si vlastně tu ženu nějakým způsobem někde sežene a přijde tam s ní. My to můžeme těžko nějakým způsobem rozpoznat.
0: Protože ne, to nemám na mysli. Mám na mysli spíš to, jestli u baru sedí nějaká Irénka, jestli to takto chodí.
1: Ne, vůbec. My jsme i proti tomu, aby tam chodil jakoby nějakým způsobem i tenhle ten placený doprovod, protože je to pro páry, kteří k sobě patří a mají společný zážitek, ale zase nejsem schopen vyfiltrovat, jestli přišel pán opravdu se svojí partnerkou, anebo je to slečna, která je tam jakoby placený doprovod. My spíš pozorujeme to chování, aby on nám ji nenechal na baru jako

0: venku a nezačal nám lítat na pokojích a neotravoval lidi. Mm-hmm. Takže když ten pár i takhle jakoby v úzovkách společnice jsou tam spolu a nějakým způsobem neotravujou nebo nejsou na obtíž ostatním a není to vidět, tak asi v pohodě. Pokud je to vidět, tak to řešíme, protože my nechceme, aby tam vlastně tyhle ty páni takhle se tam dostávali.
1: No, vy jste majitelem Fantasy klubu, šéfem toho celého podniku, to znamená, jste podnikatel.
0: Ano.
1: A nepochybně na vás také doléhají teď ty potíže, kteří podnikatelé mají, to znamená ceny energií a já nevím, co všechno. Jak to dopadne na návštěvníky vašich swingers party? Bude se vířivka vyhřívat na méně stupňů, jak říkala paní Pekarová, bude se pouštět třeba jenom chvilkama, bude mít světla? Tam se zcela vážně. Zasáhne to i váš biznis?
0: Tak, že by tam lidi chodili ve dvou svetrech, je nesmysl. Ale my se snažíme ten komfort a tu to všechno, co tam je, neomezovat, aby vlastně lidi nezjistili, hele, ono se něco děje a něco je jinak. Takže vířivka bude mít 37 stupňů, bude tam teplo, bude tam obsluha, budou mít k dispozici jídlo, bude se nám svítit. Takže tohle to nechceme, aby nějakým způsobem postihlo ty lidi. Nám pomůže, když tam bude chodit víc lidí než míň, takže nechceme to vlastně přenášet na návštěvníky. A vůbec, že by se nějakým způsobem z naší strany omezovaly nějaký energetický výdaje a že by jsme tam něco škrtili.
1: Takže že by na chodbách a na toaletách má být méně stupňů, do toho zkrátka nejdete. To je.
0: Ten prostor je vytápený našima klimatizacema a je vytápený jako celek, takže ono si i tohle to nedá jakoby oddělit přímo, jako takže bychom někde měli chlad. Tam vlastně ten vzduch proudí po celém prostoru a ohřívá se centrálně, takže...
1: Pozorujete, pane Janíčku, postupem času, postupem let, proměnu pohledu českých občanů, nás Čechů, na tento způsob, řekněme, zábavy? Protože vy už jste to tady zmínil, že třeba v Německu a v některých zemích je to zcela běžné a nikdo se nestydí za to, že si tam zajde. Před pár lety, před 10 lety, nevím, jestli bychom takovýto rozhovor dělali, tak pozorujete, že už to začíná být uvolněnější?
0: Určitě. Je to v tom, že to téma začíná být normálnější. Hodně lidí už to zažilo a je schopno o tom říkat pravdu. I samozřejmě hodně lidí si to nechává pro sebe, protože je to furt takový jakoby střet s tím civilním světem. Ale prakticky nedělají lidi nic špatně. Jo, je to otázka normálního způsobu, dá se říct, chování. A jak to víc lidí nějakým způsobem zažilo, tak to dává občas mezi ty svý kamarády a posouvá tu rovinu informovanosti dál. A my jsme tady 15 let a za tu dobu opravdu tam bylo hodně lidí a nejenom u nás v klubu, jakoby, ale i v České republice se to dostává. Jakoby, hlavně ty mladí dokážou asi se o tom bavit víc sdíleně než jakoby starší lidi. Je to, působí to vlastně v té generaci tak nějak, jakoby, že se dokážou bavit o všem víc normálněji, než když je nějaký 45-50 letý podnikatel v nějakém postavení, aby se o tom někde zmínil v pracovním kolektivu, je to složitější asi. Ale ty mladí, jak mají takový ten hektický trošku život a dokážou cokoliv a berou to kolikrát i jako, hele, super senzace, jsou nadšený, tak to ještě pošlou víc mezi lidi. Tohle to je hodně o těch subjektivních pocitech, které jsou, ale šíří se to mezi lidma a i ty informace, které lidi přichází s nimi, tak jsou čím dál víc, jakoby víc v tom reálu.
1: Co byste poradil lidem, kterým to vrtá hlavou a chtěli by to zažít? Na jednu stranu se stydí se to říct třeba partnerce nebo partnerovi, a tak co jim radíte?
0: Nejjednodušší asi, aby přišli. Je to takový samozřejmě hrozně obtížný krok asi přijít do nějakého prostředí, který absolutně vnímají s obavama, ale nic jim nehrozí. Jdou tam opravdu sami za sebe. Když budou celou dobu jenom na baru, nikdo se na ně nebude dívat, že to je divný. Jo, můžou tam být jenom opravdu se svým partnerem, projít se, ten prostor vlastně, nebo ten čas tam strávit jenom spolu a vidí tu atmosféru, ty situace, které tam jsou a dokážou víceméně potom to zhodnotit a říct, hele, je to tak, je to špatně, hodíme se sem, je to podle našich představ. Takže bez toho osobního zážitku to asi nejde. Jo, těch reklam nebo videí je hodně a ty videa jsou, jak jsem říkal, kolikrát spíš odpuzující nebo jakoby pro hodně žen, ale ta realita je mnohem přijatelnější. Ale každý samozřejmě není na to 100% lidí, jo, to by chodilo mnohem víc. Je na to určitá část lidí, která, když už se o tom baví a nějakým způsobem začne zjišťovat po internetu, jaké jsou tady kluby, možnosti, tak se pár informací přes recenze, přes třeba i někoho, kdo už byl na akci, tak se dokáže k těm informacím dostat. Ale je to opravdu, že hodně lidí s tím bojují. Ty předsudky tady jsou v té společnosti a ne každý je schopen se s tím vyrovnat a je tady vždycky ten partner. Jo? Jak jste říkal, i ty muži k tomu mají trošku víc natročeno, jakoby tu ženu tam trošku jakoby přesvědčujou, aby tam s ním šla. Ale není to špatně. Jo? Je to otázka poznání a i ten muž vycítí potom, jestli ta žena se tam cítí dobře, nejde jí tam ublížit. Jde tam za nějakým zážitkem a i pro ty ženy je to zážitek. Jo? Je to takový, že naopak dostaneme se možná k jedný z prvních otázek. Tam, když někdo chce přijít, tak vlastně samozřejmě iniciativnější většinou je muž. Stává se i to i obráceně. Ale ta žena z toho nemá negativní zážitek. Naopak mnohem vyšší, protože těch zážitků, to není jakoby těch 10 minut, 5 minut, co má doma, co jsou lidi zvyklí jakoby a hotovo, protože v tom pozdějším už vztahu a tohleto už opravdu to není celovečerní záležitost kolikrát a lidi by i rádi, ale tam v tom klubu se to stane opravdu, že celý večer mají možnost se nějakým způsobem eroticky bavit, i ty věmy jsou tam jiný. A i pro ty ženy je to mnohem intenzivnější než ten domácí sex. Takže to, když zažijou potom, tak i oni mají tendenci jakoby se tam vracet. A bylo takový doby řečení, že je hrozně těžký dostat ženu na swingers, ale ještě dostat jí ze swingers. Takže tohle to je takový, že ne u všech žen, ale opravdu hodně lidem nějakým způsobem padá trošku kámen ze srdce, když to zažijou a mají takový ten způsob, nebo víceméně na ně to dopadne tak, výsledkem je to, že říkají, kdybychom to věděli, tak jdeme mnohem už dřív, že s tím třeba půl roku bojovali, než se vůbec tam do toho klubu dostali. A je to škoda, je to hrozně dlouhá doba, kterou mohli taky nějakým způsobem prožít a je to opravdu velký skok asi. Já nevím, jako když má někdo klaustrofobii z toho, že má letět panákem nebo někde odnikat skočit, když to teprve zažije, tak pak teprve nějaký způsob něco překonal a tohle to je taky velký skok někam jinam, i když my víme, že to není nebezpečný, ale těm lidem se to těžko vysvětluje.

0: přednosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Xavere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Xavere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Xavere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Xaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, ne. No.
2: No, tak aspoň blackout, takový blackoutíček.
1: Blackoutíček.
2: Jo. Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
1: Hustá.
2: Nejednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak si
1: blackout.
2: Říká. Totální. No a já si říkal, tak a teď tohleto přivezu.
1: A nepřivezl jste.
2: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout. Si říkal, já tady jsem byl, řídil. Já
1: tady jsem byl řídil. Blackout, pane Holče. To bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
2: Jo?
1: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
2: No to je jasný, to dá rozumět.
1: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
2: Počkej, tady není tady záložní nějaký to, generál?
1: No svítili tady na stropě ty zelený světýlka Exit.
2: A ty od koudelky taky od generála?
1: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
2: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
1: udělat. To jsem si stihnul udělat. Tak jsem ho to tak jako pocucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
2: Tady je vlak.
1: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimiroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
2: Já vám to vysvětlím, Xavere, no. Protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš, anebo Putin.
1: A nebo
2: oba dohromady.
1: Nebo Turek.
2: A nebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
1: No, vy jste fanoušek, já vím.
2: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás ostřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout
1: začal.
2: Český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladomíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

Nejprve zkusil několik jiných povolání se střídavým úspěchem, ale posléze se opravdu stal jedním z písařů zaměstnávaných klášterem Gottweig ve Wachau. Klášter vlastnil rozsáhlé vinice a Bernard se mezitím naučil vínu rozumět. Psal rychle i podle diktátu a navíc uměl dopisy či jiné texty dovedně přestylizovat a nedělal pravopisné chyby, což se otci opatovi, který byl sice vznešeného rodu, ale slabý v gramatice, velice líbilo. Občas, když se Bernard opil klášterním vínem, a to bylo často, pokoušel se vyprávět ostatním opilcům u stolu, jak o jeho osudu rozhodlo spiklenecké zasedání ministrů a vydavatelů novin. Žádné nikdy neproběhlo, jen tu a tam se některý z nich setkal s některým jiným z nich. Opravdoví spiklenci nemusí zasedat, nemusí se ani všichni znát a nemusí vědět, že jsou spiklenci. Taková bývají ta největší, nejmocnější spiknutí světa. Ale Bernard si to tak představoval. Jako konspirativní schůzku, podobnou setkání zednářů při svíčkách. Líčil vždy dramaticky, jak nejprve přijel z Lipska Rýče v černé masce, jak po něm dorazili Francouz a Angličan, všichni v kápích do čela stažených, jak je všechny uvítal ministr Kounic císařovým tajným zednářským jménem a jak potom všichni odpřisáhli nové temné bratrství boje proti pravdě. Posluchači se mu většinou vysmáli. Obvykle po takovém vyprávění dostal křeče v břiše a průjem. Když byly bolesti žaludku přece jen už příliš veliké a jednoho rána zvracel krev, odhodlal se Bernard vyhledat pomoc. V klášteře se jeden mnich věnoval medicíně, zašel tedy za ním. Mnich mu nejprve pečlivě prohmatal břicho, pak si zkoumavě prohlížel Bernardův jazyk. Ťukal mu ukazováčkem do zubů jako koni a proti světlu se zabýval skleničkou s jeho močí, podobně jako prosvěcují skleničky milovníci zeleného veltlínu. Pane Schillere, obrátil se pak k Bernardovi s vážnou, téměř vylekanou tváří. Máte takzvané krvácivé vředy. Bojím se, že vám neumíme pomoci. V mnichových očích, a to přece nebylo možné, zahlédl Bernard sled neostrých obrázků. Viděl unavený nos Erdédyho, zažloutlé staré lebky neznámých mrtvých, křehkou ptačí ručičku umírajícího barona, jazyk psa, který mu olízl slzy po prvních popravách, nahou aranku a její oblá ramena, její upřený temný pohled. A pak se to všechno ztratilo v lehonkém oparu připomínajícím tanec elfů nad teplým lejnem. Hlavně, že to nejsou vzpomínky, řekl Bernard s úlevou. Z toho jsem měl strach.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček, i když jenom dneska, nevím jestli jsme tady hele jenom spolu, nebo jestli jsi tady jako sám, možná je tady s náma přítomný někdo třetí, ale my o něm nevíme.
2: No, bude vzpomenuto spousta institucí. Všimni si, že já jsem dneska přišel takovej omedailonkovaný, protože jsem si říkal, dneska to bude téma. Ty jsi nalákal na nějaký trolíky, zombíky, tak já jsem hodně zvědavej.
1: No, dávej si bacha na šíření narrativu.
2: No, já
1: na
2: jsem
1: svým triku.
2: No, je pravda, že já jsem sadil na Azory, že jsem říkal, ty snad ještě nikoho nenaštvali, nenapadli, protože mají tam letiště strategický, takže všichni je milujou, na to obzvlášť a naprosto logicky a odůvodněně. Ale víš, já jsem přišel kvůli tomu, že v podstatě sleduju svět a trendy a tam se hodně investuje do různých technologií, do vybavení jednotek. My máme jednu speciální jednotku, která je neskutečně nenasytná a narůstá a to jsou naši odborníci na dezinfo, hybridní hrozby, strategickou komunikaci, protože nejenže de facto už dneska to má každý rezort, ale oni nám vznikají další. Takže já se dneska chci podívat na to, že Izrael má Mossad, a my máme speciální dezinfo tým a prej bude neskutečně úspěšný, ale zatím mám pocit, že trošku kluci bojují mezi sebou a mezi tím, aby si vyjasnili teda, co je vlastně dezinfo a hlavně kde začít.
1: No, ironie celého toho je, že samozřejmě dezinfo ani nemá de jure definici. Ale za to máme v podstatě vládního cenzora Otakara Foltýna, ten se ujal od začátku června téhleté funkce. A sice on má mít na starosti boj proti dezinformacím a strategickou komunikaci vlády, což je úplně nepochopitelný, co to vlastně má být, co ten člověk má dělat. Samozřejmě, že to smrdí cenzurou, ale on ještě u něj je strašidelný to, že je to plukovník, prostě, který se rád prezentuje v maskáčích. Já už nějak začínám mít pocit, že se nám těch vysokých vojenských šajb ve vládě, na hradě a kolem nějak jako, že jich prorůstá do té civilní vlády moc, na můj vkus. Druhá věc je, já už jsem chtěl tak jako aspoň za jednu věc pochválit vládu a sice ona tuhle tu klasicky totalitní funkci, cenzora, ať se jí říká, jak chce, obnovila mimochodem jako první po pádu totality v roce 89, což je taky tak jako příznačný pro vládu, která si samozřejmě říká demokrati a všichni ostatní jsou nedemokrati. No a jmenovala do té funkce bývalého mediálního manažera Michala Klímu, což byl aspoň civilista. On se toho zhostil velmi, velmi svědomitě a angažovaně. Já prostě nezapomenu asi do smrti už jeho takovou sebepochvalu a i pochvalu občanů, kdy je pochválil za to, nebo nás Čechy pochválil za to, že teda na popud vlády se nadšeně bonzujeme, onže má spoustu udání na to, jak někdo někde možná řekl nebo napsal něco dezinformačního, nebo nevím, jak to popsat, ale že bohužel mu vláda nedala k ruce dostatečný aparát na to, aby to všechno administroval, takže bohužel spousta těch udání zůstane nezadministrovaná.
2: No, pak měl ještě ty dotace, že jo, úžasný, pro vybraná média, což už byl teda jako hrob vrchol.
1: Že v podstatě se nám vrací to, že vláda bude znovu řídit obsah médií. Já nevím, jestli to vůbec nejen Petru Fialovi, ale ostatním členům vlády a i aparátu těch vládních stran dochází vlastně, co tady začali znovu oživovat po téměř 35 letech od pádu totality. Tohle mimochodem nenapadlo ani Komouše a možná z dobrého důvodu, protože věděli, že i na tohleto dojeli v tom roce 89, že lidi toho měli dost. No a oni prostě Fialová vláda nechala Michala Klímu tak jako, že řeknu, funkčně zemřít do vytracena, jak se to dělá, když to chceš udělat bez humbuku, aby nějaká funkce a s ní i ten funkcionář zanikl, tak prostě jeho mandát skončil v tichosti. A já jsem si řekl, dobrý, tak aspoň tohleto Fialová vláda pochopila, že tohle přestřelili, protože se proti tomu vzedmula fakt vlna odporu i občanského, politického, mediálního, prostě bylo to
2: úplně mimo.
1: Úplně mimo.
2: No a i Fidel Castro se podle mě točil v hrobě. Mám z určitých tamtamů teda.
1: Dobře. A po několika měsících se nám tahle funkce vrátí, ale už teda ji nenaplňuje civilista, ale opravdu voják. Ještě nota bene bývalý šéf vojenský policie, což prostě fakt je jako, když chceš opravdu oheň uhasit tím, že vezmeš kanistr s benzínem a začneš to pěkně zalévat. A ještě teda Otakar Foltín, ten, jak se říká, ten se nezakecá ve srovnání s Michalem Klímou, protože on...
2: Přitom píše takový hezký knížky.
1: Píše hezký knížky, ale má taky hezký vyjádření. On řekl, jsem buldozer s velkou vyřídilkou, všichni se mě bojí, ve funkci začnu z ostra, a že teda začal z ostra, najednou začal lidi, kteří ho mimochodem tu jeho funkci platí, tak začal nazývat zombíky, trolíky, trotlíky, v podstatě je urážet. A
2: přitom samozřejmě pak nemáš šanci vůbec ty lidi jasně, ani zaujmout.
1: Ale já jsem prostě furt teda, ono to byla oslovit. Taková jako zahalný mlhou, prostě, co vlastně tenhle ten člověk má dělat. Přesto teda, že ta mlha byla plná strachu. No a on poskytnul teď rozhovor Danielu Kajzerovi z Echa, kde Daniel Kajzer se snažil dopátrat toho, co to má být. Já jsem četl dvakrát ten rozhovor, on je to, to ani...
2: Je to hutný. Když si
1: je to hutný a když člověk zkusí říct, číst mezi řádky, tak, tak vlastně já jsem nevyčet přesně, co to má být, protože on pořád mluví o jakési strategické komunikaci za vládu, ale pro boha, vláda má svého mluvčího, ministři a má celý pochopitelně mediální aparát. Každý ministr má svého mluvčího taky a má taky mediální aparát. Foltín si osvojil, evidentně se nakazil slovníkem Petra Fialy, takže z té jeho komunikace strategické se už vyvinula i hodnotová komunikace, což vůbec nevím, co je. No, ale
2: a plná narrativu, což plná já prostě narrativu,
1: on to slovo miluje taky. No, ale já jsem z toho rozhovoru vyčet, že on v podstatě říká, on si stěžuje, jakože je potřeba tady napravit vztah Čechů k demokratickým hodnotám a mluví o tom, že dobře můžeme zpochybňovat politiky, ale měli bychom mít nějakou jako a priori vysokou důvěru k politickým institucím a dalším institucím, kde jmenuje armádu, policii a tak dál. Jenomže obě tyhle instituce mají, těší se historicky vysoké důvěře, ale co se těší tradičně a dlouhodobě nedůvěře, tak jsou politické instituce. Parlament plus minus 30% důvěry, což je mizivý. Vláda, jak bychom, a zvlášť za Petra Fialy, prostě nějakých pětina Čechů důvěřuje vládě, což je tragický. Tak já nevím, co chce Foltín komunikovat, jestli, já si to vysvětluji tak, že je to fakt návrat vládní propagandy nebo propagandy moci, že nám bude říkat, věřte premiérovi svýmu, věřte politikům, protože ty instituce politické prostě jejich důvěru určují ti politici, kteří jsou
2: v nich. Já jsem si to naivně myslel. Jakože
1: ještě co mě vyděsilo, je, že on současně říká, já budu dělat hodnotovou komunikaci o NATO, o Evropské unii a tak dál. Pro boha, veřejnost nepotřebuje žádnou hodnotovou komunikaci o Evropské unii a NATO. To je jak znovu jsem se vrátil do dospívání a sice kdy byla prostě totalitní propaganda o našem členství Varšavské smlouvy a RVHP, prostě Evropská unie je nějaká instituce, která, jejímž jsme členem a kde se snažíme, nebo měli bychom hájit své národní zájmy, což nese samozřejmě i permanentní konflikt s ostatními zeměmi a tak dál, ale my fakt nepotřebujeme člověka, který by nám lakoval naše členství nebo tu samotnou instituci na růžovo. Takže pro mě je to fakt návrat cenzora, ale já vlastně, jak mě vyděsilo instalace Michala Klímy do té funkce, tak teď vlastně romanticky a nostalgicky začínám vzpomínat na starý dobrýho Klímu, když slyším a čtu Foltína.
2: No, já se ti přiznám, že mě Otakara Foltína je v podstatě líto, protože on to nebude mít vůbec jednoduchý, já mám pocit, že skočil do něčeho, do čeho fakt skákat neměl, že měl brát radši tu zahraniční misi. Jo. Mě to překvapuje dvojnásob, protože, jak říkám, není nepopsaný list, jsou za ním zajímavý výstupy, prožil si umělou kauzu na něj udělanou, která ho vlastně stála kariéru u vojska na ministerstvu obrany, přešel do vojenské části kanceláře prezidenta republiky, dlouho nepobyl, aby si nechal znova povolat vládou a vrhl se do téhle pozice, která vlastně zvláštně kombinuje strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím. Strategickou komunikaci toho fakt lituju, protože

0: Ty zprávy, ahoj, a tady je ministr XY a něco vám řekne. Čili on se bude trápit, protože tam ho nikdo nepustí. Tam prostě bude otloukánkem a hájit instituce sami o sobě je marný boj, protože jsem rád, že stále žijeme v prostředí a ve společnosti a v mezinárodních vztazích, kde ve většině zemí platí, že instituce určují lidé a že instituce posuzuješ podle jejich výsledků. Neboli, že demokracii hodnotíš v momentě kladně a vážíš si a uctíváš ji, když chrání práva menšiny v úctě k většině, ale hlavně slabší a uznávají tvá práva a povinnosti. Neboli ano, pokud Otakar Foltýn teďka řekne, přátelé, milí politici, vy byste konečně měli řešit reálně exekuce, biznis s chudobou, a že na to jsou konkrétní a poměrně jednoduchá opatření.
1: Ale to už není dostupnost. Jeho náplň práce.
0: No ale to je ta strategická komunikace.
1: Já když jsem když ho vidím, on má i vizáž tomu prostě lehce děsivou, ale já jsem si tak jako vzpomněl na Orwella a představil jsem si, jak nám třeba, jakože nám každému domu a na pracoviště instaluje nějakou obrazovku a tam nám bude pouštět jako miluj Evropskou unii, miluj svůj parlament a tak, ale ty jsi teď o tom mluvil, jak nám, že všichni politici lžou, někteří víc, někteří míň. Teď vidíme vlastně, co jsme zažili ohledně důchodů, co jsme zažili za lži ohledně migračního paktu, co zažíváme s Petrem Fialou ohledně pošlapání klíčových předvolebních, povolebních slibů i programového prohlášení.
0: Daně nám taky kulhá, zdražování taky kulhá.
1: Daně nám samozřejmě nikdo nezvýšil, proběhla jenom restrukturalizace daňového systému. Důchody, jak řekl Marián Jurečka, změny parametrické důchodů se nebudou týkat dnešních padesátníků. Já tady sedím jako důkaz toho, že samozřejmě nelhal. Tak já si říkám, dobře, tak máme tady v podstatě vládu.
0: Proto si spořil ty běžecký boty, protože jo, dobíháš svůj důchod.
1: Máme tady vládu dezinformátorů, tak možná si...
0: Myslíš, že byl vysazen?
1: Ale chci vysvětlovat tak, že Petr Fiala už naznal, že toho dezinformování veřejnosti jeho vládou bylo příliš a že to chce opravdu napravit před blížícími se sněmovními volbami, tudíž má něco jako, no, cenzora, manažera na napravování vládního dezinfa. A když vezmeme ten migrační pakt, o kterém nám lhal Vít Rakušan a s ním i premiér a členové vlády, tak v momentě, kdy se vrátil Vít Rakušan z Bruselu a řekl, domluvil jsem vám tam migrační pakt, kde není žádná migrační kvota a kde je výjimka pro Česko kvůli Ukrajině, tak v tu chvíli se zjeví ve všech médiích Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Rakušane, a uberte to všechno na pravou míru. Stejně tak ohledně daní.
0: Takže něco jako Superman.
1: Ano, stejně tak, když Petr Fiala řekne, všichni bohatneme, Česko skvétá díky mně, daně jsme nezvýšili, tak nastoupí Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Fialo, daně jste zvýšili. Já si to začínám vysvětlovat takhle. Mimochodem jenom dodám,
0: co se pak bude vysílat?
1: Hele, těším se na to, bude to zajímavý.
0: A v počasí taky lžou.
1: No, bude... Bude to zajímavý, ale já si říkám, tak za první řekněme i, že já jako člověk z médií vím, že prostě celý to dezinfo je obsese z dnešní doby, kdy boj proti dezinfu je mnohem horší než samotný dezinfo, protože fakt smrdí pošlapáváním demokracie a svobody slova. Dezinfo prostě existuje, co existuje lidstvo, akorát se mění formy a metody jeho šíření, jak se mění technické a technologické tam možnosti.
0: Jako samozřejmě účinnější, protože prostě online svět anonymitou rychlostí tomu pomáhá, ale jenom, to se vlastně upracuje, Otakar Foltýn.
1: Jo, ale i Otakar Foltýn sám šíří dezinfo, no tak on prostě nadšeně, on je velmi protirusky orientovaný, dává to rád na odiv, říká, když zabijou nějakého ruského generála, jsem šťastný. No ale i on šířil dezinfo o jistém ruském admirálovi, do toho má vládu, jak jsem říkal, dezinformátorů o vládních krocích a změnách důchodového systému a daní, nejen to, ale i ohledně války na Ukrajině, zažili jsme tady prostě šíření dezinfa nejen o té ukrajinské raketě, která padla do příhraničí Polska a prostě okamžitě naši ministři
0: šli do války.
1: Je to celý směšný prostě. Členové vlády a vláda prostě jsou stejný dezinformátoři jako mnozí lidé a tahle ta vláda udělá

0: takovouhle funkci prostě člověka, který má bojovat s dezinfem, který dezinfo sám šíří, tak to je, pro mě je to naprostý bizár.
1: Zase člověk si řekl, že jsme země Kafky, Jaroslava Haška. Jo.
0: Myslíš, že tohle to je ten motiv zatím dát nám Kafku trochu?
1: Je to možný. Mě to jakoby v zásadě mrzí, protože jak říkám, já si ho pamatuju z doby minulé, četl jsem jeho knížky, fakt nejsou špatný, je trošku jako zatvrzelé, ale tak ono to k tomu jako i patří, je z toho prostředí, ale přiznám se, že první, co bych od jako vojáka duší, srdcem, povahou očekával. Takže nebude prostě nálepkovat, častovat, hodnotit lidi. Už z prostýho, i kdyby to bylo jenom egoistický, že si řekne logicky, když ty lidi onálepkují, tak budou hluší, slepí a budou mít o důvod víc a ještě se budou vytahovat, protože budou říkat, hele, řekl to vládní strateg Foltín, mám na to razítko, paráda, jsem hrdina ve své komunitě, ve svém pseudosvětě. Protože jako často jsou to fakt jako falešní mesiáši a někdy je to z blbosti a někdy je to opravdu jako prostě kamarila nenávisti. Jo. Ale tak se s ním má přistupovat, ale hlavně ty máš přesně tlačit na výkon, na disciplínu, na kvalitu rozhodnutí, kvalitu fungování toho systému. A to tě přesvědčí nějaké opatrnému optimismu, opatrné důvěryhodnosti, prostě respektu ve stát, ve společnost, v tu identitu. To je první. Já se přiznám, že v momentě, kdy jsem prostě najednou slyšel, že tady jsou fakt nějací trotlíci, zombíci, tak jsem říkal, a chlape, a co teďka chceš dělat? To je jak když lékař vyleze do čekárny a začne se vysmívat pacientům, a nebo si řekne, hele, já nemám teda ty léky od Vlastimila Válka, je to strašně, já už mám úplnou obsesi Vlastimila Válkem, jo. Ale tak prostě já se budu smát těm rakovinám a těm dalším nemocím.
0: No to jsou tady jiný machři.
1: No, ano. Jo, můžeme taky touhle metodou, že prostě řekneme, že rakovina je kráva. Ano, je dokonce něco horšího, ale ještě to zatím nikoho nevyléčilo. A tohle je podobný, jo, že když já prostě začnu chodit a lidem nadávat jen tak, nebo i na základě jejich blbého chování, tak ale nepřeonačím, nepřevychovám a nezměním hodnoty nikoho, ale samozřejmě těch překvapivě, těch, co budou vyznávat nějakou blbost, tak bude přibývat. A nejsmutnější je, že Otakar Foltín není jediný. Jo. Já, jak jsem začínal na začátku tou speciální jednotkou, takovým infomosadem České republiky, tak si vem jenom, když budu, jak já jako občan jsem naznal a daňový poplatník a politolog, tak vím o nějakém krytu, nevím, vyjma spacáku
0: a ještě
1: argumentů. Ještě mě nepozvali, čověče, jsme si nějak tak promluvili. Spacák mám zabalený, jsem připravený. Já si vím
0: to tvoje triko s těma narrativama, že tam máš našlápnuto.
1: Že Azory. A druhá věc je, že vem si tak vedle toho krytu, který kryje záda, de facto mám pocit, že to je asi jediný argument, proto existuje, kryje záda Vítu Rakušanovi a dělal nám teda nějaký výlepovky a infokampaně, což taky mimochodem nádherně zapadlo, že, jo, že jsme tady měli infokampaně přes volby, i evropské volby. Ještě vlastně ta infokampaň stále za naše veřejné peníze probíhá. Pak tady máme pracoviště ministerstva vnitra, z kterého vlastně, které mělo jako trochu máslo na hlavě, protože z něho vylezly dokumenty, které nakonec se ukázalo, že nejsou úplně pravda, nejsou dotažené, chybí tam spousta detailů a hlavně ještě jsou stažené typu možná platili minulosti, možná se překonali, ale my je tam stále máme a stále tam visí a jsou k ničemu. Do toho máš ještě vlastně Miloše Gregora, politologa, poradce, politologa Petra Fialu, který se vlastně věnuje dezinformacím i kariérně. Taky mám pocit, že v podstatě výsledek byl, že ho to akorát pohltilo a ztratili jsme ho.
0: No to jsou tady ještě lidi jako Bob Kartousa a podobný, což je jako úplný extrém,
1: ty to dělají,
0: který jsou navázaný na vládu.
1: Jenom za dotace, že jo?
0: Jenom, jasně. Jo?
1: Tyhle nají na to i jako fůzovka kariéru a razítko a přitom jsme je ztratili, já jsem si myslel, že se opravdu zkvalitní komunikace a neděje se to. Jen často nastoupilo zase to nálepkování lidí, což mě fakt mrzí. A v podstatě z mého pohledu jediný rozumný, kdo tam jako nějak funguje, tak je Tomáš Pojar, který prostě to pojal, takže řekl, podívejte, já budu bojovat za národní zájem a to můžu udělat nejvíce, a proto, aby se tady nerozšiřovalo dezinfo. Ale vem si, že zatím jsou prostě další desítky podřízených a úředníků z veřejných peněz a fakt, a mrzí mě to, ten styl komunikace vlády a vládních institucí se nezměnil, často se navzájem popírají arrogantní způsob volí prezentování výsledků, anebo ty věci vymlčujou. Takže tohle, jestli je výsledek jako našeho Mosadu, Infomosadu, no tak já bych ho opravdu nabít po cizině a fakt jako bych se začal věnovat tomuhle, nebo zase se dostáváme k tomu, že říkám, možná bychom mnohem lépe prospěli Unii, nám, všem, bezpečnosti a poklesu dezinformací, kdybychom fakt poslali reální specialisty, vojáky nebo policisty, či terénní pracovníky na naši vnější hranici. A je úplně jedno, jestli si vybereme řeckou, bulharskou, maltskou, italskou, španělskou, anebo teďka třeba litevskou či polskou, a prostě budeme tam konečně platný. A dovedu si představit, že to ve výsledku pomůže víc než... A dokonce bych klidně doporučil, vemte Otakara Foltýna sebou, je na to specialista, on vám tam poradí, plus má drsný kukuč, že se možná jako ti, kteří si z toho fakt dělají biznis a účelově prostě převádějí lidi, nebo zastrašujou, nebo útočí na tu hranici, vy jste teďka polský voják, metvý chudák, tak jeho kukuč by na ně mohl platit, protože on jako se koukne a já ti řeknu, že bych se sám bál, jestli jsem ho navedl k tomu nádraží správně. A to no, opravdu nejkratší cestou.
0: No, já bych řekl, že jestli on by chtěl nechat nějaký otisk fakt za sebou a udělat něco pozitivního, tak ať opravdu bdí nad vládou, ať nám nelže, ať nám že míň. A když tady vezmu, samozřejmě tyhle ty funkce všechny vznikají s válkou na Ukrajině. Hlavně tato bohužel nám jako dala. A když si vezmeme těch dezinformací o válce na Ukrajině, ale nejen vlastně přímo té válce, ale těch důsledků ekonomických a energetických třeba pro nás a jak nám o tom vláda lže, tak kdyby Otakar Foltýn prostě chodil na jednání vlády a dohlížel na to, ať nám nelžou, protože každý lhaní, který samozřejmě lež má krátký nohy, jak se říká, a pravda, to víme u nás, pravda vítězí, tak to vždycky zavdává to, že lidi těm politikům, prostě, který jim lžou, tak jim, čím víc jim lžou, tak jim věří míň a míň. A my tady vidíme to, jak nám vláda se chlubila tím, nechala si tady udělat kampaň, jak ostřihla Česko od ruského plynu. No a pak se záhy dozvíme, že přes polovinu plynu, který jde do Česka, je ruský. Tak vlastně, kdyby neměla potřebu takhle nám lhát a manipulovat realitou, Tak by pomohla tomu, že by se nešířilo dezinfo. A jestli chce Otakar Foltýn dělat tohle, tak má docela dost zombíků, trolíků a trotlíků prostě ve Strakově akademii. A já mu zatleskám třeba nakonec, protože vidím, že problém je tenhle a to souvisí s tím, co jsme říkali, že my nemáme a priori prostě vzývat denně a milovat politické instituce jako samotné, že by člověk vstával a říkal si, teda ta naše sněmovna, senáty jsou tak skvělý, já je miluju. No ale prostě... Hele,
1: posíláme daně, to je nejlepší. Jako v podstatě, teď kdyby někdo řekl, máte problém se systémem, tak jednoduchá odpověď je, přátelé, nemáme, protože platíme daně. My v podstatě zatím často i ten šlendrián jsme ochotní jakž tak tolerovat, pokud vidíme reformu, pokud vidíme nějakou vůli po změně a po průběžném zkvalitňování a zlepšování. Všimni si, a mě to velmi mrzí, že jsme v době, a v situaci, kdy jediné, kdy jsme respektováni všichni bez rozdílu, tak je v platbě daní. Pak už najednou čteš, že jo, jasně, já taky se přiznám, že patřím mezi ty, kteří nejásají z těch, co k volbám nechodí.
0: Se řekne, že neplatíš, že bych tě musel nahlásit.
1: Hele, jak mourovatej. Moje peněženka se tady červená, když si tady začal o tom, že vlastně ty daně byly jenom nějakou kvadraturou, kruhou, a drobným nepochopením, jo, a klopítnutím.
0: Ale já bych tě neudal, já bych to udělal Rakušanovsky, vzpomeň si na to, bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
1: Ale víš, přesně se člověk dostává do situace, že mě fakt mele, že namísto toho, aby se opravdu řešily objektivní problémy a objektivní deprese lidí, která je vede k tomu, že často pochybujou anebo volí, aby podráždili, aby na sebe přitáhli pozornost toho stávajícího establishmentu, tak si jenom řekne, jsou to blbci, mají neadekvátní znalosti, jsou pomílení nebo málo vzdělání. Jednak víš, že jsme se v předchozím díle bavili předchozí férovky, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání a investice do školství. A tady se najednou ukazuje, že sice my jsme všichni blbci, ale vláda na to nereaguje, že by posílala více peněz do vzdělání a do dostupnosti informací a možnosti vybrat si a informovat se. Ale mě fakt mele, že ono se prostě řekne jako šoupej nohama, plať daně a buď. Což mě velmi mrzí.
0: Ty jsi sleduješ jako Markétu Pekarovou?
1: Já jí to píšu. Já jí to píšu jako tak správný, umírněný, středově uvažující, bývalý optimista v lidi, dneska už realisticky uvažující. Jako musím říct, že v tomhle jsem v šoku, protože si říkám, jako tomhle, když se bude pokračovat, tak se pak objeví fakt jiný trotlíci, zombíci a rafani, kteří si z toho začnou dělat politiku a kteří opravdu půjdou po demokracii a po demokraticky uvažujících fakt jako po očividném nepříteli. Hele, v Německu to teďka mají, že jo? Co se tam provolává na náměstí?
0: Ty jsi zmínil jedno důležité slovíčko, systém. A on se nám tady v Česku za Fialovy vlády rozmáhá takový nešvar, a sice nehezký slovíčko, a sice antisystém a antisystémák. A tohle to vlastně všechny tyhle ty funkce, za mě obludný, prostě mají bojovat nebo napravovat lidi, kteří, jak nám říkají vládní politici a jejich média, jsou proti systému a jsou takzvaní antisystémáci. A teď je otázka, co je vlastně systém. My jsme dneska se za systém u vládních politiků a médií považuje to, že jsme členy EU. My jsme měli referendum o vstupu našem do EU, kde obě odpovědi ano i ne byly stejně hodnotové tehdy ještě. A musíme říct, že do roku 2004 byl systém, že jsme nebyli členy EU. Teď je systém to, že jsme členy EU, ale žádný členství není to povinný, ani není na věky. Pak bychom museli říct, že Švýcaři jsou zemí antisystémáků některých. Samozřejmě, že je ve společnosti nějaký procento lidí, které ovšem jejich počet nikdo nezná, kteří nevyznávají demokratické hodnoty a dělbu moci demokratickou, možná jsou fanoušky totality a vlády nějakého silného vůdce, ale to nezmění žádný Foltín ani armáda Foltínu. Přesně. Prostě takovýhle procento lidí mezi námi furt bude.
1: A hlavně nevidím důvod, proč mi jim tam nahánět další.
0: Ale my vidíme to, že demokracie i naše je natolik silná, že prostě se s tím vyrovná. Ti lidi tady žijou, možná nechodí k volbám, nebo chodí nějak volí, to nevíme, ale naše demokracie přežívá a prostě většina z nás ty demokratické hodnoty vyznává. Takže nevím, i z tohohle pohledu je to pro mě zbytečný. A co je mi fakt odporný, že se tady začínají lidi nálepkovat jako antisystémáci, ale já fakt nevím, co je systém a antisystém.
1: A hlavně já bych jako očekával, pokud chceme vést foltinovský boj, v tom dobrém slova smyslu, takže prostě pan Foltín bude klepat na dveře spravedlnosti ministerstva a sněmovny a říkat, přátelé, a tak co uděláte teda se zrychlením a zkvalitněním vymahatelnosti práva? Toho, že se tady přestane vyplácet býti černým pasažérem, že často v podstatě jako v policie na základní úrovni, jednak že už jako je čím dál vzácnější policistu vidět na ulici a někde na blízku, anebo že jste jako v podstatě v situaci zprostého podezřelého, scháníte důkazivo, seženete důkazivo, stejně se tomu nikdo nevěnuje. A teď bys mohl pokračovat, sám víš, jako ze života živnostníků a dalších, jak dovolat se spravedlnosti je často jako exemplární problém. Víš sám, že já tady často hlásám, že kdyby tady opravdu začalo se měřit všem stejně a spravedlnost se začala jako opravdu vykládat tak, jak se má a tlačit na to, aby jí konečně bylo slyšeno, tak, že říkám, my se tady budeme rozvíjet jak ekonomika Singapuru. Jo, já upřímně řečeno si nepředstavuju, že definicí spravedlnosti je, že ústavní soudci dohlédne na to, aby soudci měli adekvátní platy. A že v úvozovkách už jenom nejbližší soudní úředníci budou umírat hlady, když to přeženu. Nemluvě o tom, že justice bude žít sama sebou a svými problémy. Jako ten problém je fakt někde úplně jinde. A jak říkám, ten systém se vždy, to se mně líbilo na Masarykovi a mnoha dalších, kteří říkali humanisticky, kvalita systému se poměřuje podle toho, jak se žije, dýchá a věří tomu nejslabšímu z nás. Pak ten stát, pokud na tyhle lidi dbá a pokud mají důstojnou pozici, tak ten stát za něco stojí a má ty ideály a má nějakou hodnotu a může se rozvíjet. Jo. A teď bys mohl pokračovat, že prostě těch lidí se zeptáš a oni ti tam jako nejdou bouřit na to náměstí jen tak z plezíru, ale vadí jim jednak, že někdo je jako přes palec hnedka ohodnotí jako blbce, nikdo se jich nezeptá, jak to mají s dostupností zdravotní péče, nemluví s kvalitou práce, nemluví o tom, že prostě vidějí u sousedů přes dva baráky, že chodit do práce, nechodit do práce se vyplácí, bohužel stále ano. I tím, jak nám odsunuli důchody, tak se to potvrdilo i naší generaci, že se to bohužel vyplácí. Když chceš kvalitní školu pro děti, jaký je to velký problém se tam proboxovat, když se proboxuješ, tak jaký je velký problém ze školky se proboxovat do kvalitní základní školy, z kvalitní základní školy na kvalitní učiliště nebo gymnázium, trneš, jestli proběhnou zkoušky, jak proběhnout mají, jestli zase něco nespadne, jestli se můžeš na ty výsledky spolehnout a pak víš sám, začne krásná etapa práce, kdy lítáš do práce, vedle toho lítáš, aby si sehnal bydlení, lítáš, aby si v podstatě jako mohl nějak jako žít a do toho ti někdo říká, že vlastně pokud nejsi schopný 7x změnit práci, nemáš rychlej internet, nezabalíš si baťůžek a nepůjdeš bydlet na Prahu 1, takže seš vlastně blbec. Jo? A teď bych mohl přidávat další a další. A to ti říkám já, liberálně středově uvažující člověk. Tak co ti řekne člověk, který v tom je dnes a denně, takhle mu ten stát v podstatě zleva zprava dává facku. A já fakt furt říkám, a to bych řekl panu Foltýnovi, ať tam se na to zaměří, tam je podle mě příležitost, protože já říkám, tohle jsou pro mě hrdinové dneška. Když stále platí daně, chodí do práce, děti posílají do školy, chodí k volbám a nevolejí navzdory v podstatě to nejhorší řešení pro společnost a to nejhorší řešení pro stát. A to jsou klienti mimochodem i této vlády. A na ně vláda si ještě stále nenašla čas, tak možná bylo fajn, aby se na ně zaměřili teda tyhle ty infomosadi a začali si říkat, jestli jako každý den naplňujeme a zlepšujeme život právě těchto lidí. Jo. Nemluvím o tom, že sám víš, že mediálně jsou neatraktivní, že se pak řekne, maximálně se o nich chvilku píše, když volí nevhodně a to se stejně zhodí tím, že jsou málo vzdělaný a jsou daleko. A já říkám, přáteli, jsou 100 kilometrů od Prahy.
0: No teď jsme...
1: A jsou to fakt pěšáci jako každodennosti a demokracie a pořádku a systému.
0: Teď jsme nevhodně odvolili to nesprávně, to je vidět.
1: Jo, je nervozita, že se zvedla účast.
0: Je ohromná nervozita, za prvý zvedla se účast a najednou dvě nové formace, Motoristé s přísahou a Stačilo Kateřině Konečné, dohromady utrhli 20% a najednou i z nich jsou antisystémáci. Já se ptám je, v čem jsou antisystémoví pro boha? Tak oni dobře obojí akcentovali boj proti Green Dealu tím, že nás ekonomicky ničí, což je svatá pravda. No ale od vlastního Green Dealu se začali...
1: To si myslí průmysl, jako to tak si, tím pádem antisystémový průmysl.
0: Ale od vlastního Green Dealu se začali před volbama distancovat i všichni politici, ano, kteří se o někdy otřeli. Tak co je systém a co je antisystém? Jako budeme bojovat proti antisystému, ale zničíme se Green Dealem? Já fakt nevím. Když to vezmu u nás, ty jsi zmínil Víta Rakušana, ministra vnitra. Já už jsem vlastně i u něj, chtěl jsem ho ocenit, vidíš, taky jsem pozitivní dneska, chtěl jsem ho ocenit za jednu věc, že i on podle mě na vnitru po nástupu tam jako ministr zešílel lekce a začal produkovat
1: všechny ty... Se musí větrat,
0: nejen, víš? Pavlovský heslo, ale jo, vidíš, že pak je problém zavřít.
1: To
0: jak
1: je
0: vidím
1: pravda,
0: na pražském radě. Ale Vít Rakušan nastoupil na vnitro, záhy vypukla válka na Ukrajině a najednou kromě krytu jsme zjistili, že se nám na vnitru začínají produkovat jakési manuály na odhalování šiřitelů prokremelských narrativů. Dobře, já bych pochopil, jestli někdo bude šířit opravdu lži o válce, ale stejně se jim nezabrání.
1: A teď na to máme paragrafy, že?
0: Na to máme paragrafy, tam to je jedna věc, šířit poplašné zprávy, prostě je trestný čin.
1: Přesně.
0: Kdyby to bylo v téhle rovině.
1: Nenávist.
0: Ale ono se to záhy zvrtlo do tak obludné podoby, že já jsem si všiml, že i ve vládních médiích se lidi, ať už jsou to ekonomové nebo jiných profesí, kteří začali zpochybňovat efekt protiruských sankcí, tak najednou se z nich byli okamžitě onálepkováni jako šiřitelé prokremelských narrativů, čili by jim náleželo místo v krytu a podobně. Teď už vidíme, že samozřejmě ty analýzy jsou stále častější, hlavně ve světových médiích, ale ono se to zvrhlo do téhle podoby. A já znovu si říkám, tak na co chce Otakar Foltýn dohlížet? Kde je pro něj hranice systému, antisystému, informace, dezinformace? Prostě tenhle ten boj je dopředu ztracený. A pak si nevím představit, jakou formu a náplň může mít jeho práce, jestli on bude dávat jako, jestli si bude platit nějakou inzerci v médiích, kde bude...
1: Sem tu bdím. A na to už máme Blanický, Rytíře a Šantory.
0: A dneska napravuju tuhletu dezinformaci, dneska napravuju tuhletu lež, nebo jestli fakt bude chodit na jednání vlády a tam bude pokaždý, co skončí, tak jim prostě dá jako tím plukovnickým befelem. Tak a výstup z dnešního jednání vlády bude znít takhle a takhle, tečka, to je rozkaz, pánové a dámy, a přesto vlak nejede.
1: Nebo to bude jak na tiskovkách bývá, jak je tam ten tlumočník, řečník pro neslyšící, což obdivuju, tak
0: tam
1: možná
0: Foltýn
1: Otakar Foltýn bude vedle a bude interpretovat vlastně to, co řeklo, převádět do srozumitelštiny a pravdivštiny, což bude často nelehký úkol. Ne, jako, nevím, jak tu misi má nastavenou, tak mám pocit, že od začátku je to marná mise a je to fakticky sebevražedná mise. Jo. Plus, jak říkám, k jeho úctě toho, co prožil, co zažil, jak ty hodnoty má poskládané, tak bych fakt očekával, že prostě bude tlačit politiky do výkonu a bude tlačit do toho, že opravdu Česká republika je komplet Českou republikou, včetně každý pídě území a včetně každého občana. Ne? Že si prostě vyberu Prahu 1 a řeknu, tady končí planeta Happyland a mimochodem i Praha 1 má spoustu problémů, nejen včetně nočního života, Airbnb a podobných věcí, ale a ostatní nás nezajímá, kdy to tak často jako vypadá. Teď mám pocit, že tou vysněnou lokalitou, planetou, která možná světu dá i kosmonauta, je Brno, takže my v podstatě ostatní, co sice Brno máme v podstatě rádi, xkrát jsme v něm pobyli, projeli, tak jsme to stejně projeli.
0: To bude druhý kosmonaut, jeden už sedí, jednoho dalo do Strakovky, poslalo Brno a teď druhého chce poslat do vesmíru.
1: Ale nejhorší je, víš co, že mě to teď to řeknu možná nehezky, a já se tomu panu Svobodovi z Brna omlouvám, protože já mu to od začátku, co to oznámili, furt hatím a bojím se, aby mě jednou nezažaloval, že jsem mu zkazil tu jeho astronautskou kariéru, slibně nastartovanou. Ale s odpuštěním mě to trošku připomíná, jak ty komunisty, kdy na toaleťák nebylo, na spoustu věcí nebylo a vyletěl Remek. A komunisti mysleli ve vší úctě k Remkovi, děti to sbírali, že jo, pro generaci byla ikonická volba býti astronautem, pardon, tehdy kosmonautem, antiastronautem bych tak měl správně říct, ale v podstatě nic to nezměnilo a ten komunismus to ještě víc nakřáplo, protože to bylo úplně absurdní, jako mít někoho v kosmu a zároveň hajzl papír s odpuštěním, že tak řeknu. A já teďka mám pocit, hledáme Andy Aron.
0: Nebudeme mít kosmonauta.
1: Pardon, astronauta. Teďka zase antikosmonauta.
0: Jo, jo.
1: A ano, děti to možná potěší. Nebudou sbírat tentokrát hokejisty, fotbalisty, budou sbírat nějakého pana Svobodu. Ale já jako daňovej poplatník říkám, že stejně dokážu rozlišit, jestli se mě život zdražuje a mám toaletní papír. A dovolám se práva, mám lékaře, mám perspektivu třeba někdy i penze. A mě to jeden výlet astronauta, nějakého úžasného pana Svobody z Brna, fakt nezlepší. Takže to je speciální vysílání ministru dopravy Martinu Kupkovi. Pane ministře, někdo na vás dělá politický atentát. Netlačte na toho astronauta. Blbě to skončí, sklesnou vám preference. Někdo z vás chce udělat podobně nepopulárního člena vlády jako u spousty jiných. Nenechte si to vnutit.
0: Z toho mi vychází Petr Fiala, že se bojí Martina Kupky. Hele, že ho radši chce vystřelit do vesmíru.
1: Hele, já mám jedinečné řešení pro Martina Kupku i Vlastimila Válka. Vlastimile, prosím, přivezte Andy Aron a stoupne vaše popularita jak naší rodině, tak v celém národě o 5% nahoru, to vám říkám. Zvlášť teďka v těch letních měsících ten Andy Aron se fakt hodí. A Martine Kupko, nechte pana Svobodu v Brně, ať lítá, ať nám dělá radost v nějaké jiné disciplíně, anebo ať si to prostě poplatí skrze privátno a udržíte preference tam, kde máte. Dobře vám radím.
0: No, já jsem zmínil vlastně, že my pořád nemáme právní definici dezinformace. Protože
1: zcela záměrně, mimochodem.
0: Zcela záměrně, protože tahle vláda by potom, i tahle vláda by, která by nám tenhle ten zákon dala, mohla záhy skončit ve vězení. Ale on je to ironický v tom, že Vít Rakušan se činil ohledně přípravy legislativy o dezinformacích. Nakonec vlastně to bylo pozastavené s tím, že od něj začaly vycházet zprávy, že vlastně by to mohlo poškodit vládní koalici ve volbách. Že prostě je to, z toho dezinfa se stala tak toxická agenda, která prostě páchne totalitou, že se toho sami lekli, takže nemáme de jure definici dezinfa. No ale máme, což mě prostě baví, ale za to máme teda člověka, který jako vládního zmocněnce pro boj s dezinfem.
1: A další partnery, nezapomínej ještě poradce premiéra.
0: Jasně, no to bují, že?
1: Na ministerstvech toto.
0: Víš co, řekněme si,
1: to není voják sám,
0: že dezinfo je novodobý průmysl. Z toho se stal průmysl navázaný na dotace.